0: stěhovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš.
1: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. A už začali míchat karty.
1: Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na Zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
0: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
1: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
0: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
1: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na Zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
0: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
1: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
0: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
1: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
0: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
1: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
0: V tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednou hru.
1: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holo to jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na Zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo.

po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo obušku z pytle ven.
2: Ale tohle je jiná pohádka.
3: To je skoro stejná pohádka.
2: Fakt?
3: A volalo se
2: ubrousku.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: A je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: Já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Yeah! Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: Dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je... Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Riky,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: Vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy.
1: Smůly z hublí.
0: Piggy, Hugo. No. To by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tentonons kafiléry. Amfiteátr. Ne. Jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
2: Jasně, nemáme zapotřebí dělat ze smůly z hublí v kafiléry. Co jste říkala?
0: Amforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Jedničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
2: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím,
0: urazil se Abraxas,
1: ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
2: Tě, co té je potom?
1: No, moc a moc, zvolal havran. Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
2: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Piggy vtipk.
4: Slonce koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
3: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
4: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
3: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Sím nevím, tati.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tati.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tati?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tati, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověz mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tati.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl?
1: Když my jsme si ji učili už dávno, tati.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tati.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině?
2: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku, neříkejte, že je to něco obtížného, to je snadné, to by dovedl každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankote.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul.
1: Aha,
2: že ano. Ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Teď si snad už vzpomeneš, ne?
1: Ano, tati.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řekl. Hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, žáno, a...
1: A namířil mu mezi oči, tati, a...
2: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě slovo, jo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, žáno.
1: Na špičku čeho, tati?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tati?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo.
2: Neskutálelo.
1: Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tati, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixoval!
2: Ticho, Hernajs! ať se dneska nejde spát u nás s muzikou? Tak dobrou noc a ticho.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: A stejně to neplatí a stejně fixoval.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: koberec a pišingrové drobečky. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život, ale není to pravda. Takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim: což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat. Budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu a že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí, a pak se zeptáte: a proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání? Jen tak, pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze, na jednom uchu mu stál tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane, jídlo. Všechno mu padalo z talíře. Rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného mít drobečky za krkem. Svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask, jako by jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost, mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal. Měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo, že nemá zrovna na růžích ustláno. Jednou večer jedl Ondřej sušenky. Drobečky mu padaly od pusy, jako když sněží, a zůstávaly ležet na koberci v celých závějích. To zas bude ráno výprask, myslel si malý červený koberec a vzdychal, protože ho drobečky hrozně svědily. Ale pak ho napadlo. Proč by se měl až do rána trápit a čekat na výprask? A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy, a pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne a nedostat ven. Bylo to tím, že je Ondřej rozšlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec a zahvízdal docela potichonku. Tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké. Ptáci zapípali ze sna, ale spali a spali. A malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, seběhla ze střechy a řekla koberci: co tady prosím tě hvízdáš? Nevíš, že je noc? Potřebuji vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek, třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je, ale jemně, prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom. Vzbudila ptáky a řekla jim. Nemáte náhodou chuť na drobečky? Ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci. Byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad a k drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou. Ale podívejme se, řekla ráno maminka. Ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky, nad stolem. Na koberci není ani jeden drobeček. Tak se mi to líbí. A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry. To přece není žádná spravedlnost. Pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej. Mysleli si klavír i stůl i židle. A malý červený koberec si jenom vzdychl. A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu. A drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky. Ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený. Už toho mám dost, řekl si. A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy. Šel na dvorek, zahvízdal na kočku, kočka vzbudila ptáky a koberec jim řekl. Jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišingrové drobečky, lepší než posledně. Ale něco za něco. Už tady nechci být. Tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst. To nebude tak těžké, řekli ptáci. Létáme sem a tam, díváme se oknem a víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí. Dobrá, řekl malý červený koberec. Sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci sezobali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce. Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
1: Rádo se stalo, řekla kočka. Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně.
0: Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už k ránu, někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
2: Podívejme se, řekla si. Ani jsem nevěděla, že koberce létají. Nesmím si to nechat pro sebe.
0: A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávěla jim o létajícím koberci. Takže o tom ví dnes kdekdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl a kam letěl a že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky, to už ví málo kdo.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Teresce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Tereska.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Tereska. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Tereska s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil.

0: Před chalupou stál obrovský kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
1: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním.
0: Řekl Jirka, ale kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
1: Snad nechceš, abych šel za tebou?
0: Podivil se Jirka a kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Tereska z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
2: Tak co, cácorko?
0: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
2: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
3: Jasně, že zapomněli.
0: Ťukla se Barborka do čela.
3: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho kance.
0: Ale starý kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasinovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Piggy hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
1: Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A to není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr. Tak dobře.

0: Vítr má nožičky, kocoura, ty blázníš, Vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi...

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdareček, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pěto, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda. Ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Piggy jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak mám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Digi, Digi, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Hezky se uveleb. Budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
1: Budo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
2: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
2: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
1: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
0: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
1: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
3: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
1: Já jsem veverka čiperka, mohla bych bydlet s vámi.
2: To víš, že můžeš, jen pojď dovnitř.
0: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A zevnitř se ozvalo.
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába kuňkalka.
1: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
2: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
1: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
0: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
4: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A co se ozvalo zevnitř?
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába kuňkalka.
1: Já, veverka čiperka.
2: Já, zajíček ušáček, a kdo jsi ty?
4: Já jsem medvěd bručoun a teď tady budu bydlet já.
0: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška hrabalka, žába kuňkalka, veverka čiperka i zajíček ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká:
1: Mami, až vyrostu, budu pirát.
0: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
1: Piráti se neučí.
2: To zmůžná ta maminka četla noviny, viď? Že nedává pozor.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
2: Vítám, pane, ponožky mám.
1: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému dnemu Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
3: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
2: Dobrý, a ceny taky dobrý,
1: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
3: Zítra mám pohřeb, řekl.
1: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
3: Ale ne svůj,
1: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
3: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
1: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
3: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky, oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Moravská pohádka Čtverobratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému po stovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem. Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem. Kvůli tomu si věru nemusil chodit do světa. Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn. Uvidíme, co umíš, pravil otec. Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš. Syn se nedal pobízet a řekl: ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky. Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl: nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal. A kterému ty ses přiučil řemeslu? Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn. Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec. Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval Pána Boha. To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráně, kde jelen právě vyskočil z houští. Syn hned řekl: ať je tady ten jelen. A hned u nich byl.
Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vyda tam toliko jeden jediný, řekl. Moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal. A kterému řemeslu ty ses naučil? Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn. To je přece něco kloudného, povídá otec. Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec. Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vyda tam jenom svůj nůž řekl. Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také. Doma uvítal ho otec a hned se tázal. A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil? Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn. To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval jsi mého příkladu. Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší. Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží. Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl, bác, už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet. Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím. Syn hvězdas hned řekl. Za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá. Ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl, ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho
až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet. Drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězda zpovídá myslivcovi: bratře, zastřel ho! A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl: ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře: zalápej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal: ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky. Takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi. Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si: nechme to, jak král to rozhodne. Ten ovšem měl

neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni, a proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná, a hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl a já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím, třeba že by mi to nikdo nezáviděl.

0: nárada, je teď.
1: Piggy vtip. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
2: Je, co je to?
1: Zakopané pastelky.

0: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do Máslové Lhoty pro máslo a do Švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla ga, ga, ga, ga. Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychurou sušili lhotským maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořileji řekla. Dobrý den, kdo pak vy jste? Stvoření kníklo.
1: Meluzín.
0: A co tu děláte?
1: Neslyšíš, brečím.
0: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
1: Protože jsem sám na světě. Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně. Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
0: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto. To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
1: Nikdo mě nechce,
0: fňukl Meluzín tiše.
1: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
0: Jajdě bleskl hlavou nápad. Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli. Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
1: Myslíte?
0: Pípl stydlivě. Tak já pro ně doběhnu. Chcete? Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku. Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
1: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
0: Zaradoval se Radovánek.
1: Že nám pomůžeš!
2: Za chvíli přiletí vychr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky,
0: řekl Vychura. Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero. Jajda se plácla do čela. Pro pána Týnka! A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s Vychurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo.
1: Jen jestli je sestřička v pořádku.
0: Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv. Ká, ká, ká, ká. Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami.
1: Uaj.
0: Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou-hou.
1: Pane Meluzíne,
0: vyhrkla udýchaně Jajda.
1: Vy krásně hlídáte.
0: Meluzín k ní otočil blažené oči.
1: To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná.
0: Pak se usmál na bratříčky.
1: To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě.
2: Nás taky.
0: Zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci.
2: Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to tak jde?
0: Napadlo Jajdu.
2: To by totiž bylo skvělé.
0: O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko.
1: To je můj přítel vítr! Probudil se!
0: Zaúpěl šťastně.
1: Díky, že jsem tu mohl být s vámi. Má první píseň bude patřit vám.
0: A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč.
1: No jo, tak zase budu hlídat sama.
0: Mávla rukou Jajda.
2: Pojďte, kluci, udělám vám čaj.
0: Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji.
3: To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo?
0: Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala.
2: Ga, ga, ga, ga, ga, ga.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta,

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hihlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval Padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako papémův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Figi hádanka.
4: Vrtá dřevo.
5: Vpravo, vlevo.
4: Vrzi, vrzi, vrz.
5: Provrtá se skrz.
2: To je to.
6: Kdo pak vrtá dřevem? Vrzi, vrzi, vrz. Vrzi, vrzi.
5: Vrtačka.
6: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
5: Vrto toč.
6: Červotoč.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tati. Taťuldo. Taťulinku.
2: Tati.
3: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvodvajs?
1: Slyšel.
3: Takže se mi to vlastně nezdálo.
1: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
3: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
1: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
3: Neříkej.
1: Vážně, ale s tebou to ani ono.
3: Jsem holt jako dub.
1: To tak tvrdej?
3: Především pevnej, chlapče, pevnej a neoblomnej, rozumíš?
1: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
3: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
1: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
3: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
1: To jako...
3: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
1: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
3: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
1: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
3: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
1: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
3: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
1: Proč?
3: No proč, jelikož buben nevlastním.
1: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
3: To jest?
1: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
3: Nevymýšlej si, ano.
1: Na, tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moc sednout po tom ozdravovacím procesu.
3: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
1: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na, na a mašluj.
3: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
1: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
3: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
1: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
3: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
1: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
3: Kdo?
1: Sousedovi odvedle?
3: Ne, neřekli.
1: A až ti to řeknou?
3: Co až mi řeknou?
1: Že jsem jim rozbil okno?
3: Čím?
1: Mičudou.
3: Tak ty jsi jim rozbil okno?
1: Komu?
3: Vočťa hlavovým.
1: Co mají Pepíka?
3: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
1: A taky Michala.
3: A starýho dědečka.
1: A taky Kanára.
3: Podej mi.
1: Rákosku?
3: Právě tu.
1: Tady je.
3: Tak, založ ruce v týl.
1: Založil jsem.
3: Tváří se obrať k východu.
1: K východu zbytu?
3: K východu slunce.
1: Stalo se.
3: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
1: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
3: Tak okno říkáš.
1: Au!
3: Vzalo za své.
1: Au!
3: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavový v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo. Au! Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce. Au! No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
1: S jakým míčem?
3: Co jsem ti koupil pod stromeček?
1: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
3: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
1: Teď já si s ním nehraju na ulici.
3: Tak jak si mohl odšťáhlavovům rozbít okno?
1: Já odšťáhlavovům okno nerozbil.
3: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
1: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno odšťáhlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sedlák seká v lese, hajný ho vlk nese. Počkej ty, sedlák, musíš dát sedmák.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla: kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla: poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil: určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě. A odešel. Lidé se rozesmáli. Došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

Zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj, ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co, když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal. Pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střebíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnul. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal? Vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: Setkáme-li se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí říditi,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: pane Spejble, nehněvejte se, že vás citírují až na balkon, ale já bych jsem se s vámi potřebovala poradit.
1: Ale Máničko, holčičko, komu jinému bych měl poradit, když ne tobě? No co pak je?
0: Pane Spejble, oni dneska začali prodávat stromky a já už jsem koupila vánoční stromeček.
1: No je, ty jsi pospíšila, to jsi mohla ještě počkat.
0: Já by jsem počkala, jenomže jsem nečekala, že aby je nevyprodali. Koupila jsem takovýhle, co mu říkáte?
1: Takovýhle?
0: No.
1: Oni větší neměli?
0: Neměli, pane Spejble, to ne.
1: Neměli. A o trošku menší tam nebyl?
0: Byl, ale já si myslela, že by byl lepšejší, většejší.
1: A cože si koupila zrovna borovičku? Smrček tam neměli?
0: Měli, pane Spejble. To jsem měla vzít smrček, vidíte? On je smrček lepšejší, že?
1: A kde pak smrček? Smrček dřív opadá, borovička vydrží díl.
0: Jenomže když ona je trošku šišatá, vidíte to?
1: Šišatá. Šišatá není, ale větev jí tadyhle chybí.
0: No, a to jsem se právě chtěla poradit. Nešla by tam nastrčit, pane Spejble?
1: No to se ví, že šla. Ale kde jí vzít?
0: Já jestli by nešla uřezat z toho stromečku odjinut a zasadit tam, co není. Uměl byste to, pane Spejble?
1: Já? Jak pak bych to neuměl, holčičko zlatá? Já si, Máničko, naopravoval stromků. Za mnou chodili zdaleka široká, abych jim převrtal větev. No, to chci akorát. Pilku, nůž a vrták a bude to. Hurvajs. Hurvajs. No tak hurvajs.
2: Co je, tatí?
1: To tě vždycky musím volat 10krát.
2: Cože?
1: Ale zase cože? Víš, kde je pilka, nůž a vrták?
2: Ano, tatí.
1: Tak vyndej pilku, nůž a vrták a dej to Mánice. Máničko, buď tak hodná, skoč tam k němu a přines to, ano?
0: Ano, ano, pane Spejble.
1: No tak.
2: A tatí?
1: Co je?
2: A kde je ta pilka, nůž a vrták?
1: Ale pro pána krále mezi marmeládama přece, kde by byli? Máš je? No tak, ukaž, počkej, nerozhazuj to, Máničko. No, tak, uříznout bychom mohli třeba tuhle tu větev, počkej. Tak, končeme tadyhle. Tak, vyvrtáme tady díru. Přidrž mě tu borovičku, Máničko.
0: No,
1: ale takhle ne, trošku našikmo.
0: Ano, pane Spejle.
1: A je, Máničko. Ty jsi pomocnice, nesmíš jí držet jako plácačku. No takhle jí drž. No, vidíš, jaká jsi šikovná holčička. Tadyhle to. Tak, ještě to vyvrtáme, počkej.
0: No, pane Spejble, vždyť jste povrtal skrz stromek i mycí stůl.
1: Moment, mycí stůl.
0: No.
1: Mycí stůl já zašpuntuju, ještě se řízneme větev tadyhle do špičky. Aby šla spíš zasadit, no taky tam zasadíme, hele, jako by tu rostla odedávna. No, tak co tomu říkáš?
0: Jenomže tady, co jste uříznul tu větev, zbyla taková díra, že je hned vidět, že jste tu větev uříznul a...
1: Jenomže to je snadná pomoc, nebudeme s tím dělat žádné krámy, že ano, už mykneme jinou větev, třeba tuhle... Jo, tak, se řízneme do špičky.
0: Tady je vrtadlo, pane.
1: Děkuju,
0: Spejble.
1: Děkuju, Mančko, počkej, jo, správně, to je vrtadlo. Tak, vyvrtáme první díru, no.
0: No, zasadíme.
1: No, panečku, jako by tu rostla od jak živá, no. Co tomu říkáš?
0: No, já bych jsem ani nepoznala, že tam vlastně dřív nerostla, pane Spejble.
1: Že jo? Jenomže po té uříznuté větvi byla zase taková ošklivá mezera, že to tluče do očí.
0: To budete zase nějakou větev uřezovat.
1: No jistě, to tak nemůžeme nechat takovou díru, vždyť by tam tudy prolez jezevec.
0: Kudy?
1: Tou dírou.
0: Jaký jezevec, pane Spejble?
1: Tlustej i s blechama, počkej, tak pilku, nůž a vrták.
0: No?
1: Nůž, tak. Vidíš, řezání mi jde líp.
0: Tady je.
1: Vyvrtávadlo, správně. Je děkuji, taková chytrá očička. Nice. Podívej se na tu smůlu. Mně se povedlo udělat domicího stolu ještě jednu díru.
0: Je to dostanu, až se na to přijde.
1: Nic nedostaneš, to já pak spravím. Zasadíme sem novou větev. Jo, takhle. No, jak to vypadá?
0: Teď je to zase o hodně lepšenší.
1: Ano, tak zavolej schválně Hurvajze, jestli něco poznám.
0: Hurvínku! Hurvínku!
1: Hurvaj!

0: Je schází, protože jsme mu ji uřízli.
1: A proč? Vždyť je teď zkaženej.
0: Žádnej zkaženej. Tou stranou bude ke stěně, že ano?
2: A že na něm jinak nevidíš nic.
1: No je tady nějaký divnej. Buď mi ho já.
2: Já naklepej s ním o podlahu.
1: Páni.
2: No vidíš, teď mu všechny větve upadly, víš?
1: No jak to?
0: Ty jsi takový hrom do police, že mám chutě přitáhnout tím vrtákem.
1: Jak to, že co to je za stromek, když mu upadnou větve, když s ním klepnou podlahu?
2: Protože my jsme mu je vyvrtali a přesadili, že aby byl hezčejší, víš, a ty si ho teď zkazil.
1: Za to přece nemůžu, já s ním akorát klepnul.
0: No tak si s ním klepnul, tak se seber a běž mánit se pro nový stromek. Ale pro pořádný, se všema větvema, a ne pro nějaké pometlo, abychom tomu nemuseli přidělávat větvičky.
1: Jsem nemohl vědět, že je to takový fórovej stromek.
0: Tak teď to víš a běž. Jo, a jak přijdeš, tak z tohohle opadaného stromku uřízneš pěkně dva kolíčky.
1: Ale taťuldo...
0: Dva pěkné špunty a hezky zašpuntuješ tadyhle ty dvě díry, co se udělali v mycím stole. Tak, já tě naučím. Ahoj.
1: No páni, já...
2: Urvinku, pojď. Já půjdu s tebou a bude se nám líp vybírat.
1: No dobrá, ale ještě špuntovat mycí stůl, no páni...
0: Odchod! Ahoj.
3: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom... jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme, kde kdo nás přemůže, naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme, rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoc, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
4: Přece vám nahrát!

0: chřipk.
1: Tak co, tetičko? Jak funguje tvá stará pastička na myši?
0: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.
2: Taťuldo.
3: Cupank.
2: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
3: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
2: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
3: No dobře, no. No a co má být?
2: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
3: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
2: Já vím, punčoch jako posledně.
3: No a co, nebyl to snad dárek?
2: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
3: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
2: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
3: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
2: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
3: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
2: Ale kukačka přece nespívá.
3: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la, la,
2: la, la, la, la, la, la. Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
3: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
2: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a čtyři nožičky.
3: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
2: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
3: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
2: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
3: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
2: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
3: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
2: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
3: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
2: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
3: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
2: Je sláva, hurá!
3: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
2: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
3: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
2: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
3: Už zase? A na co prosím tě?
2: Budu jim muset koupit vši.
3: Blázníš? Chceš to kramárium zaneřádit?
2: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
3: Od koho?
2: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
3: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zli nám od oběda dva knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
2: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
3: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
2: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
3: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
2: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
3: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta má, ta veliká, jak se má k světu.
2: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrat.
3: To snad ne. Necháš jí? Hele, fuj, lehni.
2: Pořád za ní jezdí, taťu, dohonem.
3: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
2: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
3: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
2: Já, taťulo, proč mě polejváš?
3: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
2: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
3: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
2: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
3: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
2: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
3: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou? Hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No, nazdar.
2: Taťulo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
4: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
2: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
1: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
1: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zazpomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
1: Hanka má sebou takový
2: kruh, obruč.
1: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
1: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
1: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu vlnit taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: Ha! A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
1: A to ti nesplacatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
1: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
1: No tak nevím, tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
1: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
1: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
1: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
1: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce a pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
1: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: Ono to není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pust dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice, protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
1: Já si to zkusím zatím sklonat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný, takový prostě, takový, na ně vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zaspomínala.
1: Hekach na Justýna tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pigy, soustřed se.
1: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč, teď, chytil.
1: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
1: Ne, já tam doběhnu, ty tam povídej doběhni o těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
1: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
1: Házet,
2: chytám.
1: Hopsa!
2: Hop, a já ti něco ukážu.
1: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, veď?
1: To je velmi.
2: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
1: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
1: Hanka je vážně gymnastka a moderní.

0: jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
1: Božínku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
0: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
2: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
1: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
0: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
1: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.

0: Dnes je 4. května.
1: A svátek slaví Květoslav.
0: V květnu slaví Květoslav.
1: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
0: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav, dříve Florián, znamená?
1: Byl to milovník všech květin a kytek.
0: Všechno nejlepší, Květoslavové.
2: Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek spráskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavazovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Hlejte, co jsem vám přivezl, mrkal na maminku a na Cibulka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka, ale strýček namítal, jakou škodu. Letos se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíše jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny: malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, palbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, Cibulek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že jí vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří už 14 dní nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibulek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hasičkou, švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí, ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých. Byly už rozbředlé a plavaly v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělaly blum, blum. A šťáva vojila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctiburka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba, že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba, že jí táhl za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale odsudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi, a to hned, hned. Pan Hamouz měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I ta můra, řekl pan Hamous a sáhl po čepici, jaj, po ženu. A šel ven k vozu, kde měl bič, a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka v tom měla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnědka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako útěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamous tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně, ale nohy nesly úplně jinam. A tak nejdřív zakopla o košík na prádlo, převrhla jej a všechny švestky od Hamouzů se rozkutálely po dvoře. Pak šlápla Alíkovi do kastrůlku s obědem a to Alíka rozlobilo. Huf, huf, huf, huf, huf, vyletěl na ní a ona se lekla. Honem, honem si to namířila k vozu, ale je mináčku, co to? Nohy nijak nebrzdily a nesli jí dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švestky, povídal. To je vůně. Toto táhle, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz? Teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamous. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domů hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volání pan Hamous, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá, prr, prr. Ale marně. Hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj? Byly to dveře do přístavku, kam dávala maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navařila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynést v náručí. No ale vyneste z přístavku Hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikdy ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky s povidlím. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře. Strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od makta.

0: Byl jeden král a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny 3 rád.
1: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
2: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
1: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
3: Já jsem nejstarší, tatínku.
4: A já nejhezčí.
1: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás, tatínku, miluji.
1: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
4: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
1: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
4: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
1: Tak jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
2: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
1: Jako co?
2: Jako sůl.
1: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
2: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
1: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
2: Ale tatínku, život bez soli.
1: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
2: Tatínečku.
1: Tak už jdi.
0: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
5: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
2: Ráda, babičko.
5: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
2: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
5: Však já tě to naučím.
2: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si král, když to nějak nezahřídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticho až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: kam pak, děvenko? Proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný a k návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata a po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší.

Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na bičku nezapomněla.

0: Písničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Žalobajda. Byl studený zimní den a padal sníh. Paní Holubová zamíchala kakao v konvici a vyhlédla z okna v kuchyni. Byly 3:10 a to byl čas, kdy se obvykle vracely děti ze školy. Narovnala na talíř pocukrované koblihy a vedle připravila 2 naleštěná červená jablka. Jakmile se děti objevily na rohu, nalila jim do hrnků horké kakao. Vendulka s Matějem chvilku podupávali před dveřmi, aby si otřepali sníh z bot. Paní Holubová jim pomohla z kabátů, ometla je a pak je oba rychle zahnala do příjemně vytopené kuchyně.
1: Jak bylo ve škole?
0: Zeptala se Vendulky, zatímco jí pomáhala svlékat svetr a kamaše. Vendulka pohodila hlavou.
1: Nikoho ve třídě nesnáším. A oni zas nesnášejí mě.
0: Paní Holubová zůstala jako omráčená. Vendulce bylo 9. Nosila copánky a rovně zastřiženou ofinu. Měla jiskrné oči a růžové tváře. Paní Holubová nechápala, co na ní ostatním dětem může vadit.
1: To je ale hrůza, Vendulko. Jak to, že tě nesnášejí? Co já vím? Jenže mně je to fuk, protože já je taky nesnáším.
0: Vendulka se posadila ke stolu v kuchyni a s chutí se zakousla do koblihy. Matěj, kterému bylo teprve 7, seděl na zemi a lopotil se s kalhotami. Maminka mu navrhla.
1: Ukáž, pomůžu ti.
2: Kde pak? To umím sám.
0: Odmítl pomoc chlapec.
2: A jestli chceš vědět, proč nemá Vendulku nikdo rád, tak ti to povím. Je to žalobnice užalovaná. Chodí na děti žalovat paní učitelce. Já ji taky nesnáším.
0: Paní Holubová se otočila ke své dcerce.
1: Vendulko, opravdu žaluješ?
0: Vendulka se zatvářila pyšně.
3: To se ví. Pokaždé, když někdo breptá, nebo zlobí, anebo píše psaníčka, já to na něj paní učitelce řeknu. Dneska jsem jí třeba pověděla, že si Pepík Martinů při kreslení odsucával štětec. My si štětce odsucávat nesmíme. Měli jsme dělat tečky prstem.
0: Upila trochu kaká a způsobně si otřela ústa. Byla spokojená, jak se jí všechno daří. Paní Holubová ovšem vůbec spokojená nebyla.
1: To je hanba, Vendulo. Žalovat paní učitelce kvůli takové hlouposti.
2: Jenže ona žaluje pořád. Nedělá nic jiného, jen špehuje děti. A taky ani nezbývá čas na hraní.
0: Vykládal Matěj. Vendulka se na něj přísně podívala.
3: Dej si pozor, Matěj. Já na tebe řeknu, že jsi už 5 nečistil zuby a že shodil punťový játra, co jsme měli minulou středu k večeři. A taky jsi znechal drobné od nákupu a koupil jsi za ně bombóny. A včera jsi četl pod peřinou a svítil jsi s baterkou.
2: A ty jsi zase ráno zastrčila kus stopinky do zásuvky z příbory. Převrhla si punťovi misku s vodou, ani si to neutřela. A ty bombony, co jsem koupil za drobné od nákupu, si jedla se mnou.
0: Vendulka zrudla a zapitvořila se.
3: Blé, blé, blé, blé, blé, ty kobliho nafoukaná.
2: Blé, blé, blé, blé, blé, blé, ty jsi zas koza uchňouraná.
0: Neodpustil si Matěj. Vendulka spustila křik.
1: Mami! On říká, že jsem koza ukňouraná. Co pak kozy kňourají?
0: Paní Holubová rázně zakročila.
1: Jdi se převléknout, Vendulko, a pak si zacvič na klavír. Ty se taky převlékni, Matěj. A potom jdi do sklepa uklidit tatínkovo nářadí, co jsi tam včera roztahal. Řeknu vám, že je to s vámi k nevydržení. Zkazili jste mi náladu na celý den. Sotva jste přišli ze školy.
0: Paní Holubová se otočila, odešla do pokoje, kde měla rozložené šití, a zavřela za sebou dveře. V krbu hořel oheň, bylo tam teplo a klid, rádio tiše hrálo, za okny se k zemi snášely velké sněhové vločky a maminka nemusela poslouchat žádné hašteření svých ratolestí. Pustila se do práce. Povolovala Vendulce jarní šaty a přitom přemýšlela o tom, proč se z ní stala tak nesnesitelná žalobnice. Žalování je nakažlivé a tak není divu, že se maminka bála, aby se nepřeneslo i na Matěje. Paní Holubová šila, hloubala a přemýšlela. Mezitím sníh v chomáčcích navršil peřinku na okenní římse, uhlíky v krbu bzučely a žhnuly a z vedlejšího pokoje se ozývalo brnky brnk, brnky brnk, jak Vendulka cvičila koledy. Paní Holubová si pomyslela,
1: tak vida, nakonec se snad všechno k dobrému obrátí. Vendulka přece roste a to není žádná legrace.
0: Najednou klavír utichl, dveře se rozletěly do kořán a Vendulka oznámila.
3: Asi bych ti měla říct, že Matěj sedí na schodech u sklepa a kouká do knížky. Když jsem mu řekla, ať něco dělá, rozkřikl se na mě, jdi zastřískat do piana, kozo ukňouraná.
0: Paní Holubová se nenechala vyvést z míry.
1: Řekla jsem, abys cvičila na klavír a ne abys slídila, co dělá nebo nedělá Matěj.
3: Když na něho nedohlídnu já, tak to neudělá nikdo. Ty tady pořád jen sedíš a šiješ a dveře máš zavřené.
0: Urazila se Vendulka.
1: Až budu potřebovat pomoc, zavolám tě. Teď jdi a ještě chvíli hraj,
0: prohlásila odměřeně paní Holubová. Vendulka se otočila a odhopkala pryč. Paní Holubová vstala a zavřela za ní dveře. Zase všechno utichlo až na to,

0: Jestli chceš vědět, co se stalo s tím plnícím perem, co tady před 3 roky nechala paní Wagnerová, tak Vendula ho donesla do školy a Martin Filip na něj šlápl.
1: Matěj dluží 3 koruny za pokutu v knihovně a taky nemůže najít průkazku. Každému o mně říká, že jsem koza ukňouraná.
0: A ona mi zas rozbila to nové kukátko.
1: Jenže, on mi rozlil do zásuvky inkoust.
0: A ona mě bije.
1: On si ze mě dělá legraci.
2: Paní Holubová je odvedla do dětského pokoje a zavřela za nimi dveře.
1: Teď tady bude ticho. A vy dva si tu buďte až do večeře.
2: Povzdechla si a šla vařit. Sotva postavila vodu na čaj, zazvonil telefon.
1: Prosím, tady Holubová.
2: Ohlásila se do sluchátka, jak se sluší a patří.
3: Dobrý den.
2: Ozvalo se na druhém konci. Byla to paní Láry Fáry.
3: Zrovna jsem upekla perník a tak jsem si říkala, jestli by Vendulka s Matějem nepřišli ochutnat. Majka Tůmová si vzala na starost čaj a Katka Kroužilová prostírání stolu.
1: To je od vás moc hezké, paní Láry Fáry, ale Vendulka s Matějem byli protivní. Zavřela jsem je v dětském pokoji a tam musí zůstat až do večeře.
3: To mě opravdu mrzí.
2: Pokračovala paní Láry Fáry.
3: A co pak provedli?
1: Žalovali na sebe. Vendulka přišla dneska odpoledne ze školy a chlubila se mi, že chodí paní učitelce žalovat na děti. Žaluje i na Matěje. A on zas na ní. Už si s nimi opravdu nevím rady. Já totiž žalování nesnáším.
3: Tak to jsme na tom stejně, paní Holubová.
2: Přisvědčila paní Láry Fáry.
3: Té chorobě se říká žalobajda. A mezi dětmi se tuze rozšířila. Honzík říká. A já říkal. Honzík říkal, že jsem, a já říkal až po tobě, a on říkal, a tak dále.
2: Zasmála se paní Láry Fáry.
3: Ujišťuju vás, že jsem vyslechla spoustu žalování všeho druhu. Setkala jsem se s tichošlápky i s třídními šplhouny, s uplakánky i s maminčinými mazlíčky, s cimprlínami i ukňouranci a všichni žalovali. Každý jinak. Dobře vím, že je to hotové neštěstí, když s tím děti začnou.
1: Máte pravdu. Vendulka se mi dneska odpoledne svěřila, že jí ve škole nikdo nemá rád. Ale jí je to prý jedno, protože ona taky všechny nesnáší.
3: Řekla bych, že je to jen otázka času.
2: Uklidňovala maminku paní Láry Fáry.
3: Přesto si ale myslím, že bychom měli začít žalobajdu léčit co nejdřív. Vím o jedné báječné medicíně. Pošlu vám po majce Tůmové. Zastaví se u vás cestou domů. Jsou to takové malé pastilky, trochu jako bombóny, kterým se říká lékorky nebo pendrek. A chutnají zrovna tak. Uvidíte, že dokážou zázraky. Počkejte, dnes máme čtvrtek. Radši s tím léčením počkejte do zítřka. Dejte Vendulce i Matějovi 1 pastilku na noc a další až v sobotu večer. V neděli odpoledne mi zavolejte a povíte mi, jak to působí. Abych nezapomněla, radši si na neděli nezvěte žádnou návštěvu. Léčba žalobajdy by mohla cizí lidi vyvést z míry. Tak nashledanou. Pozdravujte ode mě Vendulku i Matěje.
2: Pak to ve sluchátku cvaklo a paní Láry Fáry zavěsila. Maminka chvíli seděla a bez hnutí se dívala na telefonní přístroj.
4: Malé černé pastilky, které dovedou zázraky. Jak asi vypadají? A jak účinkují?
2: Kolem 6:30 zazvonila u dveří Majka Tůmová, celá zasypaná sněhovými vločkami, s rozzářenýma očima, protože si právě pochutnala na perníku a podala paní Holubové malý balíček.
4: Nesu vám dárek od paní Láry Fáry,
2: oznámila způsobně.
4: Mám vyřídit Vendulce a Matějovi, že pro ně příští čtvrtek zase

0: upeče perník a aby určitě přišli.
1: Paní Holubová zvala Majku dál, ale ta řekla, že už musí domů, aby prostřela k večeři. Rozloučila se a odešla do temného zimního podvečera. Paní Holubová šla do kuchyně a rozbalila balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm maličká krabička se štítkem Medicína proti žalobajdě. Uvnitř našla malou černou lahvičku a v ní 4 černé pastilky. Paní Holubová je velice dlouho a pečlivě zkoumala. Vypadaly opravdu jako lékorky, ale určitě to lékorky nejsou, když paní Láry Fáry tvrdí, že jsou kouzelné. Maminka je uložila zpátky do skleničky, tu pak dala do krabičky a krabičku položila na horní polici nad sporák. Ať už to dopadne jak chce, stačil jí jediný pohled na krabičku s nápisem Medicína proti žalobajdě a spadl jí kámen ze srdce. Hbitě se otáčela kolem plotny, uvařila večeři a nakonec prostřela stůl. Pan Holub přišel z práce tak unavený, že se maminka ani slůvkem neodvážila zmínit o trampotách s dětmi. Teprve, když bylo jídlo na stole, zavolala je a tvářila se, že nevidí jejich zlostně semknutá ústa a sveřepé pohledy. Matěj si nacpal do úst skoro celou půlku brambory, Vendulka nestratila ani chvilku a okamžitě na něj začala žalovat. Maminka ji však honem pozala do kuchyně pro mlýnek na pepř. Pak zase Vendulka srkala mléko a Matěj se už chystal, že to na ní řekne, až nakonec paní Holubová spráskla ruce.
2: Podívejte, chudák Punťa má takový hlad, že se nám tady snad rozbrečí.
1: Maminka neustále odváděla pozornost jinam. A tak se podařilo, že večeře proběhla v klidu a nikdo při ní už nežaloval. Další den ráno i odpoledne to ovšem u holubů vypadalo příšerně. Děti se hádali a žalovali na sebe, sotva vstali z postele, až do té doby, dokud neodešli zase spát. Paní Holubová si zacpávala uši a nemyslela na nic jiného, než na malé černé pastilky. Jenže to skončilo jinak. Přišel pan Holub, dal Vendulce i Matějovi pár pohlavků a prohlásil, že na něj můžou jeden druhému žalovat. Když se dost vybrečeli, takže bylo jisté, že se neudáví, maminka jim každému dala spolknout jednu pastilku. Nemohla se ani dočkat rána, aby viděla, jak bude zázračná medicína působit. Druhý den vytrvale sněžilo a děti dlouho spaly. Vendulka vstávala první. Přiloudala se do kuchyně, napůl jako strašák do zelí a napůl jako větrný mlýn na maškarním plese. Natáhla si staré vyrudlé šortky, které jí navíc byly už těsné, roztrhané tričko a obnošené maminčiny sandály. Smytím se neobtěžovala a v noci si přeležela copánky, takže jeden trčel na sever a druhý na jih. Ospalýma očima mžourala na svět jako jezevec. Paní Holubová se zhrozila.
2: Vendulko, venku je taková chumelenice a ty se klidně oblékneš jako v létě. Koukej si vzít nějaké džínsy a svetr, abys nenastydla. Jdi se umýt a vyčistit si zuby a pak mi přines kartáč. Učešu tě.
1: Vendulka se na maminku nevraživě podívala a pomalu se odšourala pryč. Pak přišel Matěj. Byl oblečený, jak se patří, ale když se maminka chystala, že mu vyhrne rukáv, aby zkontrolovala, jestli je umytý, zjistila, že má na sobě vespod pyžamo. A nejen to, pod pyžamem ještě spodní prádlo. Paní Holubová ho taky poslala pryč, ale začalo jí to vrtat hlavou.
0: Co když to způsobily ty kouzelné pastilky, že se děti tak bláznivě přistrojily? Bylo to hrozné mít doma dva žalobníčky, ale aby navíc spali ve spodním prádle a nosili pyžamo i ve dne, anebo aby se v zimě oblékali do šortek.
1: To bylo i na maminku Holubovou trochu moc. Připravila hrnky s mlékem a namazené chleby a ustaraně se ohlédla ke schodišti.
0: Co je napadne teď? A jak na ně kouzelné pastilky zaúčinkují?
1: Netrvalo dlouho a přesvědčila se o tom na vlastní oči. Nejprve zaslechla křik a hádku, pak rychlé cupitání a nakonec mlasknutí, jako by někdo dostal facku. Pak kvílení a dusot po schodech. Žalobníčci přiběhli celý udýchaní a rudí a jeden přes druhého se překřikovali. Oba chtěli začít žalovat jako první.
3: Mami!
1: Začala hned ve dveřích Vendulka.
3: Mami! Matěj!
1: Jenomže místo dlouhého výkladu, který chtěla spustit, se jí z úst vyvalil oblak černého dýmu. Vypadal jako opravdický černý mrak, až na to, že na něm dole visely čtyři malé černé ocásky. Čtyři malé černé žalobásky. Oblak se vznesl ke stropu, přilepil se tam a ty čtyři žalobásky se mírně pohupovaly na jeho břiše. Matěj na to chvíli udiveně hleděl a pak začal.
4: Viděla jsi to, mami? Vendule šel z pusy kouř? A já to na ní řeknu, ona...
1: Chtěl ještě dodat kouří, ale místo toho vypustil z úst stejnou velkou černou bublinu. Vypadala taky jako mrak, jen z ní visel pouze jeden ocásek, protože Matěj chtěl žalovat jedinou věc. Matěj s Vendulkou stáli s otevřenými ústy a civěli ke stropu. Paní Holubová se vzpamatovala první ze všech.
2: Vždycky jsem si říkala, jak takové žalování asi vypadá. A teď to vidím. Je to strašné.
1: Vendulka s Matějem mlčeli. Podívali se ke stropu, pak jeden na druhého a pak zase ke stropu. Nakonec se šli nasnídat. Po snídani pořád ještě hustě sněžilo. Vendulka s Matějem prohlásili, že musí posypat chodník. Navlékli si kamaše, kabáty, čepice a palčáky, ale nemohli se dohodnout, čí jsou které boty, a tak se o ně začali tahat. Strkali se a pošťuchovali, až se nakonec oba dali do breku a běželi žalovat mamince. V tu ránu jim z úst vyletěly další dva chomáče černého kouře, z nichž visely dlouhé černé cáry. Jako černá mračna pomalu stoupali ke stropu a přilepili se tam hned vedle těch prvních.
0: Představ si, kdybychom teď byli ve škole.
1: Zhrozila se Vendulka. Matěj se zamyslel.
4: To by kluci koukali. Umím si představit, co by řekla paní učitelka. Matěj, holube, přiznej se, ty zkouřil.
3: Já bych si vůbec nevěděla rady, kdyby se mi to stalo ve třídě. Všichni by se mi smáli. Tu máš, vem si ty boty. Jsou určitě tvoje, já mám přece větší.
1: Obuli se a mlčky vyšly ven sypat chodník. Paní Holubová každou chvíli vyhlédla z okna. Uvažovala, co by se asi stalo s černými žalobásky venku. Vznesly by se až k nebi, nebo by zůstaly těsně nad žalobníčkovou hlavou? K polednímu se o tom přesvědčila. Děti odklidili sníh, posypali chodník a pustili se do stavění sněhuláka. Vendulka byla větší a nasazovala mu hlavu, jenomže jí ujela noha a milého sněhuláka povalila. Matěj se čertil, měl dojem, že Vendulka rozbila sněhuláka na schvál. Rozběhl se k domovním dveřím a začal do nich bušit pěstí.
4: Já to na tebe řeknu!
1: Volal. Když mu paní Holubová otevřela, Matěj chtěl už začít žalovat, ale z úst mu zase vyletěla velká černá bublina s kouřovým ocáskem. Pomaloučku stoupala vzhůru, až se dostala asi metr nad Matějovu hlavu a tam se zastavila. Sotva se chlapec pohnul, následovala ho. Matěj vzal lopatku na sníh a ohnal se po ní, jenomže to nebylo nic platné. Jen ocásek se maličko zakýval. Vendulce to přišlo k smíchu.
3: Musím přivést Jarku, Majku, Huberta a Petru, aby se podívali, jaký jsi žalobník.
4: Kdyby ses radši umyla, ty kozo ukňouraná.
1: Rozčiloval se Matěj.
3: Nech toho. Víš, že mi nemáš nadávat, kozo ukňouraná. Já to na tebe řeknu. Maminka povídala, že když mi budeš nadávat, vymyslí pro tebe nějaký trest. Mami!
1: A... Z pusy se jí vyvalil velký kouřový oblak s obrovským dlouhým ocasem. Zůstal viset asi metr nad Vendulčinou hlavou. Vendulka se polékala.
3: Jdeme domů, Matěji. Co kdyby přišla třeba listonožka a uviděla ty naše černé pupliny?
1: Odhodili lopatky a běželi k domovu. Černé žalobásky pluly jako mraky nad jejich hlavami až do kuchyně, kde se přilepily k ostatním. Toho odpoledne se stala zvláštní věc. Vendulka s Matějem si v kuchyni malovali. Matěj sestru dloubl loktem a ona se už chystala, že to na něho půjde říct, ale v tom si vzpomněla na ošklivé černé žalobásky, podívala se ke stropu a všechno, co se jí dralo na jazyk, spolkla. Jaký žalování klouzalo krkem dolů, jeden z těch černých mraků se začal zmenšovat, až se nakonec rozplynul docela. Za chviličku Vendulka zlomila Matějovi červenou pastelku a on vstal a chtěl se rozběhnout, že to na ně poví, ale v tom se náhodou podíval ke stropu. Při pohledu na všechny ty ošklivé černé žalobásky ho napadlo, že mu třeba Vendulka nechtěla tu pastelku zlomit schválně a tak raději žalování taky spolkl a posadil se za skvý kresu. Další černá bublina u stropu se zcvrkávala, až zmizela. Když se pan Holub vrátil z hokejového zápasu, na který se byl podívat, zbývaly u stropu už jen dva mraky. Jeden černý se dvěma malými žalobásky a ten největší s dlouhým ocasem. Tatínek se podíval ke stropu a zavrtil hlavou.
5: Pro boha živého, snad si zase něco nepřipálila, maminko.
3: Pojď se mnou na chviličku vedle do pokoje, Karle. Musím se s tebou promluvit.
1: Odvedla ho paní Holubová pryč. Za chvilku se tatínek vrátil do kuchyně se smetákem a pokoušel se žalobásky vysmíčit, leč marně. U večeře byly děti nezvykle tiché a hodné. Za celý večer nepadlo jediné křivé slůvko. Před spaním dala paní Holubová Matějovi a Vendulce spolknout poslední pastelky, ale měla dojem, že to snad už ani není potřeba. Když byly děti v posteli, pan Holub si vylezl na stoličku a snažil se ještě jednou žalobásky vymést. Dařilo se mu to však asi tak, jako by chtěl zametat kouř. Nakonec toho musel nechat.
4: Spropadená věc.
1: Ulevil si nakonec. Paní Holubová se usmála.
0: Já myslím, že to pokračuje docela dobře.
1: V neděli Vendulka nežalovala a Matěj taky ne, a tak se zcvrkl i poslední ocásek u stropu. Večer maminka zatelefonovala paní Láry Fáry a vylíčila jí, jak to všechno proběhlo.
0: Myslíte, že jsou z té žalobajdy už na dobro vyléčení?
1: Zeptala se nakonec.
6: Doufejme, že ano.
1: Odvětila jí paní Láry Fáry.
6: Pro jistotu vám ale dám další radu. O kouzelných pastilkách před dětmi ani slovo. Kdo ví, možná je ještě někdy budete potřebovat.
1: V pondělí ráno všechny žalobásky zmizely. Kdyby Vendulka s Matějem věděli, že už jim nic nehrozí, třeba by žalovali dál, až by se hory zelenaly. Bubliny se žalobásky by jim teď přece od pusy nestoupaly, protože večer předtím nespolkli žádnou pastilku. To ovšem netušili. Jak dostali chuť žalovat, hned se chytili za pusu a honem se podívali ke stropu. V pondělí odpoledne přišla Vendulka ze školy a oznámila mamince, že se s dětmi ve škole udobřila. Matěj neříkal nic. Měl modřinu pod okem a odřený nos a ku podivu se ani slůvkem nezmínil, kdo mu to udělal.

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.
5: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
6: milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
5: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
6: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
5: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
6: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
5: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
6: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ten kluk přeskočí.
5: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
6: To bylo slávy a já se tu.
5: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
6: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
5: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
6: hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
5: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
6: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
5: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
6: Ahoj!
5: Ahoj, lidičkové.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: Tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak chodím
2: a dost, a dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: Na karate? To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, říkala bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: Aha. A máme. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit
0: na
2: tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
2: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje, co?
0: Ping-pong. Já si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem jí zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správnej vercajk, jak řekl, raději jí po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
0: Dnes je 4. května.
1: A svátek slaví Květoslav.
0: V květnu slaví Květoslav.
1: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
0: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav, dříve Florián, znamená?
1: Byl to milovník všech květin a kytek.
0: Všechno nejlepší, Květoslavové. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak si nechal vodník ušít nový kabát? Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
1: Je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
0: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
1: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo, ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
2: Ten hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
1: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
0: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
1: To jsou mi ale moresy, hučel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
0: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
1: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
0: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
1: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
0: Žblabuňka mával rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu.
2: Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
1: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
0: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
1: Tak tady jsem na správné adrese,
0: řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
1: Dobré chutnání,
0: pozdravil žblabuňka uctivě.
1: A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
0: Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
1: No, pěkný,
0: řekl žblabuňka.
1: A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
0: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
2: A máš vůbec čím platit?
1: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
0: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
1: Koukněte,
0: řekl zasněně žblabuňka.
1: Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna,
0: dodal na vysvětlenou.
1: Vypadají jako ze zlata.
0: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
2: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
0: vyjel na vodníka.
2: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
0: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
1: No, ještě mám barevné kamínky,
0: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
1: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
0: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
2: Ani šupiny, ani kamínky,
0: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy. A běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
2: A copak, kmotře,
0: zahalasil. Jdete nějak smutně?
1: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
2: Jo, kmotře,
0: pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět.
2: Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
0: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
1: To se mi snad ani věřit nechce.
2: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
0: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
1: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu.
0: A pak rychle dodal,
1: ale všichni takoví nejsou.
0: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohled.

0: básnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tak děti, hezky si čtěte, čítánky jsou moc poučné. Podívejte se na mě, co jsem si všechno ze školy odnesl pro život.
1: Já vím, taťuldo.
2: Ano, pane Spejble, ale prosím, ze slabikáře si toho mnoho nevybereme, prosím.
0: Ale Máničko, proč by ne, z tak nepřeberného množství? Podívej, třeba tadyhle. Láce, máme líce, malé lasice, co šila Cecílie sama.
2: Co prosím šila, pane Spejble?
0: Ale to jen tak, Máničko, to je ve slabikáři. Čti Hurvajs.
1: Máme míče a meče, co se věší na věže. Sago můžeme vařit. Co je to sago, taťuldo?
0: No sago, no přeci, já se ti divím, Hurvajs, ty si nic nepamatuješ. Víš přeci, jak to bylo v televizi, ne? Už nevíš?
1: No já se nemohu rozpomenout.
2: Ach, to mé nervy snad nevydrží. Přece... Sága rodu Forzajtu Hurvínku.
0: Ano, vidíš, no, Manička to ví.
2: Jenže tady ve slabikáři je ságo, pane Spejble.
0: Jo, tak.
2: A babinka říkala, že se to přidávalo do polévky.
0: Do polévky říkáš? No to se ví, že ano, ono lecos, jak by ne. Ale teď už si čtěte, máte tam i mou starou čítanku, já ještě musím za prací, ano? Tak čtěte si, děti, čtěte.
2: A co bude dělat pan Spejble Hurvínku?
1: Ale prosím tebe, spravuje boudu Žerikovi. Hele, Máně, tady je napsáno C.K. knihosklad. No. To bude asi cáká, ne?
2: Nebesíčka Hurvínku, cáká knihosklad? To prosím tedy nevím, to jsem ještě nezažila, že by knihy ve skladu cákaly. A proč by cákaly?
1: Já nevím.
2: A vůbec, čti mi něco.
1: A čti radši ty.
2: Prosím, ano. Tak třeba tady. U hlavy mám uši, těmi poslouchati sluší. Počkej, to je ještě dál, poslouchej. Každé dítě jest člověk, to koukáš, vy?
1: Je to řeknu oteckovi, až mi zase řekne, že se nechovám jako člověk.
2: A tohle je smutný, poslouchej. Slunečko zachází za hory, pasáci

0: Tuju. V létě po silnici šedé mlynář s hochem osla vede na trh k městu. Šťastnou cestu, volá jezdec. Oba jdete? Proč si někdo nesednete? Což pak vám to rozum nedá? Na osla si hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky. Dohonili povoz těžký. Voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejš by tě kopla husa, mladý jede, starý klusá. Synek slezl, prachem břede, na oslu zas otec jede. I toť necitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to slabé robě. Na to vzal ho otec k sobě. Jeli dále. Nezna bozi, křičel kmet, jenž pásl kozy. Máte-li pak srdce v těle, vždyť jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova.
1: To já znám, naše bábinka ji umí naspaměť. Já bych ale taky chtěla číst básničku.
0: Tak ti třeba tuhle.
1: Ano. Nad úvozem na roštině švitořivý vrabčík seděl, vůkol sebe po krajině potutelným očkem hleděl. Vrtěl sebou, poskakoval, na pocestné pokřikoval pronikavým hlasem svým. Čim čarára, čim čim čim.
2: Čím čím čím, to právě nevím.
1: Co nevíte, pane Spejble?
2: Čím spravím tu střechu na Žerikově boudě, Mančko, víš?
0: A co s ní, tatíž, když byla celá?
2: No celá byla, ale jak jsem za ní vzal, tak mi z ní kus zůstal v ruce.
0: A co Žerik?
2: Žerik je uvázaný v boudě a má tam aspoň víc světla a vzduchu, když je děravá střecha. Spravím mu to až zítra, že ano?
0: No ano, otče.
2: No a jak fakt si čtete, děti, no?
1: Moc pěkně, pane Spejble.
2: Líbí se vám to, ano?
0: Jo. Sím, ano.
2: No tak mi taky něco přečti, Máničko.
1: Prosím, ano, ráda.
2: Podívejme, bouřka. A prší. Tak čti, Máničko, to se hezky poslouchá, když venku prší.
1: Prosím, ano. Sedlák Jíra. V střeše byla díra. Váhal sedlák Jíra vynést pár došků. Ucpal to jen trošku. Řekl, ten trochu deště vydrží to ještě. Zítra jeden taky. V noci přišly mraky. Přišla bouře v spěchu. Odnesla mu střechu. A co nastal zmatek? Zatopila statek. Je?
0: Ale Máni, jako teďko utekla, ani nečekala, až dopovídáš.
1: A už vede Žerička. Jo, Žeričku, ten je mladý.
2: To mi to děti dalo, je. Představ si, Hurvajs, za takový okamžik a bouda už byla plná vody. Žerik by se byl málem utopil.
0: Ještě, že si taťuldo říkal, že čítanky jsou moc poučné.
2: No vidíš, Hurvajs, a tady si vezmi příklad, jak tě to pořád učím. Taková krátká básnička
0: a poučila mého tatíčka.

Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je, a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi. Já v posteli nebudu a nebudu a nebudu. Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáše, a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě.

0: pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každý sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volali. Jonáši, co tady pochoduješ, bos? Jonáši, já ti dám papír a pastelky, chceš? Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit. Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu. Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku. To není fér, koukal do spu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
1: Dobrý den,
0: řekla a postavila kyblík na podlahu.
1: Já umyju tady.
0: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
1: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
0: Jonáš, ozvalo se z postele.
1: No, ty, jak si máš, Jonáš?
0: Usmála se na něj. Nemám, zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
1: Nemáš? A co máš?
0: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
1: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
0: Nic, odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
1: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
0: Nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše, aby viděla, jak se tváří. Všimla si, že se to pod peřinou nějak klepe, jako by někdo začínal brečet. Proto hned pokračovala.
1: Já ti dám pohádka, co? Pohádka pruhovaná. To byla jednou jedna zebra. Ty víš, co je zebra?
0: Zjišťovala. Vím, ujistil ji Jonáš.
1: No, a ta zebra měla malá zebra, totiž zebra, ta velká zebra. Měla malá zebra, tak je to správně. A ta malá zebra neposlouchala a byla divoka. Утікала через сілниці, де ж їй то нападло, а Аніся не подівала, якщо не їде автобус, небо автомобіль, небо моторка. А та велика зебра се злобіла на та мала зебра. Давай позор, небо сеті ніцо стане. Musíš chodit po přechodu. Ale malá zebra neviděla, co je to přechod. Takže ta velká vysvětlovala, že přechod to je přece zebra. Musíš chodit, kde je zebra. Copak to nevíš?
2: Zebra po zebře?
0: Zasmál se Jonáš a vykoukl spod peřiny.
3: No jistě.
1: Zebra po žebře. Totiž po zebře. Opakovala to ta mama zebra. A ta mala se chechetala. Zebra po zebře. Zebra po zebře. Tam tě žádné auto nepřejede. Tam musí každý zastavit. To je přechod prochodce, víš? Ta zebra. Jo, to já vím, řekla ta malá zebra. Ale jestli mě uvidí ta auto, ona se bála trochu. Zebra po zebře, to se ztratí, když my oba jsme pruhati. Mama zebra se zamyslela a viděla, že má ta malá zebra pravdu, že může se to stát. No, co budu dělat? A pak jí napadlo, že musí chodit tak, bokem, na šikmo, víš?
0: Aha, řekl Jonáš. A docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
1: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, že ti to vypadalo, že je na té ulici křižovka. To víš, co je, ne?
2: Jo. To luští táta.
1: No.
2: To je v novinách. Přitakal Jonáš.
1: No, právě. A tak tam na té ulici byla křižovatka. Totiž křižovka velká. Velká křižovka. A lidi na to koukali z okin a luštili. Třeba, co je dětský nápoj na pět písmena?
2: Kakao, vykřikl Jonáš.
1: No, ty šikovný. A nebo domácí obuv na sedm písmena.
2: B-A-Č-K-O-R-I. Zase vykřikl Jonáš.
1: Baťko, Ria, a ty, jak ty všechno víš?
0: Divila se paní uklízečka.
1: Nebo domácí rdvíře na trčí písmena.
2: Pes.
1: Oho.
0: Hned věděl Jonáš.
1: Ty chytrý kluk. A co tohle? Co? Veselá grimasa na pět písmena. O to je těžký. To ty navíš, ty kluk pruchatý.
2: Vím. U, S, M, E s háčkem V.
0: Řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu.
2: A co byla tajenka té křížovky?
0: Zeptal se nakonec.
1: Tajemka, totiž, tajenka byla tak. Všecko přejde z veselá, kdo z toho nic nedělá.
0: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
1: Tak, ahoj, Jonaše. Já jdu uklízet vidle.
0: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem líp.

otázky. Na to potře jsem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne?

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.
4: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
5: Pozor, zašlápneš mě,
4: vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
5: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
1: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
4: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
5: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
1: Přece motýl,
4: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
1: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
4: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
5: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
1: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
4: poučoval ho motýl.
1: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
4: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili. jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.

0: Jirky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
1: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
2: a nebo vi? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
1: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
1: Ťukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla. A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
1: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
1: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhuji
1: jako
2: k uším.
1: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
1: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
1: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
1: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
1: Takže třeba levou ruku na
2: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. A počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
1: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
1: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Na viděnou, je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
1: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic?
1: No tak.
0: Budova je tu pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať se na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs.
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají. Říkala pančelka. Ha, ha.
2: Tiki kalendář. Dnes je 4. května.
3: A svátek slaví Květoslav.
2: V květnu slaví Květoslav.
3: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
2: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav dříve Florián znamená?
3: Byl to milovník všech květin a kytek.
2: Všechno nejlepší, Květoslavové. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu ji trápit. Chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověd přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a pátého dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami
ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pách. Mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala, ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak... Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uklizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak
Pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej. Vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala ji maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupoval k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře.
0: Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet.

0: podařit. Souhlasíš?
1: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
0: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
1: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
0: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
1: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
1: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
1: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko. Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mě chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
0: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se,
1: řekla lasička. Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale co pak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
3: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
0: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.

0: odpovědělo černé kuřátko.
1: Nezadávím tě,
0: ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu na blízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
1: Kuřátko, kuřátko, otevři, přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
2: Pane, neotevřu, nestojím o tvé zrní, odpovědělo bílé kuřátko. Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
3: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo.
0: Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí a tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouš

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já si...

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

0: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a po domě dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3. Pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Tiki kalendář! Dnes je 4. května.
2: A svátek slaví Květoslav.
1: V květnu slaví Květoslav.
2: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
1: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav dříve Florián znamená?
2: Byl to milovník všech květin a kytek.
1: Všechno nejlepší, Květoslavové. Mm.

0: Děti? Děti, nevypínejte gramofon, to ještě není konec.
1: To jsem celý já. Ještě jsem nezačal
0: a už jsem skoro skončil.
2: Ale začnu znovu, jako ten pán, co měl tu sovu.
1: To se stalo 30. dubna. Skladník Machač stáhl roletu u svého krámu a šel domů. A ten krámek, to nebyl obyčejný krám. Byl to zvláštní obchůdek, ale neprodávalo se tam. Za to se v něm našlo mnoho zajímavých věcí. Všelijakých předmětů a hraček a oděvů a rukavic a hudebních nástrojů a pytlů a aktovek a čepic a svetru a klíčů a peněženek a kusů nábytku a míčů a míčů a míčů a míčů. No zkrátka, v žádném jiném krámku byste tolik věcí pohromadě nikdy nenašli.
0: Nad vchodem byl totiž nápis... Ztráty?
3: Mami, já jsem ztratil v parku rukavice.
4: Ty kluku, to nemůžeš dávat pozor.
0: A nálezy?
5: Mami, já jsem našla peněženku.
4: No to musíme vrátit. Žádné švihadlo nebude.
1: Do tohoto krámku se odevzdávaly všechny věci, které někdo ztratil nebo někdo zapomněl a někdo jiný zase odevzdal. A těch odevzdaných aktovek a čepic a jízdních kol bylo už tolik, že se sem nevešli. Hlavně děti toho mnoho postrácejí a pak se o ztracené nehlásí. Vnitřek krámku se ztracenými a nalezenými věcmi se pomalu nořil do stínu, jak se stmívalo a přicházela noc. Noc a tma. Nebyla to ale obyčejná noc, byla to noc kouzelná, pohádková, kdy všechno neživé ožívá, zvířata mluví lidskou řečí a vůbec dějí se věci podivné. V krámku ztrát a nálezů to začalo účinkovat přesně ve 12 hodin v noci. Sotva na hodinách rozvěšených po stěnách zahrkala půlnoc. Všechny věci v regálech, v krabicích a v pytlích oživly.
6: To jsem dlouho spala.
1: Jedna velice stará harmonika, číslo pořadové 2762, místo nálezu vlečný vůz tramvaje číslo 14. Tu ztratil asi nějaký dědeček, protože skoro každý dědeček umí na něco hrát. A tohle je zase ptáček ve zlaté kleci.
7: Ale dochází mu péro. Já mu pomohu.
1: To asi ztratila nějaká babička, protože skoro každá babička má ráda hrací strojky. To je strojku. To postráceli asi všechny babičky z okolí.
8: Ano, našli se také tři biče, z nich jeden červený cirkusový.
1: A také dětská knížka, zvířátka a petrovští. A ještě 17 panenek. Zechtačky.
8: Prkačky.
1: A to všechno zapomněli děti v parku. A podívejme, jeden beránek dřevěný. Zvukový.
8: A co pak ta stará křídlovka? A pečící trouba plynová?
9: Já peču. Jede kudrna, jede do Brna.
1: Vyrobena v Brně, ale ztracena v pražské tramvaji. Dále jedna pila rámovka s uraženým sedmým zubem od kraje, zebra v pruhovaném tričku, čineli až z Turecka. značkovaný rybí tuk, starý psací stroj, jedna krejčovská pana bez hlavy, jedna psí bouda s lepenkovou krytinou i se psem.
5: Pojďme si na něco hrát.
1: To se ozval malý žlutý medvídek na klíček, zapomenutý dětmi v parku.
9: Jede kudrna, jede do Brna.
1: Hučela pečící trouba.
5: Pojďme si na něco hrát.

0: srdca.
1: Řekli krabice a plnicí pero pozdravilo přítomné. Protože bylo málo naplněné, nemluvilo naplno.
2: Vážení zapomenutí, nezapomeňte, že na nás zapomněli zapomnětliví lidé. Avšak docela na nás zapomenout nemohou, protože ani my jsme na své zapomnětlivé nezapomněli. Naopak, vzpomínáme. Nezapomeneme a až si pro nás ti zapomnětliví přijdou s kytičkou zapomněnek, řekneme jim. S poctivostí nejdál dojdeš až do ztrát a nálezů.
1: Pero si muselo odkašlat, ztrácelo hlas.
3: Mluvte naplno, plnicí pero, to jsem já, Krejčovská pana. Stojím tady vzadu u dveří a nic neslyším. Ztratila jsem totiž hlavu. Chci také slyšet nějakou příhodu nebo pohádku.
2: Dobrá, kdo začne první? Kdo zná nejhezčí vyprávění?
4: Já, tečka. Psací stroj, tečka. Pán je básník, tečka. Já, čárka, jeho psací stroj, vykřičník. Píši za člověka, potrženo.
2: Jen se vychloubáš. Bez člověka nic nesvedeš, leda nesmysly.
4: U mne každý nesmysl má smysl, středník. Přemýšlení není žádná práce, vykřičník. Divím se, že stroje nevymyslí další stroje za člověka, pomlčka, abychom ho vůbec nepotřebovali. Dvakrát vykřičník. Člověk do mě ťuká a já píši sám. Tečka.
2: Chlubíš se a nic neumíš.
4: Včera do mě mlátil celý den. Čárka. Ve válci mi zvoní. Tečka. Nemám na červené pásce modřiny. Otazník. Koukněte se. Závorka. Týden to trvalo, než napsal báseň. Stejně s ním píši společně. Čárka. Tak co? Čárka. Či tečka.
2: Víš, co psací stroji? Vyzkouším tě.
5: Ano, vyzkouším tě.
2: Zahrajeme si na školu.
5: Ano, ano.
2: Ticho, troubo. Když správně odpovíš, dovolíme ti vyprávět pohádku. Dám ti 8 otázek. Odpovídej celou větou.
4: Chci si zahrát na školu hned. Zazvoním. A můžeš dávat otázky. Tečka. Pak to pošlete do novin pod názvem uvozovky dole, uvozovky nahoře. Jak psal psací stroj sám.
2: Pošata. Ztracené předměty. Pošata. Co je to pšata, psací stroj?
4: Pšata je, tři tečky, zkrátka, první šišlavá třída.
2: Špatně, pětka. Ztracené předměty, co to je pšata? Správně. Další otázka. Kde namáčí pero básník?
4: Básník namáčí pero v kalendáři. Tečka. Pětka.
2: Počty. Kolik je jedno sto a jedno sto?
4: Jedno sto a jedno sto je jedno 200. Tečka.
2: Pětka. Přírodopis. Kdo klepe v lese do stromu?
4: V lese do stromů klepou datle. Tečka.
2: Zoologie. Co jsou to cizopasníci?
4: Cizopasníci jsou cizí zápasníci.
2: Nedostatečná, to je totéž jako pětka. Dál. Co se vylíhne z kukly? Nenapovídat, medvídku. No, psací stroji.
4: Bába. Babička admirál.
2: Botanika. Co roste na dubu?
4: Na dubu rostou žaludky.
2: Poslední otázka. co je to zebra? No?
4: Žebřiňák.
2: Ticho, zapomenuté předměty. Máš 8 pětek. To je dost.
4: To neplatí. Zakutálela se mi písmenka.
2: Ticho, hudební nástroje.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Smláďatý je kříž. Ojeje. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívila se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol, ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá? Vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém, to bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě z bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. a vrabec odletěl. Tak co, ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda?
1: To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel.
0: Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol.
1: A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku.
0: Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám, vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu.
1: Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa.
0: Pojď. Cože tam máš, podívil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává. Ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel?
1: Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice.
0: A už za ní letěl.
1: Tak jsem tetka na tom rentgenu byl.
0: No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, viď? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka?
1: I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal. Pojď, povídal. Srdce máš jako zvon.
0: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
1: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
0: Jenže teď se lasice rozlobila.
1: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa? Támhle ta? A že kvete nějak moc krásně a modře? Já to teta nevidím.
0: Nevidíš, zlobila se lasice? A proč pak, když máš zdravé oči? Tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
1: Že mi plesá srdce? Proč by to dělalo? Ani to nenapadne.
0: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál? A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
1: Ani ne,
0: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
1: I ty jeden darebo,
0: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako říma a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
1: No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří, a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol. Já mám hrozný hlad.
0: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
1: já, kuli horová, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
0: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ní: máš jinu, nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí nemotora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
1: To přestává každá legrace, kroutili se opice.
0: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
1: Co pak jsem opice?
0: Zlobil se. Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
1: Váš syn,
0: volal jim mezi kli, je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál. Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii, a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jítérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
1: Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda.
0: A odkud pak až?
2: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie,
0: odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem.
2: A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to chci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl.
1: Jak vy něco takového víte?
2: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
1: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat, velectěná Tramtarando?
2: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemyslel, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
1: Ano.
2: Jste hodný?
1: Já se stydím.
2: A hezoučky? A nadaný?
1: Myslíte?
2: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelní z rolniček. Nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
1: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji?
2: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Tramtaranda prorokyně z Tramtárie.
1: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
2: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
1: Snad se Tramtaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
2: A slon mával tlapou.
1: Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nad ranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Tramtaranda z Tramtárie.
2: A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech.
1: Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát? Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný. No snad, ale není to z pračky. To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze.
2: Staří se na sebe vyděšeně podívali.
1: Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu.
0: Ale Kulihora je nevrle odstrčil.
1: Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie.
0: Trantaranda? Z Trantárie?
1: Ano, ta?
0: A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev.
1: Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy?
0: A Kulihora se otočí a opravdu, palmy jsou očesány a

0: Slyšel? Známý přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hlívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš. Slon Kulihora se sotva držel na nohou. No když tak dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej, řval král džungle, až se dělal vítr. A o jakém nadání to mluvíš, když si nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita si a hlupák si a opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím. Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.
1: Vigi básnička!
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečený. A to zas s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milostdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na Kokrháč.
1: A, casky, plasky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl?
0: Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka. Povídala poniklská bába, že zlatý pták přilétá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Nestačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost, pane, on přiletí z Rovínka letos. Trautenberg vyvalil oči.
1: Hajnej, nemejlíš se?
0: Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost, pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost, pan tatínka, 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. Tu ráno je, jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himmlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl Kubíček. To náš milospán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Vyřiď Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma Kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anče se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajné mu nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se Kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakomec. Toho večera bylo chystání, jako by šli na kraj světa. Anče skládala do košíku studené kuře, půl bochníku chleba, koláče a šípkové víno. Kuba musel vytáhnout z jarmary kožich, noci jsou ještě chladné. Hajný přichystat stoličku a tlustou houni, aby se milospánovi měkce sedělo. Konečně vyrazili. Klopítali okořeny, až doklopítali k vysoké skále, na kterou měl usednout zlatý pták. Trautenberg žuchl na stoličku a funěl jako starý měch. Ale Kubíček mu nedal pokoj. Ještě ty zlaťáky, připomínal a mrkl přitom na Kubu a Hajného.
1: Rád nerad vytáhl Trautenberg z kapsy měšec zlaťáku. A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě.
0: Když jde o tři přání, tak by měly být tři.
1: Špitl nesměle Heiny. Taková drahota, vrčel Trautenberg. Odpočítal tři zlaťáky a podal je Heinemu. Polož je pod skálu na kámen, ať je na ně vidět, poručil. A jděte pryč, ještě by se vás zlatý pták polekal.
2: Jen co Kuba, Anče, Heiny a Kubíček zašli na kraj lesa, objevila se na obloze zář, jako by měsíc padl do korun stromu. Na skálu usedl zlatý pták a promluvil. Čeho si žádáš?
1: Trautenberg se zvedl ze stoličky a poroučil. Tak zaprvé chci mít zámek jako štěpanický baron.
2: Staníš se, odpověděl pták.
1: Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití, a aby ho neubývalo.
2: Staníš se, odpověděl pták po druhé.
1: A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku.
2: V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále krakonoš.
1: Tak ty chceš Trautenbergu vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To hrsápe. Máš štěstí, že sem přišel čas. Jinak bys nedopadl dobře.
2: Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal.
1: Ty nech být, zarazil ho krakonoš. Jeden patří Heinemu, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil.
2: Usmál se krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý, jako to čerstvě vylíhlé housátko.
1: A teď běžte domů. Noc patří spánku. Zahřímal krakonoš a zmizel. Tak.
3: Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své voňavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí, povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bezvousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí, a konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé, a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyrašily nové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jaký že je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek. Šbeholili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous, ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance Matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A Matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.

0: vtipk.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si bereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
3: Yeah. Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
4: dnes večer bude ode mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
3: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zaboul a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
1: Hanko, jestli dobře jste spolu to dopadlo.
2: Soutěžili?
1: No.
2: Jak to dopadlo?
1: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
1: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
1: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
1: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
1: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
1: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
1: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
1: No.
2: Obalíme to s páskou.
1: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
1: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
1: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
1: A takový házet
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uhum. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uhum. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
1: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míč, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
1: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
1: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
1: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém, takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
1: Chodba je dlouho, jo!
2: Chodba je dobrá,
1: chodba je dlouhá věc.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím!
1: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
1: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že bude létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
1: Víš, co mě napadlo?
2: Ne.
1: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
1: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo z vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj děti, jo.

0: Ne, panečku, ty. To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cený, tati.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
1: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
0: No přece. No tak.
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simano, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simano, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře jako třeba
1: vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
1: A proč blezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal jsi to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Dnes je 4. května.
1: A svátek slaví Květoslav.
0: V květnu slaví Květoslav.
1: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
0: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav, dříve Florián, znamená?
1: Byl to milovník všech květin a kytek.
0: Všechno nejlepší, Květoslavové. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

růžové poupě. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel jednou jet do města na trh. I zeptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. 2 starší si přáli krásné šaty a šperky. Ta nejmladší prosila jen o růžové poupě. Ale aby bylo tak krásné, že druhé takové není na světě. Přivezu ti je, řekl otec. Rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Dojel dobře do města, hodně utržil na trhu a tak nakoupil krásné šaty a šperky pro své starší dcery. Potom scháněl růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale protože už byla zima, růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že si měl pospíšit. A tak jel otec smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání své nejmladší dcery. Jak tak jel a přemýšlel, nedíval se na cestu a zabloudil. Byl najednou v hlubokém lese, který jakoby neměl konce. Jezdil sem, jezdil tam, až přijel na malou louku, kde byl uprostřed růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostí si zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku se ale strhla obrovská vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Sisinem smrti řvala obluda. Ubohý otec se strachem třásl a prosil zvíře o milost. A zvíře mu řeklo, dobrá, propustím tě domů, ale pošleš mi do 3 dnů to, co tě doma první přivítá. Co měl nebohý otec dělat? Slíbil, co zvíře žádalo, a byl rád, že vyvázl životem. V duchu si jen přál, aby mu nikdo nepřišel naproti. Ale jak přicházel ku brance, spatřila nejmladší svého otce a běžela mu naproti, aby otce přivítala. Přinesl si mi, tatíčku, růžové poupě, ptala se dcera. Ano, přinesl. Přinesl jsem tak krásné poupě, že není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl otec a dal se do pláče. Dcera se polekala, objala otce a ptala se, co za poupě dal. I vyprávěl jí otec všechno a také, co slíbil. Nejdříve se nejmladší dcera rozplakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla, co si tatínku slíbil, musíme splnit. Už se netrap, půjdu do lesa a snad všechno dobře dopadne. Objala otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si růžové poupě za pas a odešla. Šla dlouho a dlouho cestou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou louku, kde byl růžový keř. Louka byla tichá a nikde nikdo. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo. Tu jsem! V tom okamžiku se strhla vichřice. V lese zahučelo. Země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, pravilo zvíře. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Můžeš se všude procházet, jíst, pít, ale s nikým jiným nesmíš promluvit než se mnou. I kdyby tě snad něco trápilo. Až všechno překonáš a přetrpíš,
budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a pak vstoupilo do zámku. Tam bylo všechno potaženo černou látkou. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nemohla sníst. Vyšla na zahradu, napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se mezi sebou, kousala se, štípala, až se vrhla na nebohou dívku. Ale ta nevydala ani hlásku. Jak zvířata přišla, tak zmizela. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila, třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde už na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče už se zvířete nebálo a všechno mu vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby vše trpělivě snášela, že bude šťastná. Potom zase zmizelo. Dívka se procházela po zahradě, když měla hlad, tak se najedla, napila se ze studánky a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Ze spánku ji vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali ji, štípali, po zemi za vlasy ji vláčeli, ale děvče bylo němé, nevydalo ani hlásku. Když zase zmizeli, nemohla se bolestí ani pohnout. Ráno se jen tak dovlékla do zahrady. Tam na ní zase čekalo zvíře. Všemu vyprávěla a zvíře jí vroucně prosila, aby trpělivě vydržela i třetí noc, i kdyby jí šlo o život, že bude šťastná. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Už jí nepřipadalo tak ošklivé a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky se napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy nemohla ani usnout, ale řekla si, že i kdyby šlo o život, tak nepromluví. Jakmile odbyla půlnoc, dveře se rozlétly a celý zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že se děvče bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali jí, kousali, za vlasy vláčeli, ale děvče bylo němé jako ryba. To jí nestvůry začaly trhat maso z těla a děvče v té hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, nestvůry zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se dívka z toho všeho vzpamatovala, vyprávěl jí mládenec, že je knížecí syn a pán celé krajiny a zámku. Zlá kouzelnice ho zaklela v ošklivé zvíře a jenom hodná a pracovitá dívka, která by pro něho snášela trpělivě a mlčky všechny bolesti, ta mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil mladý kníže, že si všechno pro mne snášela a tím mě vysvobodila, budeš mou milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i celý zámek oživili služebnictvem a všichni jásali a radovali se. Zámek byl už zase celý bílý a krásou jen zářil. Kníže nechal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou i celým průvodem jeli k otci a sestrám. Tatínek už dávno oplakal svou nejmladší dceru a nevěřil, že by ji ještě někdy spatřil.
To bylo radosti, když viděl svou dceru, jak je šťastná a jaký krásný život ji čeká.

0: písničku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
0: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Vaškovo vítězství. Vaška omrzelo plahočit se dřevorubectvím. Vzal tedy na záda raneček s chlebem a sýrem, přes rameno si dal sekeru a pilu, do ruky vzal hůl a hajdy do světa hledat štěstí. Dlouho chodil, dlouho, avšak štěstí stále ještě nenalezl. Tu a tam jej lidé pohostili, přece však zase byl nucen pomáhat při kácení stromů, aby si vydělal na chléb. Když jednou v lese odpočíval po práci, hlasitě si povzdechl. Proč jsem se jen nenarodil na šťastné planetě?
1: Proč vzdycháš?
0: Ozval se hlas a před Vaškem stanul hubený muž v černé říze. Hlavu měl pokrytu obrovskou muchomůrkou, jež mu seděla na vlasech jako klobouk. Vašek vyvalil oči, potom se zasmál.
1: Máš laciný klobouk, příteli.
0: Hubený muž se zamračil.
1: Neposmívej se mi, kdybych chtěl, mohl bych nosit klobouk ze zlata.
0: Aj, ty jsi bohatý.
1: Inu jsem. V mojí říši je pokladů, že bys za ně koupil celé království.
0: Chtěl bych se dostat do tvé říše, přál si Vašek, a odnést si na památku alespoň hroudu zlata, abych se jednou už zbavil chudoby.
1: A ty jsi tedy chudý, proto jsi vzdychal? Aj, příteli, ne jednu, ale 10 velkých hrud zlata mohl bych ti dát.
0: Tedy dej, rád vezmu.
1: Nejsi hloupý, ušklíbl se cizinec. Zadarmo však ani kuře nehrabe. Těch 10 hrud musíš si dříve zasloužit.
0: A co mám dělat?
1: Hned ti povím. Jsem čaroděj Skokan a dosud jsem nenalezl tvora, jež by vyskočil výše než já. Kdykoliv se setkám s člověkem, hned mu nabídnu sázku. Kdyby vyhrál, dostane 10x tolik, oč mě požádal.
0: Aj, jsem to ale hloupý Vašek. Podrbal se dřevorubec za ušima.
1: A proč pak, Vašku? Smál se čaroděj.
0: Že jsem tě raději nepožádal o 10 hrud zlata. Byl bys mi jich musel dát 100.
1: Změnit se to už nedá, chtěl si jen jednu hroudu. Však i těch 10 stačilo by ti na panské živobytí až do smrti.
0: Chceš se tedy se mnou vsadit?
1: Pomalu, pomalu, Vašek přece není hloupý.
0: Vyhraju-li, dostanu 10 hrud zlata.
1: Co však dostanu, kdybych prohrál?
0: V tom případě půjdeš se mnou do mé říše, odkud se už nikdy nevrátíš.
1: No dobrá, a co tam budu dělat?
0: Ale dobře ti tam bude, smál se čaroděj. Práce dost, ve dne, v noci, jídla málo, odpočinku ještě méně.
1: Opět se podrbal Vašek za ušima.
2: Kakr, holte, no, to by mi zrovna nevonělo.
1: Tedy nechceš se mnou vejít v sázku?
0: Ale kdo říká, že nechci?
1: Dříve však musím vidět, jak vysoko ty doskočíš a co já mám přeskočit.
2: O, hned uvidíš, podívej se na tuhle jedli.
0: Skokan ukázal na vysokou jedli. Jejíž vršek ztrácel se v oblacích. Potom se trochu rozběhl a hup. A obrovským skokem přemetl se přes vrchol jedle. Lehce dopadl na druhou stranu domechu.
1: Umíš skákat, to je pravda,
0: doznal Vašek.
1: A co ty, troufáš si to také dokázat?
0: Ptal se Skokan.
1: Myslím, že bych také přeskočil, ba snad ještě vyšší strom. Přeskočíš-li vyšší, dostaneš 20 hrud, sliboval čaroděj. Vašek se díval po stromech. Rostly zde jedle ještě vyšší, než byla ona, kterou čaroděj přeskočil.
2: Smím si vybrat, kterou chci?
1: Smíš. Musí však být alespoň tak vysoká jako moje. Bude-li vyšší, tím více získáš. Tedy skoč!
0: Pomalu, pomalu, pane čaroději. Dříve se musím pořádně najíst a vyspat se a potom se trochu cvičit ve skákání. Jestli chceš, přijď sem zítra, v tuto dobu, a nezapomeň přinést 20 hrud zlata, raději větší než menší.
1: Přijdu a přinesu, přikývl čaroděj a chystal se odejít.
0: Počkej, pane čaroději, zadržel jej Vašek. Ještě jednou mi řekni, že si smím vybrat kteroukoliv jedli tak vysokou, jako je tvoje, anebo ještě vyšší.
1: Ano, smíš si vybrat, kterou chceš, ochotně odpověděl skokan.
2: A když jí přeskočím, dostaneš 10, případně 20 hrud.
1: Zlata, opatrně doplnil Vašek.
2: Ano, 10 nebo 20 hrud zlata, přikývl čaroděj.
1: Když zmizel, Vašek se usmál. Spokojeně zabnul rukama a horlivě pustil se do práce. Porážel nejvyšší jedly, do večera byl s prací hotov. Potom šel ke svému hospodáři, najedl se a ulehl. Ráno přišel do lesa. Avšak nerubal stromy, kdepak.
2: Nač bych se plahočil, když budu bohatý, pomyslil si.
1: Trhal jahody a cpal si jich plné hrsti do úst. Potom se uvolebil v mechu a usnul. Probudilo jej volání.
2: Vstávej, Vašku, už jsem tady.
1: Vašek se posadil.

0: Tedy, pane čaroději, smím přeskočit kteroukoliv jedli, alespoň tak vysokou, jako byla tvoje? Ovšem, dokážeš-li to, dostaneš 10 hrud. A přeskočím-li vyšší? Dám ti 20. Tak jsem už včera řekl. Zvolal čaroděj, už rozmrzelý. Zdá se mi, že bys raději klábosil, než skákal. I tuce se ví, že bych raději vzal zlato za povídání, než za skákání. Usmál se Vašek. Tedy platí, jak jsme ujednali, ano? Ovšem platí. Rovněž platí podmínka, nevyhraješ-li, půjdeš se mnou do mé říše. Brr, do věčné práce za málo jídla. Tam se mi nechce. To raději přeskočím nejvyšší jedly. Pozor, pane čaroději, už běžím. Rozběhl se a přeskočil nejvyšší jedly, která ležela poražena na zemi. Když stanul na druhé straně za kmenem, obrátil se a zasmál se. Nuže, pane čaroději, přeskočil jsem nejvyšší jedly a byla vyšší než ta tvoje.
1: Ale tak jsem to nemyslil, křikl ošizený čaroděj. Tohle by přece dokázalo každé dítě skočit přes kmen stromu ležícího na zemi.
0: Ať je to jak chce, já jsem přeskočil nejvyšší jedly. Trval Vašek na svém. Jsem se zlatem, 20 hrud dostanu. A budeš-li se zdráhat? Zdvihl silnou větev a šlehl jí do vzduchu. Čaroděj skokan bručel, ošíval se, avšak musel doznat, že Vašek vyhrál. Nechal tedy hroudy i pytel na zemi a zlostně utekl. Vašek dal zlato do pytle, ve městě je vyměnil za peníze, vrátil se domů, koupil si pěkné hospodářství a žil spokojeně až do smrti. A čaroděj skokan, ten se už nikdy s nikým nesázel.
2: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhli ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
3: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohl.

0: ctí vaši špatnost!
1: Vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
2: Tuleň!
0: Podívejte!
2: Tuleň!
1: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil, a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé, zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty, protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal. Skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
1: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesáhala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
4: Pojď dál,
1: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
3: Podej mi ty ponožky,
1: požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
4: Podej si je sám, visí ti před nosem,
1: odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
3: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat,
1: zavolal podrážděně na stařenu.
4: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš,
1: křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak včíhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
3: Chce mě asi zabít,
1: napadlo ho.
3: A věšák má odvést mou pozornost.
1: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
1: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl řev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
4: Tady máš své boty a punčochy,
1: podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
3: Už ani krok,
1: zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ni přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
5: Pluj pořád při pobřeží,
1: promlouval k němu.
5: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
1: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen, o němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval ve své krutosti, ho prostě zabili.
3: Ale snad to jsou jen báchorky,
1: uvažoval Kivik.
3: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
1: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kdesi daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
6: Co na tom záleží? Odešla, jako když si odešel můj muž a už se nevrátí. Budeme teď žít spolu sami dva. Budeš mým mužem.
1: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
3: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
1: Blesklo Kivikovi hlavou.
3: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
1: Uvažoval Kivik.
3: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
1: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři, ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
3: Bílý medvěde, pomoz.
1: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
5: Pamatuj na mou radu.
1: Nesl se za ním medvědí hlas.
5: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
1: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
3: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
1: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
4: Kivik se vrací!
0: Kivik se vrací!
1: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
1: Dědo, ty nemáš zuby, že?
2: Ani jeden, zašišlá děda.
1: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
2: Sníst, no právě.
3: Extrudy, pojď sem. Kulaté melony, zahnuté banany.
4: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
5: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Sulimáne.
6: Pláče nás, slunce naši jasné.
5: Ona je utrápená.
7: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
3: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
3: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, které jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus
0: když
2: to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha.
0: Nerovnováha.
2: Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno,
0: a psalo,
2: co se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
2: tak
0: dobře.
2: Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat spažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené
0: takže,
2: bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď? Na
2: boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme před loktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Půlkou
2: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Jo.
2: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
3: Zachránil jsem Kiki.
1: Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když jí poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se nám na chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
0: Tiki kalendář! Dnes je 4. května.
3: A svátek slaví Květoslav.
0: V květnu slaví Květoslav.
3: Tohle jméno vzniklo překladem latinského jména Florián.
0: Víte, kdo byl Florián? Patron hasičů. A co to jméno Květoslav, dříve Florián, znamená?
3: Byl to milovník všech květin a kytek.
0: Všechno nejlepší, Květoslavové. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jsem tu já!
1: Bába z Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu.
0: Stane se to v létě.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon Slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopitem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Pavián ho spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné Slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě Slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém ksoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé Slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů křupavého zeleného druhu a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé Slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu Slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se Slůně, co nejzdvořileji, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
0: Je odpust, omlouvalo se Slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
3: To je divné,
0: myslelo si slůně.
3: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
3: Zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídal melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
3: Promiň, ptalo se slůně, co nezdvořileji. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
2: Pojď sem, maličky, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
3: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořileji. Ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytáhlého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě, širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
2: Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
3: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
2: Pojď blíž, maličky, lákalo krokodýl. Já ti to pošeptám.
0: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavánějící pyžmem a ježící se tesáky, a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
2: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
0: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahůňalo nosem, asi takhle.
3: Vek mne, to bojí.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
1: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
0: tím měnila krokodýla,
1: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
0: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluněte se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
3: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
1: ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
1: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičky do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
1: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy. Já čekám, až se zase zcrkne.
1: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Te musíš pochopit, drahušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci 3. dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
1: Výhoda číslo 1,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli-šmidli nosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
1: Výhoda číslo 2,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: Tím šmudli šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
3: Pravda.
0: Souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
1: Výhoda číslo 3,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli šmidli nosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
3: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
1: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, to by se mi líbilo opravdu moc,
0: řekl sluně.
1: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
3: Je, děkuji ti,
0: řekl mladý slon, budu si to pamatovat.
3: A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku, skotačíc a šlehajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako lácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalnkrajta měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
4: Haló.
0: Všichni je zase rádi uviděli a hned povídali:
1: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
4: Bach, řekl sluně, myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
3: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
4: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
3: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
4: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
0: A popadl chobotem chlupatého strýce paviána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluchně.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou.

0: krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační, když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: No zdravno, Odíši.
3: Kde je?
2: Tamhle.
3: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Mám, nemám, aneb krása překvapení. Ferda s Kubou se ani nenadáli a měli za sebou první pololetí ve škole. Blížilo se vysvědčení. Oba chtěli samé jedničky a vypadalo to, že je budou mít. Snažili se. Rodiče jim totiž za dobré vysvědčení slíbili odměnu. Co myslíš, maminko? Když naši kluci donesou jedničky, splníme jim nějaké přání? Ptal se tatínek maminky. Ta se usmála a přikývla. Co byste chtěli? Zeptala se. Já loďku s červenou plachtou, vyhrknul Ferda. A ty, Kubo? Mně je to jedno. Já mám ze všeho nejraději překvapení. Nechci vědět, co to bude. Nechám to na vás. Rodiče souhlasili. Dva dny před vysvědčením šel Ferda naproti mamince k obchodu. Občas to tak on nebo Kuba dělali, aby jí pomohli s nákupem. Ferda stál zrovna na rohu ulice, když maminku zahlédl. Nepřicházela od obchodu, ale směrem z města a nesla dvě krabice. Ty jo, to jsou určitě ty naše dárky, myslel si v duchu Ferda a schoval se za strom, aby si ho nevšimla. Nechal ji zajít do domu a pomalu se vydal za ní. Ahoj, už jsem doma, zavolal Ferda, když vytahoval klíče ze zámku. Maminka zrovna vycházela z ložnice, dveře za sebou zavřela. Ferdovi bylo jasné, že balíčky musela schovat do velké skříně vedle postele. Dělal jako by nic. Ferdo, ty jsi mě vylekal. Právě jsem přišla. Kde je Kuba? S plyšákama na hřišti. Šel jsem ti naproti k obchodu, ale asi jsme se minuli. Zalhal trošku Ferda. Já jsem v obchodě nebyla, potřebovala jsem si něco zařídit ve městě. Skočím nakoupit teď. Půjdeš se mnou? Ferdu napadlo, že než se maminka vrátí, může se podívat do skříně. Asi ne, mami, půjdu si dělat úkol, neva? Vymyslel si. Nevadí, jdu jen pro pár věcí, nebudu to mít těžké. Tak zatím pá. Maminka si vzala kabelku, klíče a odešla. Ferda zůstal stát v předsíni. Váhal. Má se jít kouknout nebo ne? Věděl, že není správné podívat se do skříně, ale zároveň byl strašně, strašně zvědavý, co v krabicích je. Jednou rukou už držel kliku dveří do ložnice a druhou zaháněl mouchu zvědavost, která letěla kolem. Vešel dovnitř. Pustil tam i mouchu. Stále mu létala kolem hlavy. Stoupil si před skříň, otevřel ji, byly tam dvě krabice. Vytáhl je a položil na postel. Mám, nemám. Pořád si nebyl jistý, jestli je má otevřít. Prohlížel si je, potěžkával, čichal k nim a dělal vše možné, aby poznal, co v nich je, aniž by zvednul víko. Když je teď vrátí zpátky, nic se nestane. Bzz, co tam asi je? Jen nakoukni. Bzz, šeptala muška zvědavost, která mu mezitím sedla na rameno. Bzz, nikdo to nepozná, neboj. Stejně dárky už brzo dostanete. Bzz, není na tom nic špatného. Podívej se. Bzz. Mám, nemám, mám, řekl si nakonec Ferda a otevřel první krabici. Loďka, jupí, a to, co jsem chtěl, s červenou plachtou, zaradoval se. Pak mu padl pohled i na druhou krabici. Když v první byla loď, Ferdovo přání, v druhé musí být dárek pro Kubu. Byl zvědavý, co asi brácha dostane. Kuba se chtěl nechat překvapit, takže to mohlo být cokoliv. Ferda něco zaslechl. Nevrací se už maminka? Ne. Byl to zase bzukot mouchy. Oddechl si. Přistrčil si druhou krabici. Byla lehčí než ta s loďkou. Nevydržel to a odkryl víko. Ty jo, takovej parádní kopačák, Kuba jsi se zblázní radostí, pomyslel si Ferda. Vytáhl balon z krabice a prohlížel si ho. Vzpomněl si, jak Kuba o jednom takovém nedávno mluvil před rodiči. Když si dárky dostatečně prohlédl, vrátil je do skříně přesně tak, jak je našel. Ještě než se maminka vrátila, dorazil domů Kuba. hrál s ostatními plyšáky na hřišti fotbal. Začal Ferdovi vyprávět, jak mu to šlo, kolik dal gólů a další zážitky z odpoledne. Ferda ho poslouchal, ale nesoustředil se. Přemýšlel nad loďkou a kopačákem. Strašně chtěl Kubovi povědět, co našel. Bál se ale, že by mohl brácha žalovat rodičům. Tak moc ho ale svrběl jazyk, že to nevydržel a začal Kubovi všechno vyprávět. No a pak jsem otevřel tu krabici pro tebe a víš, co tam bylo? Ne, neříkej mi to, nechci to vědět, chci být překvapený. Zarazil Ferda Kubu, strčil hlavu do krunýře a neposlouchal. Vylez, brácho, tak já ti to neprozradím, sliboval Ferda. Ale jakmile Kuba vystrčil hlavu, Ferda to nevydržel a vyhrknul: kopačák! Slíbil jsi, že to neprozradíš? Ach jo, teď už se nemám na co těšit. Kuba byl zklamaný. Ale neřekneš to našim, že ne? Bál se Ferda. Ne, ale teď mi už dej pokoj a nech mě bejt. Seš zvědavej, to je tvůj problém, že se připravíš o překvapení, ale nemusíš to kazit i mně, řekl Kuba a zalezl si znovu do krunýře. Už tam zůstal. Následující den vstal Kuba dřív, aby se Ferdovi vyhnul. Rychle se nasnídal a sám se vydal do školy. Potkali se až ve třídě. Proč jsi na mě ráno nepočkal? Protože jsi mě včera hrozně naštval, Ferdo. Tohle je naše první vysvědčení. Ty jsi věděl, že budeš mít nejspíš jedničky, ale víš, jak to bylo u mě? Musel jsem si teď hodně máknout. Fakt jsem se snažil. Taky proto, že jsem se těšil na to překvapení. A ty jsi mi vše zkazil. Ferda nerozuměl, proč se Kuba tolik zlobí. Přece mu nic neskazil. Myslel to dobře, když mu řekl o kopačáku. Každého by přece zajímalo, co dostane. Rozhodl se, že se zkusí nenápadně zeptat tatínka, co by udělal na jeho místě on. Tati, představ si, že máš od někoho dostat dárek, ale až za dlouho. Čistě teoreticky. Chtěl bys vědět, co to bude? Tatínek se na něj podíval. Jak to myslíš, Ferdo? No, jestli by ses chtěl nechat překvapit, nebo to raději viděl hned. Tatínek viděl, jak se Ferda ošívá. Poslyš, já mám pocit, že to není jen čistě teoreticky. Ferda zrudnul. Kápni božskou, co se stalo, Ferdo? Z Ferdy to lezlo jak z chlupaté deky. Jestli tomu teda dobře rozumím, ty jsi šel do naší skříně a našel tam dárky. Pak jsi šel za Kubou a vyprávěl mu to. A i když tě prosil, ať mu neříkáš, co pro něj máme, stejně si vše vyzradil? To seš teda dobrý brácha. Uvědomuješ si, že si překvapení zkazil nejen sobě a Kubovi, ale i mně a mamince? Že i my jsme se těšili, až vám dárky dáme? A po mně teď chceš, abych to nějak vyřešil nebo zachránil? Jak? Ty máš pravdu, tati, že jsem to celkem pokazil. Ale co kdybychom teď šli spolu do obchodu vybrat Kubovi jiný dárek? Já ho zaplatím z peněz, co jsem dostal od babičky. Dobře, Ferdo. A je ti jasné, že ty si žádný dárek nezasloužíš? Zabručel Ferda mrzutě. S tímhle nepočítal. Ale musel napravit prozrazené překvapení. Kubovi koupili potítko s výšivkou. Druhý den přinesli kluci samé jedničky. Protože máte krásné vysvědčení, protože z vás obou máme většinou velkou radost, řekl tatínek a mrkl na Ferdu, aby naznačil, že mu s maminkou odpustili. Máme pro vás překvapení. Kuba věděl, že on dostane kopačák a Ferda loďku, takže vůbec nebyl nervózní. Musel se hodně přemáhat, aby rodiče nepoznali, že o dárcích ví. Nedával najevo smutek, ale pořád ho vše, co se stalo, mrzelo. Rozbalili dárky. Ačkoliv Kuba o kopačáku věděl, když ho držel v rukou, měl velikou radost. Líbil se mu. A potítko ho strašně překvapilo. Bylo zelené, jeho oblíbená barva. Ferda byl taky rád. Loďku přeci jen dostal. Jdu ven vyzkoušet kopačák, volal Kuba. A já jdu do vany s loďkou, přidával se Ferda. Počkejte, počkejte. Tatínek ukazoval na dvě tenké krabičky, které ležely na stole. Tady máte ještě něco. Kluci přiskočili. Krabičky byly jak peříčko. To je sranda, že jo? Nic tam není. Uškrýbal se Ferda, ale zvědavost zvítězila. Otevřel je. Je, co to je za divný brejle? To jsou 3D brýle. Zítra jdeme do kina na podmořský plyšový svět, vysvětlila jim maminka. Chtěli jsme vás přeci jen něčím překvapit. Oba. Kuba byl nadšený, ale Ferda ještě víc. Hopsal v brýlích kolem stolu. Večer, když Ferda usínal, říkal si v duchu. Kuba měl pravdu. Překvapení je na celém dostávání dárků ta nejsuprovější věc.
4: Piggy vtip.
5: Pepo, máte lžíci na boty?
6: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe, chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den, vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
2: Co to znamená obdivovat?
1: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
2: Ale vždyť jste na planetě sám.
1: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
2: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
0: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půlta dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

má kůrku dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla.

0: princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamura juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamur junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár upeninových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamur junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev.
2: Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev.
0: Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme toho lva i tu klec.
1: A

0: Olvíčkovi. Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu má vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
1: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam.
0: Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice.
1: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
2: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
1: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
2: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
1: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
2: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
1: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
0: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
2: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
0: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
3: Uhni, tohle je moje cesta,
0: huhňal a ošklivě se mračil.
2: Je... To jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
3: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
2: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
0: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím, trním, močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
3: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
0: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
2: Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč. A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
4: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
4: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
2: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
4: O, nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky.
2: Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

je k mání lenochod, co vám však nikdo neprodá, je jedno zvíře pod. Já kdyby svět byl bez podů, co bych měl za život, jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot,

ale někdo bez chyby, my lidi ne, my ne. Já osobně mám body rád, jsou prostě úžasní, a kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo,
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řek si oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař tomu, kdo mete se.

0: tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
1: Ale my jsme upřímní.
2: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
1: Jsi.
2: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
1: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

sobno dál. Začni už povídej, už jsem jak pěná. Kdo je tam?

0: Kapitola čtvrtá. Ve škole. Šli jsme nyní jakousi galerií, kde visely jasně osvětlené krápníky. Z galerie se rozbíjaly četné chodby. V poslední z nich zmizely fialky a já jsem bez děky zamířila za nimi. Ale žába mě zadržela za paži a řekla:
1: Když i ty chodíš do školy, myslím, že by tě velmi zajímalo vidět, jak se malé květinky učí ve svých třídách.
2: Ano, ano,
0: odpověděla jsem.
2: Ráda bych věděla, jestli dělají moc chyb v diktátech. Mně to jakž tak jde.
0: Žába se jen usmála a brzo jsme se dostali do ohromné jeskyně. Kolem dokola stály hezoučké pavilonky pestrých barev. Vstoupili jsme do třídy fialek. Nebyly tam ani lavice, ani stupínek, ani stůl. Místo parket tam byla louka a fialky seděly porůznu v trávě. Měly maličké a roztomilé dívčí tvářičky.

0: Černá očka jim zářila pod ohromným fialovým kloboukem a pochopila jsem, že na zemi ten roztažený klobouk tvoří korunku květu, pod kterou skrývají svůj obličej. Vstali, aby nás pozdravili, a jejich učitelka, zelená ještěrka, spěchala k nám. Všimla jsem si, že se velmi uctivě uklání před žábou. A řekla jsem si, že ta asi je velmi významnou osobou v říši květin.
1: Aničko, pravila žába. Představuji tě paní Uhlazené, jedné z našich nejlepších učitelek. Ostatně můžeš se sama přesvědčit o tom, jak znamenitě vyučuje.
0: Ještěrka, rozradostněná tou pochvalou, okamžitě zavelela.
2: Pozor, buďte skromné!
0: Fialky se ukryly v trávě tak dobře, že jsem nezahlédla ani jediný klobouk. Ale ještěrka měla asi daleko pronikavější zrak, protože zvolala zoufalým hlasem.
2: Pro pána krále! Zas ta hvězdička a modroočka.
0: Obrátila se k ním a napomínala je.
2: Jestliže se nenaučíte líp se skrývat, jak živi se nedostanete na zem, tak vstaňte a jděte se excelenci omluvit.
0: Obě fialky spěchaly s pláčem k žábě a já jsem ji vroucně prosila.
3: Snažně vás prosím, excelence, odpusťte jim to. Jsem jista, že příště budou pozornější.
4: Tak dobře,
0: řekla žába.
4: Tentokrát jim to ještě prominu, jen kvůli tobě. Ale věz, že fialka bez skromnosti není hodna toho, aby spatřila slunce.
0: Fialky mi z vděčnosti políbily ruku a sotva došly na svá místa, ještěrka zvolala.
2: Rybolinko, koupel!
0: Rybka, která byla zřejmě v přítomnosti žáby jaksi nesvá, přivlekla do třídy vanu plnou zlatavé vody. Fialky se postavily do dvou řad a na ještěrčin povel skočily i v šatech do vany. Pak se zase usadili na svých místech v trávě. Všimla jsem si, že si sedali velmi opatrně, aby nestratili ani kapku drahocenné tekutiny. A po celé třídě se okamžitě rozšířila silná vůně.
4: To je voňavá lázeň,
0: vysvětlovala mi šedozelená.
4: Všechny květiny se koupají dvakrát denně a proto tak krásně voní, když jsou na zemi.
0: Po koupání nastalo cvičení, které jsem ze začátku pokládala za pouhou hru. Ještěrka vytáhla z kapsy papírového motýla a hodila ho na jednu fialku. Ta zachytila motýla lehce svým kloboukem a odhodila ho na jinou fialku, která udělala totéž. Umělý papírový motýl poletoval od jedné k druhé tak lehce, jako kdyby byl živý. Nakonec se vrátil do rukou ještěrky, aniž se dotkl země. Nadšeně jsem zatleskala.
4: Je to opravdu umělecký výkon,
0: řekla mi žába.
4: Paní učitelka Uhlazená musela vynaložit všechnu svou trpělivost, aby je tomu naučila.
0: Ještěrka navrhla, abychom zůstali ještě na další cvičení, ale žába se podívala na hodinky, které měla na zápěstí a omluvila se, že na mou návštěvu v království je vyměřeno příliš málo času. Ještě jednou učitelce blahopřála k úspěchu, promluvila vlídně k fialkám a pak jsme vyšli. Jakmile jsme se octli venku, žába mě vzala za ruku a rychle jsme se rozběhli. Zastavili jsme se bez dechu před oknem oranžového pavilonu a žába mi zašeptala.
4: Přišli jsme právě včas, abychom viděli, jak rozkvétají květiny, které mají rozevřít své kalíšky v 11 hodin.
0: V této třídě byly na celé jedné stěně veliké hodiny. A květiny, jako kdyby tam byly ponořeny do hlubokého spánku. Stála tam jen bílá myška s emajlovou hůlkou v ruce a napjatě sledovala ručičky hodin. Ticho i pozorně stojící myška na mne udělali veliký dojem a proto jsem také začala pozorovat hodiny. Ručičky ukazovaly 11 a už jsem čekala, že začnou být, když v tom přes hlavičky květin jakoby přelétl vánek. Květiny začaly rozvírat lehonce a půvabně své korunky. Dělali to docela pomalonku a vyrovnaně, zatímco emajlová hůlka poletovala sem a tam a řídila jejich rozkvétání. Brzy všechny květiny, které měly rozkvést v 11 hodin, stály s otevřenými kalíšky, ale myš zvolala.
2: Světluška dostane špatnou známku za nepozornost. Začala se spohybovat o vteřinu později. Jasnuško a Zlatuško, rozvíjeli jste své lupínky příliš rychle, ale dnes to už bylo lepší než včera.
4: Pojď, řekla mi žába. Necháme paní myšku, aby si to vyřídila se svými nezdárnými žákyněmi sama.
3: Není asi lehké poznat, kdy je 11 a nedívat se na hodiny.
0: Vedle pavilonu byl tak modrý rybník, jako kdyby v něm rozpustili oblohu. Po březích běhaly poměnky a nakláněly se hluboko nad vodu, že jsem měla strach, aby do ní nespadly. Ale zachycovaly se nožkama obratně o zemi a udrželi rovnováhu. Jak mě uviděli, přiběhli a tancovali kolem mne. Protože se stále dívali na oblohu odrážející se ve vodě rybníku, měli tak modré a hluboké oči, že se mi zatočila hlava, když jsem se do nich zadívala. Jedna poměnka si přišla sednout doprostřed kruhu naproti mně a zaspívala.
5: Ty dnes od nás jdeš, leč nezapomeneš. Hubičku mi dej, ať nezapomeneš, i když od nás jdeš.
0: Žába se smála mým rozpakům, ale měla velikou radost, když ten žabec přestal zpívat, objal mě a políbil na obě tváře. Jinak by mě prý poměnky nepustili zpátky na zem. V té chvíli přešly kolem nás lilie. Kráčely ve svých bělostných pláštích tak vzpřímeně, že nás vůbec nezahlédly. A stejně tak i jejich učitelka, malá Váška, která se dívala někam vzhůru do oblak.
4: To lilie se učí správnému držení těla.
0: Zašeptala mi šedozelená a dodala.
4: Vyber si sama nějakou třídu, kterou bys chtěla vidět.
0: Ani nevím, proč jsem zamířila k jednomu špinavě šedému pavilonu, odkud se ozýval křik a smích.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: rybky. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Yeah.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prrr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo. Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš? Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček. Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě.
0: Rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hrodu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili. A dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.

0: Jeníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce, a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce tři roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám, skoro jako pták.

Ptakopisk. Dřív mýval ptakopisk docela pěknou pusu. Mýval pusu jako kočka a jedl, co mu chutnalo, například melouny. Ale jednou se mu nechtělo meloun platit. Vzal si ho v obchodě jen tak, vzal si ho v obchodě bez placení. A když vyšel ven, řekl si, tak to bychom měli, ale zelinář není slepý. Utíká za ním, ptakopisk raz dva skočí do taxíku, v taxíku jede kachna. Jede právě z opery, kde zpívala na jevišti. Ptakopisk sedne vedle ní, dá si meloun do aktovky a řekne, tak to bychom měli. Ale podívá se náhodou dozadu a vidí, že je zle. Za nimi jede taxík a v něm zelinář. Ptakopisk tedy řekne kachně, dovolíte? Vymění s ní pusu za zobák. Vyleze klidně z taxíku, zelinář řekne, pardon, to bude asi nějaký omyl. Ptakopisk řekne, ale prosím. Jde domů a myslí si, tak to bychom měli. Přijde domů, chce se pustit do melounu, ale ouha. Zobákem se meloun nedá jíst, zobákem se jedí žížaly. A ty ptakopisk nerad. Nemůže je ani vidět. Dělá se mu z nich na nic. Ale neumře přece hlady. A tak sedí nad talířem a hrabe se v žížalách. Co se dá dělat? Každá legrace něco stojí.

0: Dostal jsem dnes do sbírky sáček kamínků, ale musíme je všechny sníst, než se rozpustí.
1: Je, bombony, to my ti rádi pomůžeme.
0: A k tomu cucání vám povím příběh z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovar, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávali, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovar byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy.
2: Zase už je ten čaj přeslazený.
0: Pouchl žičkou o stůl.
2: Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastavím a když si chci doma trochu pohovět, máme jednou čaj hořký a jednou přeslazený.
3: Zředím ti to.
0: Přispěchala na pomoc jeho žena.
3: Omlouvám se, Krištofe, nikdy se to nedá odhadnout.
0: A dolévala šálek z konvičky s hořkým čajem.
2: To je nějaké alchymie.
0: Zabručel ještě pan ředitel Rapt, když si všiml, že má manželka zavázaný ukazováček.
2: Co se ti stalo?
3: Sekla jsem se při sekání cukru.
0: Krištof se zastyděl a dopil čaj. Dlouho do noci pak seděl ve své pracovně a přemýšlel. Seděl, ale nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, uslyšel ze spíže nějaké štrachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homoli sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve leknul. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček.
4: To seš ty? Tak si chvilku sedni. Já to musím ještě zkontrolovat.
2: Co chceš kontrolovat? Tohle je naše spíš.
4: Já vím, ale mám jí v rajónu, tak jí musím zkontrolovat.
0: Mužíček se mírně uklonil a představil se.
4: Jsem Skříteček Sladílek.
2: Skříteček? Vypadáš spíš jako skřet?
4: Popichovat, to ti jde, viď?
0: Urazil se Skřítek.
4: Ale vlastní ženu bys nechal, ať si prsty useká.
2: Já vím, je to problém. Ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít.
4: Tak já ti pomůžu, ale ne kvůli tobě. Ale kvůli tvé hodné a hezké ženě, aby se s tím už nemusela trápit.
2: Opravdu?
4: Když jsi tak mlsnej a ona pořád musí sekat.
2: To budeš moc hodný.
4: Přestože takhle mlsných mužských moc není, věř mi, v mým rajónu si nejmlsnější ty, chudák tvoje žena.
2: A pomůžeš mi?
4: Samozřejmě.
0: A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho podával Krištofovi, ještě ucukl.
4: Ale na manželku se už utrhovat nebudeš.
2: Ne, nebudu.
0: Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček.
2: Co to má znamenat?
0: Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet. Ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla.
3: Krištofe, to je geniální. Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu.
0: A Krištof se znovu zasděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru vynalézt lis na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka cukru dnes v Dačicích svůj pomník.
3: To byla ale sladká pohádka, Jakube.
0: No to nebyla pohádka, to se doopravdy stalo. Vyprávěl mi to pekař Macek a ten na pečení koláčů a buchet potřeboval tolik cukru, že znal všechny cukrovary v okolí. Vždycky se mu tak ale nedařilo. V mládí se Macek usadil v Netolicích a koupil si malou pekárnu. Ale ve městě bylo pekáren víc a lidé byli zvyklí chodit jinam. Macek trávil celé dny a noci v pekárně. Ani spát nemohl samou starostí, čím místní překvapit a přesvědčit, aby jeho krám nevynechávali. Zkoušel nejrůznější recepty, které nazbíral při svých toulkách po světě a vymýšlel i nové, ale marně. A jednou kránu, když vyzkoušel svůj poslední recept na makové koláčky, opřel se o vyhasínající pec a usnul. A zdál se mu krásný sen. Mouka na vále se zvířila a začala poskakovat nad stolem. Ale už to nebyla mouka, ale malinký bílý skřítek, nebo spíš sněhobílá víla, a vysokým hláskem si zpívala.
5: Spinky, spinky, macičku, za maličkou chviličku se přmouku na válečku, upeču ti puchyčku. Rohlí chleba mazec, vánočka a pletec, zbídou bude brzy konec, víla můčka skočí na pec.
0: Macek nevěděl, jestli spí, nebo opravdu pozoruje skotačení malinké víly. Ale ta už byla na peci, maličkýma ručičkama rozhazovala Mackovu nejlepší pšeničnou mouku a zpívala dál.
5: Až plavínek k peci poskočí, až vůně roztančí se mezi koláči, jindíkům štěstím se srdce rozkočí, pak smutek sejde z Mackových očí.
0: Víla se postavila přímo před Macku v obličej a pravila.
5: Cokoliv od téhle chvíle v této peci upečeš, bude dovolit široko daleko a nikdo té vůni nepodobá. Ale nezapomeň, co platí pro každého pekaře. Poctivá práce se dělá srdcem a dobrou moukou.
0: A víla moučka foukla Mackovi do obličeje hrst mouky. To ho probudilo. Rozkašlal se a protíral si pomoučené oči. To snad není pravda. Já si tady klidně sním o vílách a zatím mi vyhasla pec, pomyslel si a rozdělal oheň. Vzal plech s připravenými koláčky, pomalu je vkládal do pece a v duchu si vzdychal. Chudinky moje, trošku jste překynuli, ale třeba se mi víla moučka přece jen nezdála a očarovaná pec vás zachrání. Nebo si vymýšlím pohádky a budu muset pekárnu zavřít, protože už nemám za co koupit další mouku. Posadil se odevzdaně na lavici u pece a v tom ho v nose zašimrala kouzelná vůně. To není možné, takhle to nevoní ani v císařské pekárně. Ale to už se rozrazily dveře a vstoupil první zákazník. A za ním další a další a další a od té doby se dveře pekárny netrhly. Macek nestačil péct a jeho vynikající pečivo se vozilo až do Prachatic a Budějovic. Brzy se hrnuly i peníze a tak si mohl najmout pekaře a tovaryše a nedřít se už sám. A protože stihli víc práce, bylo i víc peněz a Macek přestal pracovat úplně. Koupil si dům na náměstí a v pekárně pouze kontroloval účty. Jednou si zavolal vedoucího pekárny a rozčiloval se. Podívejte se, Vojtěchu, kolik peněz vydáme za mouku a vejce?
2: Musíme přece nakupovat mouku a vejce, vždyť z nich pečeme.
0: No ano, samozřejmě já vím, taky jsem pekař. Ale můžete dát přece do chleba víc kvásku a míň vajec do koláčku. A nikdo to nepozná a vyděláme víc peněz. Říkal jsem vám to už minule, ale spotřebu máte pořád stejnou.
2: Já vím, sám nevím, čím to je, ale i když se snažíme šidit, mouka mizí stále stejně rychle.
0: Neříká se šidit, ale šetřit. Podívám se dnes v noci na směnu. Vidím, že vaše kontrola je nedostatečná. Uvidíme, co s vámi. Můžete jít. A večer vstoupil po dlouhé době opět do pekárny. Jakmile ho do nosu udeřila známá vůně, srdce se mu sevřelo. Proč já, hlupák, nechodím péct? Vždyť je to nádhera. A pozoroval hemžení pekařů a tovarišů kolem sebe. Všiml si, že všichni šetří moukou podle jeho nařízení, ale všiml si také, že když se pekař otočí, mouka sama skáče z pytle rovnou do díže. Nevěřícně se k pytli připlížil. Na jeho obrubě poskakovala malilinkatá víla moučka a co jí síly stačily, házela malinkýma ručičkama mouku do díže. Teď se široce usmála na macka a zahrozila na něho prstem. Když přiblížil ucho k jejím ústům, uslyšel známý zpěvavý hlásek.
5: Srdce a mouku, macičku, srdce a mouku.
0: A macek se zastyděl před malinkatou ochránkyní své pekárny a od té doby sám dohlížel, aby se v jeho pekárně peklo poctivě a s láskou.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíl žravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pěstě.

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, apriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

0: Figy hádanka.
1: Čtvero koní se tu honí, čtvero koní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
2: Tak co, už víte?
3: Čtvero koní?
1: První zelený, travička.
4: To
1: máš pravdu.
4: No.
1: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
2: A, kytička.
1: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro,
2: léto,
1: podzim
2: a zima.
1: Ano.

0: uzlek. Řeknu ti, Máni, kdybys nebyla, tak bych si tě musel vymyslet.
1: Tak to ty bys mě ani nenapad.
0: Budeď, takovou fantazii, jakou mám já, hned tak někdo nemá.
1: No ty tvoje fantazie, nejsem ani trošku zvědavá.
0: Za to já jsem zvědavý.
1: Na co?
0: A kde jsi byla, že jsem tě celý týden neviděl?
1: S bábinkou, u Máchova jezera.
0: Fakt?
1: No, fakt.
0: A co jsi tam dělala? Teď neumíš plavat.
1: Umím.
0: Prosím tě. A kde jsi to naučila?
1: Ve vodě. Blé.
0: Koukám, že bylo hezké počasí.
1: Proč?
0: No, že jsi při tom věčném žvanění opálila i jazyk.
1: No, dovol.
0: Hele, a jaká ta dovolená byla?
1: Krátká. Oni jsem nestačila doposlechnout ozvěnu.
0: A kde jsi nechala bábinku?
1: Poslala mě napřed.
0: to už to s tebou nemohla vydržet, co?
1: Ale ne. Hádá jsem s tou ozvěnou, kdo bude mít poslední slovo.
0: Hele, a proč sebou vláčíš tušku a papír?
1: Slíbila jsem, že bábince pošlu telegram, aby věděla, že jsem se v pořádku vrátila domů.
0: Tak píš, budu ti odborným poradcem.
1: Odborným?
0: Odborným. Neseď si na uších.
1: To se mě, na rozdíl od tebe, ani stát nemůže.
0: Píš.
1: Píšou, no. Milá bábinko, do Prahy jsem dojela v pořádku, tvoje Mánička. Dobrý, ne?
0: Moc dlouhý. To se nedoplatíš.
1: No, to se škrtáme. No.
0: Jo, jo, jo.
1: Čtu. Milá.
0: Počkej. Proč milá? To je snad jasné, že je ti milá. To nemusíš zdůrazňovat.
1: Milá škrtám. Tak, dál. Bábinko?
0: To není nutný. Bábinka ví, že je to ona, komu to posíláš. To škrtni.

0: myslíš na ty?
1: Máničku škrtám taky, no.
0: A?
1: No, a je to.
0: No, vidíš, není nad dobrého poradce.
1: Až na to, že já od tebe radit nepotřebuju.
0: Tomu nevěř. Kouknu se a vidím.
1: Co?
0: Sukni.
1: Co je s ní?
0: Potřebovala by zvednout.
1: Nadával.
0: Letos se nosí kratší sukně.
1: Jenže mě zůstaly loňské nohy.
0: He? Ukáž?
1: No, koukni.
0: No.
1: No. Ty modě nerozumíš.
0: A co ty?
1: Náhodou.
0: Vrcholem tvé elegance jsou červené punčocháčky a nad nimi máš tu sukni tak krátkou, že ani nemůžeš pokrčit rameny, abys nebyla hambata.
1: ty tak můžeš mluvit o módě. Rozumíš jí jako koza Petrželi.
0: Co jsi říkala?
1: Nemáš náhodou problémy s ušima?
0: No, to mám. Vždycky, když si svlíkám rolák.
1: No, tak vidíš, no.
0: Vidím, no. I to, že bys potřebovala zhubnout.
1: Ani mi to nepřipomínej. 2 týdny jsem držela dietu.
0: A co jsi ztratila?
1: 14 dní.
0: Máš nadváhu.
1: Já nemám nadváhu. Já mám podvýšku.
0: Cože?
1: Jsem na svoji váhu moc malá, no. A přestaň do mě šít.
0: Já nic nešiju.
1: Šiješ? Připomínáš mi slepé střevo.
0: Čím?
1: Jsi k ničemu a pořád podrážděný.
0: Podrážděný? No jo, to... No to jsem, jo.
1: No.
0: Protože všichni o mě pořád říkáte samé nesmysly, víš?
1: To buď rád. Představ si, kdybychom o tobě říkali pravdu.
0: Pravdu nechceš slyšet ty. A chtěl jenom říct, že nejsi bez kazu.
1: Abys věděl, tak nezáleží na tom, jak vypadám zvenčí, když jsem krásná uvnitř.
0: Tak se nech obrátit na ruby.
1: Orvinku, ty jsi tak strašně hloupý, že kdyby si spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
0: No ale ty taky nemáš patent na rozum.
1: No, abys věděl, taky já byla už jako dítě výjimečná a výjimečně chytrá.
0: Děte.
1: No.
0: To já jsem už ve 3 letech rozeznal našeho žerika od ostatních členů rodiny.
1: Já jsem zase už v roce běhala. Tak jsem byla šikovná a chytrá.
0: Tomu ty říkáš chytrost, jo? To já se nechal ještě ve 4 nosit.
1: Protože tě neudržely tvoje paťaté nožky.
0: Moje nožky nech na pokoji.
1: Jsou tak křivé, že by mezi nimi prošel i osel.
0: No tak projdi, na co čekáš?
1: Ani nápad. Taková brána, jako je ta tvoje, je pěkně ochrlatá. Padají z ní kameny.
0: Dobře, Máni. Vzdávám se. Jseš jednička.
1: Já vím.
0: Ale já jsem taky jednička. Podtržená.
1: Jednička? S pětkama.
0: No dovol. Máš mě znát za dokonalého hlupáka.
1: Kde pak, Horvínku?
0: No proto.
1: Nikdo.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pasla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla se, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
3: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
3: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a křičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
4: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
4: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
4: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
4: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt.
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: Moč, třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to Určo.
1: Co je to Určo?
0: No to říká Myška Bibi Určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům. Tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mlsty lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání, Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, ty lidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkám, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě.
0: No.
1: Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mas, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Jo. Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj!
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: No, když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

0: Za A nebo za B? Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tušky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
1: Aj. Jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na slušní cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
0: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
1: Ta se má ovce jedna kudrnatá, myslela si Mikulka. Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
0: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i B. Ozvalo se spoza plotu.
1: Správně, musím udělat i B.
0: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
1: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou, jak hezky a správně mě doplnila
0: a že se jí ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
2: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
0: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splná hrdla spustila.
3: B.
1: Mikulka zůstala pof. Zase to ta ovce trefila. Opravdu, chodí do 4. B. To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré. Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady.
2: To se musí zkusit.
1: Teď poslouchej pozorně.
2: Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun nebo za B 44 korun.
1: Tak, teď se ukaž.
0: Ovce se skoro moudře zahleděla na Mikulku a jednoznačně odpověděla.
3: Ne.
0: Mikulka chvíli počítala na papíře a potom úžasle hlesla.
1: Ty jo, je to správně. Odpověď za B. No, tak to ti dám i ostatní příklady.
0: A tak postupně četla všechna zadání slovních příkladů a vždycky se Julinky zeptala, co si o tom myslí. Za A nebo za B? Ovečka ve 4 případech odpověděla, že za B. Mikulka si výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
3: B.
0: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo.
1: Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla.
0: Druhý den ráno děti odevzdali ve třídě sešity s úkolem. Ještě o přestávce si vzájemně svěřovali, jak to bylo těžké a kdo jim s těmi počty pomáhal.
1: Mikulka mlčela. Jenom vděčně zírala na školní pomůcku pověšenou na zdi pro hodinu přírodopisu.
0: Na obrázek domestikovaného zvířete ovce domácí.
1: Příští hodinu přinesla paní učitelka už opravené sešity. Postavila se na stupínek, malinko vzdychla a řekla.
0: No, nevím, děti.
1: Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze?
0: Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka.
1: Šikulka.
0: Tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala.
1: To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B? A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička? Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou.
0: Ne.
1: Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže.
0: Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
4: Prosím, sousedovic Julinka.
1: Neochotně pípla Mikulka. Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
4: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Tyto ovce.
1: Špitla Mikulka.
0: Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce. Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík Mysliveček je pěkný vůl.
1: Pepík je největší raubíř, to všichni víme. A navíc tam nasekal hrubky. Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala.
4: Děti, co z vás vyroste?
1: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber. Buď to za A napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane, nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama. Bez té ovce. Pardon, tedy bez kamarádky. Co ty na to? Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité za B. Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek.
3: Bé.
1: A druhý den Mikulka u tabule správně a sama vyřešila všechny zadané příklady. Paní učitelka ji pochválila a opravila jí tu pětku. Ale i v pozdějších letech, když Mikulka rostla až vyrostla, se někdy s už stařičkou Julinkou radila. Třeba.
0: Co myslíš, mám se přihlásit za A na gymnázium nebo za B na zdravotní školu?
1: Nebo?
0: Co myslíš, mám si vzít za A Jendu nebo za B Vendu? A ovečka vždycky poradila.
1: Schválně.
0: Koho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala? Za A nebo za B?

0: Někdy už se to tak přihodí. To ráno zrovna kapřík Pepa hledal za ostrůvkem mezi vodní travou něco dobrého k snědku. Koukal, kde by byly třeba perloočky nebo buchanky, když ho uhlídal. Zelený to on zase teda byl, ale možná, že víc zlatý. Možná by ho nechal, jak byl, ale v tom uviděl jeho oči. Smutné, červené oči. A potom ty ploutve. Pepa jak těživ takové neviděl. Byl skoro jako ty jeho vlastní, ale víc do kulata. I fousku měl míň. Na každé straně tlamičky jenom jeden. Byl ale menší než Pepa, to tedy ano. A to kapřík také viděl rád. Jinak vypadal skoro úplně stejně, jenom kdyby nebyl zelený a zlatý, kdyby neměl červené oči a kdyby neměl takové malilinké šupiny. Ono se skoro zdálo, že nemá žádné.
1: To je ryba. Že by takový nějaký divný kapr tebe neznám.
2: Není divu. Já se společnosti dost vyhýbám. Ono na tom vlastně zas tak moc nezáleží.
1: Já jsem Pepa.
2: No, asi to tak bude, když říkáš. Nic proti tomu. Já se jmenuji Silvestr, pokud je to důležité. A jsem Lín. No, slyšíš dobře. Lín, ne Líný. I když zase přílišný spěch neobdivuji.
1: Vypadáš docela skoro jako já.
2: Myslíš? To je jedno. Ale nějaký rozdíl tady asi bude, když ty jsi kapr a já Lín. Já už větší, ale nebudu.
1: Jak víš, že už nebudeš větší?
2: No, když to tak srovnám s ostatními líny, vychází mi, že už to lepší nebude. No, ale to je jedno. Na tom v tuhle chvíli přece opravdu nezáleží.
1: Že mluvíš tak smutně a že máš takové smutné oči.
2: No, to, že mám červené oči, ještě neznamená, že jsem smutný. Jsem jenom rozvážný. Nikam se neženu a všechno si nejprve pořádně prohlédnu. Potom uvážím, co dál a nakonec se rozhodnu, co dál.
1: A co chceš dělat dál?
2: Myslíš teď nebo za chvíli?
1: Myslím teď. Já mám zrovna trochu času, než se ostatní vrátí z lovu. Potom zase půjdeme zlobit rybáře, protože Okoun Félix soudí, že se jim nemá dát pokoj nikdy a že se mají prorokovat.
2: No, asi ano, když myslíš a když to říkáš. Ale neříká se prorokovat, ale provokovat.
1: Tak já půjdu s tebou a nebudeme provokovat.
2: Tak pojď, budeme hledat larvičky pakomárů, plže, perloočky a buchanky.
1: Jejda, já taky rád perloočky a buchanky. Opravdu nejsi zelený kapr?
2: Ne, že by na tom záleželo, ale říkal jsem ti přece, že jsem Lín.
0: Tak si pěkně pomalu pluli a pluli, až dopluli. Dopluli z rovinka krákosí, když z ukrytu prudce vystřelila štika Aneška. Jenomže se hned zase zarazila, to když uhlídala kapříka Pepu.
3: Já už asi špatně vidím. Já myslela, že ten druhý je Lín a on je to taky kapr. Bratříček nebo sestřička?
1: To není kapr, Aneško. To je opravdovský Lín a jmenuje se Silvestr. Bude to náš nový kamarád do party.
3: Tak ti teda pěkně děkuju. Já si tady číhám na Lína a on mu kapr dělá ostrahu.
1: A proč na Silvestra číháš, Aneško? Ty mu něco chceš?
3: Kvůli obědu, abys věděl.
1: Jejda! Ty Ty chceš Silvestra pozvat k obědu, Aneško?
3: Obráceně. Já myslela, že k obědu pozve on mě. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Jmenuje se Lín Silvestr, Aneško.
3: Tak z toho oběda zase nic nebude, když už znám jeho jméno. Jak má jméno, to už není ono.
1: A proč by z toho oběda nic nebylo?
2: Ona to Štíka myslí tak, že by si dala k obědu mě. Tedy pokud na tom záleží. A zřejmě jí svědomí nedovolí spolknout někoho, kdo jí byl představen.
1: Jejda, ty jsi chtěla Silvestra sníst k obědu? To nesmíš, Aneško. Vezmeme ho k nám do party.
3: Tak to se bude Felix zase divit. To bude řečí. Štika a kamarádi se s Línem. A ještě takové jméno. Silvestr.
2: Nechci se nějak míchat do debaty. Ani neříkám, že Silvestr je nějaké krásné jméno. Ale je to jméno nejslavnější.
1: A proč je nejslavnější?
2: Nejslavnější asi proto, že ho všichni lidi nejvíc oslavujou. Když já mám svátek, všichni lidi, co jich na světě je, se jenom radujou, lítají rachej, tlepije se a tak.
3: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
2: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
4: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
1: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
4: Vím lecos, co vy nevíte.
5: Dělá chytrýho od té doby, co chodil bokukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, bokukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě totiž od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
0: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
2: Slovensky, německy a latinsky Silvestr, francouzsky Silvestr, anglicky Silvestr, maďarsky Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
5: Další chytrák v rybníku,
0: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
1: Škoda, že je led. Nemůžeme zlobit rybáře.
4: V zimě tu přece nejsou, když je led.
1: A kde je vlastně Felix?
3: On je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
1: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
3: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
6: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
1: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. Vloni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
4: Já vám povím, čím to je. Porybní šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
0: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
1: Tak co budeme dělat?
4: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
7: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
4: Tak to mě opravdu nenapadlo.
0: A tak byli všichni pomalí, jenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka, čím dál tím rychleji a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně, ouvej.
2: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
3: Třeba proto, že se tak moc nehoníš. Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny. Třeba.
4: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty a na nás už nic nezvostane.
5: Třeba proto, že Lín tolik vzduchu nepotřebuje.

0: Samozřejmě.
1: Nevím, proč právě my líni bychom měli být taková zvláštnost, ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
2: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
3: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
4: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
5: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horimír. Líni a karásek Lojzík, jestli se nepletu.
0: A proč by měli přežít jenom líni a karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
3: Jak sem pustíš vzduch, Horimíre?
0: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
3: Horimír.
0: A kdo je tady nejzkušenější?
6: Horimír.
0: A kdo je tady nejsilnější?
6: Horimír.
7: A potom se Horimír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horimír se vrátil a vyplul proti ledu po druhé. Potom Horimír vyplul proti ledu po třetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horimír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka, a nejenom lín Silvestr a karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horimír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladej rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic Mlejna, a do díry, kterou v ledu prorazil sumec Horimír, naházela celou ošatku rozdrobených koláčů.
8: Ryby moje, ryby, jste tam pod ledem zavření jako já. Tak šťastnej novej rok, ryby, vy tam pod ledem.
7: A když odešla i Hanička, vyšel akorát z hospody pod hrází porybný šťovíček, který už sice nikam netrefil, ale na hráz rybníka Pardoubek vždycky, protože ho měl rád jako ryby pod hladinou. Protože ho měl rád hlavně pro ty ryby pod hladinou.
0: Šťastnej novej rok, ryby! Šťastnej novej rok,

0: ty malá rychlá ščiko. Šťastnej novej rok, malej roztomilej kapce. Jenom to nejlepší, rafinovanej a lstivej okoune. Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním. Líni, candáti, bělice, karasové. Mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal.
1: Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
0: No, to je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.

0: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
1: Co je to? Je, to se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
1: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
1: Rok!
0: Ano!
2: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
3: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
2: Pes Egon.
3: Prosím.
2: Reportér.
3: A co tady děláte?
2: Já se svým čenich.

holky i kluky. Prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestrým zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

když přijedou stálky klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

0: Sluníčku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak
2: to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
5: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
4: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žabluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
6: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
4: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka.
6: Teď ho konečně polapím.
4: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne. Pitlíka chytit nedáme. Honem kobylky strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh.
2: To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal.
4: Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

0: Ahoj mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: Kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umyj okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj!
1: Kuku!
0: Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: vynáší. Tak to je a tak to chodí při mariáši. Tum vy srdce.
1: Barva dobrá.
2: Spodek.
0: Filek. Jeden bere, druhý platí a hraje se dá.
3: Tak se smaž. Už se mariáš.

0: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
1: Adélka s vílou Bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
2: To je krása!
1: Špitla směrem k víle Bimbulince.
2: To si musím namalovat!
1: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřídky.
3: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
4: Podělil se o své postřehy Pupíno.
1: Víla Bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
5: Oni k sobě patří?
1: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
2: Ano i ne,
1: začala vysvětlovat Bimbulinka.
2: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly,
1: pronesla hrdě.
2: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
3: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
1: Zasnil se Pupíno.
2: Nepřerušuj.
1: Napomenuli ho ostatní a zvědavě naslouchali Bimbulinčinu vyprávění.
2: Z vajíčka se pak vyklube housenka,
1: pokračovala Víla.
5: Tak to je úplně stejné jako u nás,
1: byla zklamaná Adélka.
5: A pak jsou z nich motýly,
1: dokončila místo Víly. Bimbulinka přikývla.
2: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
5: A proč mají skřídci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
1: Zeptala se zvědavě Adélka.
5: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
1: Křičela žirafka.
2: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
5: A co ty čepičky?
1: Chtěla vědět Adélka.
2: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale Bimbulusoví skřídci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
1: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na Bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
2: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
1: Adélka z kapsičky vytáhla 4 lahvičky.
5: Jenže já nevím, která z nich to je.
1: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v to ráno ukázali na jednu lahvičku. Jenže každý na jinou.
6: Tak to budeme muset rozpočítat.
1: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
7: Eniky, beniky, kliky, be, abr, fabr, domine.
1: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Lokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
2: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
1: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
5: Co je za těmi dveřmi?
1: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo,
5: dále,
1: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
2: Vedu hosty,
1: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
2: Každá komůrka má dvoje dveře a...
1: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
3: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
1: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
5: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
1: Pronesla do ticha.

0: jak Trautenberg pytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, a jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajny.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprás všechno. Od Sněžky až po Jilemnici.
0: Trautenbergovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství, to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikelská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky, i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej, na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vichřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a koroptve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: A už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jelení, panáčkují zajíci, koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hruzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěnil. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek, už opelichaný kopec kokrháč, usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hor, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako na...

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarostřelec on není, tak ale na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březnáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: zaspane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Herrgott, to mi Krakonoš dělá naschvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr, kusnes.
0: O krkonožskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený vláku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankote, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají popás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá a pořád se sypou.
1: Čaj se lebet, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já věděl, že to Krákonož tak nenechá.
1: Já jsem

0: holí a z hromady pilin vylétla máma Koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, Srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
1: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha. Inu, jako v pilinkách.
0: Však se u nás doma darmo neříká. Cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi. Nebo vůbec některým lidem.

0: Biggy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník
0: anebo turecký princ Paša.
2: Je, turecký med, ten já rád.
0: Anebo turecký prasátko Paší.
2: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
2: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený
0: kobereček,
2: no, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
0: A dají se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
0: A je to,
2: trál.

0: Hugo! Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino! Mám tady svačinu! Svačinu od Laskonky!
1: Co?
0: Svačina!
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla. No,
3: tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohleto, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, to zní, no, to zní.

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Piggy vtipk. Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
2: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
1: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
3: Zobáčku!
1: Hrubá

0: Šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: V přepravci je jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný brno.
0: Nekráji, nechci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smylo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líný povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je toho moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž. Čau, ty seš Ferda, viď? Zeptala se straka. Ferda přikývl. Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party. Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl. Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál, prohlásila straka. Ferda nerozuměl. Jaký rituál? No, Dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka? Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala. Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout. Vykládala straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá. Je, smrdíš! Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace? Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě? Ptal se Ferda. Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol. Ušklíbla se straka. Musíš schovat sově její nové brejle. Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
0: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
2: Mlčte, zavelela straka. Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
0: Sotva to straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
3: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
0: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
4: Kdo mi vzal brýle?
0: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě. To jste přehnali.
2: O čem to mluvíš?
0: Ptala se straka. Ona, vrána i kukačky dělali jakoby nic.
2: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
0: Vyhrožovala straka.
2: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
0: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív.
3: Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz, určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti, je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč. Bé, bé, bé. Nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo. Bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem. A do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka a v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal, už umím tři cizí řeči, tři jazyky a pospíchal za bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé, mé a já a kikriky po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bů, bů, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bů, bů, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím el, tolik podobným R francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriky, kikriky, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, kikriky, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jo, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, ký, ký, bůh, roch, roch, roch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá. Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Jo, jo, jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nadspou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost.
1: Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost.
0: Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní...
1: Na stříbrných tácech čerstvá travička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, já, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josemu skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec. Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já... A rozkřičel se na celý kraj. Me, kikiriki, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, chlong, chlong, chlong, chlong, chlong, já. A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála, je, to bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali. A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc. A všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce. Dupali řádně. A když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Chozého. Ty, Choze, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček, žuch, vyrazil dveře Maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka. Kde jsou ostatní? Vykřikl kohout. Já jsem tu sám, povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit.

0: kyslík. Takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas Dona Chozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don Chozé měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky a bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, beránku? A beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
1: Cože? Zhrozila se maminka.
0: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
2: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
0: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
2: A maminka se zasmála a dala mu láskyplný pohlavek a spali až do ranní rosy.

0: Biggy hádanka.
1: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
0: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
0: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty by si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
0: Sluníčko.
2: Je,
0: sluníčko,
2: pravda. Vojta. Tam já se rád vyhřívám. Mňam.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých čas.

0: Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
1: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
1: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
0: My jsme na tebe čekali a čekali. A ty si pořád nešla.
1: Nešla.
0: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
0: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
1: Tak.
0: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
1: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
1: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
1: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
1: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: Já jsem naprosto klidná.
0: To určitě.
1: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
0: Tak ten chleba, Hugo.
1: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
1: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
0: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížků.
0: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
1: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
1: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
0: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
1: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
1: No co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
0: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
0: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky, Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kurky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
0: Ní ani dietetu.
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
0: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
0: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
2: Aha, aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
0: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
0: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
0: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
0: Potom, děkuju, teď ne. No. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano, ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
0: Justino, prosím tě, neho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
0: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
0: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
2: které by
1: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
1: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
1: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
0: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justína ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumí najít místo na zahrádku.
0: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
0: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: No, to je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
1: No co?

a na tom zámku ples. A o tom plese šehe se prý mluví ještě dnes. Neb každá tam jít chtěla a za prince se vdát.

hlí, ta ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi, no na co?

0: Sluníčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. No, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
2: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
3: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykaštal i Ramík,
1: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
4: Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.
5: Oh yeah,

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle. S písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk. Ach, synku, synku, doma li si. Ach, synku, synku, doma li si. Tatíček se ptá, oral li si. Tatíček se ptá, oral li si. Oral jsem, oral, ale málo. Oral jsem, oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo. Kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá Ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, jsi doma? A tatíček se ptá, oral li jsi? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli jsi oral. Natáhnu pérko a můžeme zpívat.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, bonjour mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Ola la! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhněte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte
a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle jí užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepěla své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi, ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít, zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty, jako důkaz splněného úkolu, přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků. No, takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce Sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se Sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se Sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá Sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou Sněhurku ležet bezdechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se Sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, voňavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
A po 3 dny a po 3 noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít. Ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná,

krokem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, spletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. I tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě neukázal.

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško, já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr. Tomu nevěřím.
1: Saďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala. Kapře, jsi tu? A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
2: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.

0: Iggy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se opalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody, že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek a je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet, ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl, byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Digi hádanka.
6: Spartou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
7: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
6: Bambitka, zlato, přijdete na to.
7: V žaláři banda skončila sranda.
8: Kdo pak ví, odpoví.
9: V žaláři banda.
7: Co je žalář?
9: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
7: A lotry. Takže je to loupežník?
9: Ano.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, hodem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plíjinky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať. Jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne zlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Tove Jansson Mumínci. Kometa. Čte Vladimír Javorský, režie Jitka Škápíková.

0: První kapitola. Téhož rána, kdy Mumínkův tatínek dokončil most přes řeku, udělal tvoreček čenich objev. Našel úplně novou cestu. Vinula se v jednom místě do temného lesa. Čekal dlouho a sledoval jí pohledem. Musím to říct Mumínkovi, myslel si. Bude nutné, abychom tu cestu spolu prozkoumali, protože na vlastní riziko to dělat nemůžu. Pak si tam položil dvě větve křížem, aby ji našel, a co nejrychleji běžel domů. Údolí, kde bydleli, bylo velmi pěkné. Žilo v něm plno šťastné drobotiny a rostly tam velké zelené stromy. Loukami zvolna tekla řeka, kolem modrého domu Mumínků tvořila zákrut a pak tekla dál k jiným místům s jinou drobotinou, která se podivovala, odkud teče. S těmi cestami a řekami je to zvláštní, uvažoval čenich. Když je vidíme, jak kamsi spějí, dostáváme strašnou chuť být někde jinde, provázet je a vidět, kde mají konec. Mumínek zrovna dělal houpačku, když čenich přišel domů. Ahoj, řekl čenich. Našel jsem úplně vlastní cestu. Vypadá nebezpečně. Jak nebezpečně? Zeptal se Mumínek. Skoro bych řekl, že zvlášť nebezpečně, odpověděl čenich vážně. Tak to si sebou musíme vzít obložené chlebíčky, odpověděl Mumínek. A šťávu. Šel k oknu kuchyně a zavolal. Haló, maminko, budeme dnes jíst venku. Dobře, odpověděla maminka. Naskládala do košíku, který stál vedle dřezu, obložené chlebíčky. K ním přidala tlapkou karamel z jedné krabice a dvě jablka z druhé. Čtyři malé párky od včerejška a láhev šťávy, co byla pořád připravená a stávala na římse krbu. Výborně, řekl Mumínek. Tak zatím ahoj. Vrátíme se, až se vrátíme. Ahoj, ahoj, odpověděla maminka. Mumínek a čenich prošli zahradou, pak pokračovali v cestě lukami a dál do svahu, až dorazili k temnému lesu, v jehož hloubi nikdy nebyli. Tam postavili košík na zem a podívali se zpátky do údolí. Mumíní dům byl jako malý puntík a řeka vypadala jako úzký zelený proužek. Houpačku ze zhora vůbec vidět nebylo. Tak daleko od maminky si asi ještě nikdy nebyl, poznamenal čenich. Byl jsem tu jenom já a nikdo jiný. A teď se podíváš na mou novou cestu, co jsem sám našel. Pak se začal chovat docela neobvykle. Pobíhal jsem tam, větřil, čenichal, pozoroval postavení slunce a nakonec vykřikl, tady je! Našel jsem ji. No, co říkáš? Nevypadá nebezpečně? Můžeš jít napřed. Mumínek vešel s velkou obezřetností do zelené tmy. Obklopilo je hluboké ticho. Musíš se dívat na všechny strany? Všude totiž může číhat nebezpečí, zašeptal čenich. Nemůžu se dívat na všechny strany najednou, ohradil se Mumínek. Dozadu se dívej ty, já to nestihnu. Ne, dozadu ne, bránil se čenich ustrašeně. Když jde někdo za tebou, tak je to mnohem horší, než když se s někým střetneš. To ale děláš na vlastní riziko. Tak jdi první ty, odpověděl Mumínek. No, to taky nechci, vykřikl čenich. Nemohli bychom jít vedle sebe? Šli tedy stále hlouběji do lesa těsně vedle sebe. Ten byl čím dál víc zelenější a temnější a cesta vedla napřed vzhůru a pak dolů, stále se zužovala, nakonec se úplně ztratila a zůstal jenom mech a kapradí. Cesta přece musí někam vést, poznamenal Mumínek. Tady něco neklepe. Nemůže tak z ničeho nic skončit. A udělal několik kroků po mechu. Co když netrefíme domů? Zašeptal čenich. Buď chvilku sticha, řekl mumínek. Slyšíš ten zvuk? V dálce za stromy bylo slyšet slabé šumění. Popošel několik kroků, zvedl čumák a větřil. Vítr byl vlhký a pěkně voněl. Tam je moře, zvolal mumínek a dal se do běhu, protože jestli měl něco rád, tak to bylo koupání. Počkej, vykřikl čenich, nenechávej mě tady samotného. Mumínek se však zastavil, až před sebou uviděl moře. Pak se slavnostně posadil do písku a zahleděl se na vlny, jak se valí jedna za druhou, každá s hřebenem bílé pěny. Za chvíli vyšel z lesa čenich, usedl po jeho boku a řekl, ty jsi mi utekl, nechal jsi mě na pospas nebezpečí. Měl jsem takovou radost, vysvětloval mumínek svému společníkovi. Věděl jsem, že tady máme údolí, řeku, hory, ale o moři jsem neměl ani potuchy. Podívej se na ty vlny. Vypadají studeně a zlostně, řekl čenich. Když do nich vlezeme, tak jsme mokří. A když se od nich necháme nést, tak zvracíme. Ty nemáš rád potápění? Zeptal se mumínek udiveně. Umíš se potápět s otevřenýma očima? Umím, ale nechci, odpověděl čenich. Mumínek se zvedl a šel rovnou k moři. Děláš to ale na své riziko, vykřikl čenich. Nikdy se neví, co se tam dole skrývá. Mumínek se však ponořil do velké vlny plné slunečního svitu. Napřed viděl jenom zelené bubliny světla, pak spatřil lesy chaluch houpících se nad pískem. Chaluhy byly pěkně učesané a nazdobené mušlemi uvnitř růžovými a zvenčí bílými. Dále měla voda temnější barvu, neboť tam byla černá prohlubeň svažující se do bezedna. Mumínek se otočil, vyrazil vzhůru do vlny a plul na ní zpátky na břeh. Čenich tam seděl a volal o pomoc. Myslel jsem, že ses utopil, křičel čenich. Nebo že tě sežral žralok. Co bych si bez tebe počal? Nebuď bláhový, odpověděl mumínek. Jsem přece na moře zvyklý. Dostal jsem ostatně pod vodou nápad, bezvadný nápad, ale zatím je to tajemství. Jak veliké? Zeptal se čenich. Takové jako, ať se propadnu do země? Mumínek přikývl. Ať se propadnu do země, zabrebentil čenich, ať supy sežerou mé suché kosti a ať už nikdy nejím zmrzlinu, jestli to tajemství všech tajemství vyzradím, tak oč jde? Stanu se lovcem perel a perly si schovám do skříňky, řekl mumínek. Všechny bílé kamínky jsou perly, všechny hodně bílé a hodně kulaté. Já chci být lovcem perel taky, vykřikl čenich. Budu je lovit na mořském břehu, tam je na každém kroku plno bílých a kulatých kamínků. Syna omylu, snažil se vysvětlit mumínek. O perly jde jenom tenkrát, když jsou pod vodou. Tak zatím ahoj. A odebral se zpátky do příboje. Tak čím teda mám být já? Křičel za ním čenich. Třeba tím, kdo hledá na ulovené perly skříňku, odpověděl mumínek a opět se ponořil do vody. Čenich se vydal loudavým krokem po pobřeží. Co je prýma, to je vždycky jeho, bručel si sám pro sebe. Jenom kvůli tomu, že jsem takový malý. Chvilku se díval po skřínkách, ale nikde nic. Jenom chaluhy a pár kousků prken. Pobřeží bylo dlouhé, opuštěné a končilo vysokou skálou, padající srázně do vody. Skála byla celá mokrá od pěny z mořských vln. Tohle už mě nebaví, myslel si čenich. Nechci už být malý a pořád bez kamaráda na hraní. A v tu chvíli dvoreček čenich spatřil kotě. Kráčelo si na samém vršku skály. Černobílé, strakaté a s tenoučkým napřímeným ocáskem. Zmocnila se ho taková radost, že se mu až zatočila hlava.
1: Kočičko, zavolal čenich. Čičinko, pojď sem a potěš mě, já jsem tak strápený.
0: Kotě na něho ledabile pohlédlo žlutýma očima a kráčelo dále. Čenich se pustil za ním, šplhal a šplhal na mokrou skálu a přitom na kočku pořád volal. Když vylezl konečně nahoru, šlo už kotě rovnou ke strmé stěně a balancovalo na úzké skalní římse.
1: Nenechávej mě tu, zakřičel čenich. Mám tě rád.
0: Kotě se však nezastavilo a šlo pořád dál. Pod skálou burácelo moře. Čenich ucítil, že se mu třesou nohy. Srdce se mu rozbušilo. A pak lezl za kotětem dál pomaloučku a pořád si přitom myslel, takové milé, hebké koťátko moje, ještě menší než já. O, buď tak hodný ochránce všech malých zvířátek, buď tak hodný a dej, aby bylo moje, abych se ukázal před mumínkem. Nikdy dřív se tolik nebál a nikdy nepociťoval takovou odvahu. Najednou měl před očima jeskyni, otvor ve skalní stěně a uvnitř opravdová jeskyně. Čenich zatajil dech. Jeskyně, jaká se najde jenom jedenkrát v životě, nebo taky nikdy. Měla pěkné písčité dno a hladké tmavé stěny a ve stropu okno do modrého nebe. Písek hřál sluncem. Vlezl dovnitř, lehl si na bříško do pruhu sluneční záře a myslel si, tady budu bydlet celý svůj život. Postavím tu poličky, v písku si udělám lůžko a večer si zapálím svíčku. Co tomu řekne mumínek? Nevlídné kotě mezi tím zmizelo. Cesta nazpět nepřipadala čenichovi tak nebezpečná. Co pak by se mohlo něco stát novopečenému objeviteli jeskyně? Mumínek se zatím věnoval svému lovu perel, nadskakoval v příboji jako korek a na břehu leželo plno kulatých bílých kamínků.
1: Tak už jsi tady, řekl, když uviděl čenicha. A co skřínka? Vylez z vody, ihned vylez z vody, křičel čenich. Něco jsem našel. Našel jsem něco naprosto nevídaného a za nejnebezpečnějších okolností, jaké si dovedeš představit.
0: Je to pěkná skřínka? Zeptal se mumínek brodící se na břeh s plnými tlapkami perel.
1: A žádná skřínka, zakřičel čenich, pořád ty tvoje skřínky. Ať se propadneš do země ty a všecky takové krámy. Na to teď nemáme čas. Našel jsem jeskyni, svou vlastní jeskyni.
0: Opravdu? Zeptal se mumínek. S dírou na vlezení dovnitř, se skalnatými stěnami a písečným dnem?
1: Přesně takovou, se vším, co k ní patří,
0: odpověděl čenich tak rozčílený, že se sotva držel na nohou.
1: Můžeš si své perly v mé jeskyni schovat, jestli mi jich dáš polovičku, nebo aspoň tři plné tlapky.
0: Perly se staly hned mnohem pravější a bělostnější, jakmile s nimi dorazili do jeskyně. Pak si mumínek a čenich lehli na záda do písku a dívali se nahoru do okna s modrým nebem. Vchodem občas dovnitř zalétly slané stříkance a pruh slunečního světla byl stále širší. Čenich měl strašnou chuť mumínkovi vyprávět o kotěti. Pak se ale rozhodl, že to neudělá. Napřed je najde a dobře se s ním spřátelí. Kotě jej bude všude provázet a jednoho krásného dne spolu přijdou na verandu a mumínek řekne, je to možné? Ty máš vlastní kotě, co tě všude doprovází? Mohla by se mu dávat do zahrady miska s mlékem. Každý večer. Čenich vzdychl a řekl,
1: mám už hlad. Představ si, že někdo může samým štěstím zapomenout na jídlo. Do modrého domu v údolí se mumínek a čenich vrátili až pozdě odpoledne. Řeka tekla k večeru poklidně a nad ní zářil nový most, čerstvě natřený rozličnými barvami. Mumínkova maminka právě rovnala kolem záhonů mušle. Měli jste se dobře? Byli jsme aspoň 10 mil daleko, vyprávěl mumínek. Viděl jsem moře, potápěl jsem se do obrovských vln a našel jsem něco ohromně krásného. Začíná to na P a končí na I. Oč se jedná, říct nemůžu, to je tajemství. A já jsem taky něco našel. Začíná to na J a končí na E, vykřikl čenich. A někde uprostřed je K a Y. Víc ale neřeknu.
0: No, to je neslýchané, řekla maminka. Tolik významných událostí v jednom dni. Polévku máte na plotně a nedělejte veliký rámus, tatínek píše. Pak kladla mušle dál. Střídala jednu modrou, dvě bílé a jednu červenou a se znovu. Působilo to velice pěkně. Tiše si pro sebe pohvizdovala a zdálo se jí, že se chystá na déšť. Ve stromech vanul neklidný vítr a ty vzdychaly, třásly se a obracely listy na ruby. Po nebi pluly táhlé, šedivé mraky. Snad zase nebude povodňová záplava, myslela si mumínková maminka. Sezbírala několik mušlí, které ji přebývaly, a vešla do domu, právě když začaly padat první kapky. Čenich a mumínek usnuli v salonu uprostřed koberce. Maminka na ně rozestřela přikrývku a posadila se k oknu, aby viděla, jak prší. Byl to vydatný déšť, co přináší brzký soumrak. Připlížil se tiše po střeše, šelestěl v zahradě, šuměl v lese a daleko odtud krápal do čenichovy jeskyně. A kde si v tajném, vysloveně soukromém úkrytu nevlídné kotě kolem sebe ovinulo ocásek a usnulo.
2: Adámku, metr. Jo, tak dělej. Dík, prosím. Ty jsi tady?
3: Už dlouho, já tady u tebe sedím.
2: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
3: Jak se hýbe kopretina?
2: Aha.
3: Jeníku, jaké je to být naživu?
2: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
3: Je mi pořád smutno.
4: Piggy vtip.
5: Tati, kde jsou krkonoše?
6: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
5: Konože jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

Poklad ze snu. V polském městě Krakově žil kdysi rabín Isaac ben Jekel. Byl bohabojný a dobrý, ale v jeho obci vládla věčná chudoba a tak se ani rabínovi nevedlo dobře. Isaac ben Jekel nikdy nevyšel ze starostí. Za co žena koupí rybu na šabat? Kde vzít peníze na opravu synagógy? Jak zaplatit nový svitek Tóry? Sotva Isaac vyřešil jednu nesnáz, přibyly mu hned dvě další. A rabín s trpkostí říkal, že jediné, co mu nechybí, jsou dluhy. Isaac ben Jekel se svou bídou rmoutil, ale jeho žena Jenta se zlobila. Isaacu, říkala pořád, nemáme co jíst a ty jen čekáš na zázrak. Udělej něco. Eliáš Hasofer změnil v nouzi tok řeky. Proč by Bůh nepomohl i tobě? Po takových slovech Isaac ještě více zesmutněl. Jak by se on, obyčejný rabín, mohl srovnávat se zázračným učencem Hasoferem? Když před mnoha lety krakovští studenti z nenávisti k židům házeli do proudu visly jejich děti, postavil se Eliáš Hasofer na břeh řeky, poručil, aby nevinné oběti nechala naživu a vody ho poslechly. Vynesli děti na břeh a zlé studenty strhli do svých vírů. Rabínovo vědění a čarovná moc tak nebožáky zachránili, ale Eliáš Hasofer se s tím nespokojil. Přál si, aby dětem nehrozilo nebezpečí ani po jeho smrti, a proto visle vydal nový příkaz. Změnil její řečiště. A od těch dob řeka tekla místy, kde židé nebydleli. Každý v Krakově znal tento příběh, ale Isaac ben Jekel cítil, že takovou moc jako Eliáš Hasofer nemá. Neznal tajné knihy, jeho duše se neučila moudrosti v nejvyšších nebích. A tak Isaac na nářky své ženy neodpovídal a jen ve skrytu duše doufal, že v jeho tajemném mlčení najde Jenta naději na lepší časy. Tak plynul rok za rokem. Jednou v zimě však měl Isaac několik nocí za sebou prazvláštní sen. Pokaždé se mu v něm zjevil starý muž se štrajmlem, velkou kožešinovou čepicí, jakou nosili východní židé, a řekl: Isaacu, jdi do Prahy a kopej pod mostem, který vede ke Královskému hradu. Najdeš tam poklad. Isaac na sny nikdy nedal, ale když se mu o muži zdálo po čtvrté a po páté, přece jen se začal chystat na cestu do Prahy. Vzal si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a šel, dokud na obzoru nespatřil věže hlavního města Čech. Vyhledal v něm most vedoucí ke Královskému hradu, ale jen co ho uviděl, pocítil zklamání. Most byl dlouhý a navíc ho hlídal strážný. I kdyby Isaac u řeky kopal den co den, pobyl by v Praze hezkých pár měsíců. Jenže rabín se do práce ani nepustil. Jak by také

0: Mohl, když nechtěl upoutat strážcovu pozornost. Rabbi Isaac ben Jekel trávil na mostě dlouhé hodiny a zakrátko i dny. Od rozednění do noci přemítal, jak by vyplnil příkaz starce ze snu, ale ať si lámal hlavu sebevíc, nic kloudného ho nenapadlo. To mám z toho, že jsem spoléhal na sny, říkal si nakonec rozezleně. Není každý prorok, aby mohl věřit svým viděním. Isaac se otočil a chtěl se vrátit do Krakova, když tu si ho zavolal strážný. Dlouho tě už pozoruji, řekl rabínovi. A moc by mě zajímalo, proč tady na mostě pořád okouníš. Isaac zrozpačitěl. Vyprávět o snu se mu nechtělo, ale nic jiného mu nezbývalo. Popravdě řekl, proč přišel do Prahy, a strážný se hlasitě rozesmál. Jak ses mohl dát tak napálit? Plácal se pobaveně do stehen. To já, kdybych věřil hloupým snům, byl bych už dávno v Krakově. A co se ti zdálo? Zeptal se rabín zvědavě. Že mám jít k chudému židovi, který se jmenuje Isaac ben Jekel, a kopat u něj doma pod pecí, odpověděl strážný. Prý tam má schovaný ohromný poklad. Zbrojnož se odmlčel a důvěrně se k Isaacovi naklonil. Slyšel jsi někdy větší nesmysl? Jak by někdo, komu patří poklad, mohl být chudý? A i kdybych věřil, že poklad na místě je, jak bych Isaaca našel? To bych mohl rovnou rozkopat celé město. Strážný domluvil a Isaac ben Jekel se vydal k domovu. Spěchal, jako by utíkal před smrtí, a ani se s ženou pořádně nepřivítal, popadl motyku a začal kopat pod pecí. Jenta ho zděšeně pozorovala, ale její údiv se zakrátko změnil v radost. Motyka narazila na kovanou truhlu a když ji rabín otevřel, rozsvítila se celá místnost září tisíců zlatých dukátů. Od té doby už rabbi Isaac ben Jekel ani jeho obec nepocítili nouzi. Rabín nechal postavit novou synagogu, každého, komu se špatně vedlo, štědře obdaroval. Isaacova žena Jenta byla spokojená a vůbec jí nevadilo, že její muž není takový divotvorce jako Eliáš Hazofer. Isaac se pak až do smrti věnoval svatému studiu. Vyučoval, vykládal učení Tóry a jeho šabatové kázání, draša, bylo vždy nejlepší v celém Krakově. Bůh nám stále pomáhá, říkával při něm Isaac ben Jekel často. Ale jen on ví, co je pro člověka nejlepší. Někoho posílá z domu, aby v cizině našel štěstí, jiného vede do světa, aby mu ukázal, že štěstí má hledat pod vlastní střechou. A tak tomu bylo i se mnou.
1: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí? Každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíček.

Rušičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: Jeníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: velkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na seč čurají, když vystrčí tykadla, máva s nima nepotočí, nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvankou mezi oči, chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí, někdy si nic někdy, někdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola, když se vrátí zavolá, mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen, jelen jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči, chodí pořád dokola, když se vrátí zavolá, mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese.
1: Malajské pohádky o chytrém jelínkovi.

Jak Pelandok zachránil Buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nazvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal. Co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal. Ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal. Heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla. Ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel. Buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil. A teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal. A máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhal se. Od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl. Tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným, než s vlastním rozumem.

0: Figy hádanka.
1: Běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
1: Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, nemám dech, takže to není živé, když to nevíš. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A to není živý.
1: Vítr běží po poli,
0: ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčucháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
2: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
1: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
0: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Bob a Bobek schánějí budíček. Podívej, Bobku, máme práci. To je inzerát přímo pro nás, řekl Bob jednou po ránu a dal Bobkovi přečíst. Bohatá odměna. Práce na zdravém vzduchu. Nástup hned ráno. Což o to? Siláci jsme. Zvlášť já, říkal Bobek. Odměnu potřebujeme, ale Bobe, jak se ráno vzbudíme? Se vzbudíme. Koupíme si budíka. Fuj, víš, jak je to protivné, kdyby nás tak Bobe budil zpěv ptáčků. No, tak si koupíme kanárka. Máš pravdu, on nám bude zpívat hned za svítání. My se krásně probudíme a vyskočíme do práce. Ale kde kanárka seženeme? Přece v zoo, tam je přece ptáků. To je pravda, vzhůru na autobus. U pokladny byl pořádný nával a králíci postupovali ve frontě na lístky, až se dostali k pokladně. Zřízenec zrovna počítal přicházející návštěvníky. Tak to máme 995, 996, pojďte, 997, 998, 999. Když přicházel Bob s Bobkem, vykřikl 1000, 1000. Muzikanti zahráli tuž. Jam prydá, pirapa, pipipa. A pan ředitel přikročil k Bobovi a Bobkovi a řekl: blahopřejeme vám, jste tisící návštěvníci naší zoologické zahrady a patří vám odměna. Hudba zase zahrála pam prydá, pirli pipipipi. A ředitel ukázal na Hrocha a řekl: Hroch Kajetán je nyní váš. Bob a Bobek udiveně stanuli před Hrochem. Ale co s ním budeme dělat? Můžete si s ním dělat, co chcete, uklidnil je ředitel zoo. Klidně si ho odveďte domů, je váš. No, ale my jsme chtěli kanára, ozval se Bob. Ale to už všichni odešli a králíci zůstali s Kajetánem sami. Ten asi zpívat neumí, že? Posteskl si Bobek. Aspoň budeme mít doma živé zvíře a nebude nám tak smutno, utěšoval ho Bob a vyzval Kajetána na cestu. Tak pojď, pojď hezky s námi. Ale Kajetán se ani nehnul. Moc se mu ze zoo nechtělo. Bob ho popoháněl proutkem, ovšem tlustý Hroch takové pošimrání ani necítil. Bobek mu zase chtěl zvednout nohu a posunout mu ji dál, ovšem marně. Hrocha máme, ale ke klobouku ho nedostaneme, říkali si králíci. Cože? Jaký klobouk? Divil se Kajetán. Tam, kde bydlíme, říkal Bob. A ty bys tam mohl bydlet s námi. Cože? V klobouku? To neznám. Ode mě k němu doveďte, projevil zájem zvědavý Hroch. Nešlo to po zlém, půjde to po dobrém, pochválili králíci Kajetána a Bob zahodil proutek a vydali se k autobusu. No pak, Hroch do autobusu nesmí, Hroch je těžkej a praskla by nám kola, řekl řidič, zmáčkl páčku, něco zafunilo, dveře se zavřely a autobus odjel. No, co dělat? No tak půjdeme pěšky, navrhl Kajetán. Je to daleko, namítli králíci. Ale Kajetán už je neslyšel. Vykročil za autobusem. Vzal to zkratkou přes záhony, mašíroval přes park, povaloval lavičky a tulipány mu nestačily uhýbat. Zůstávala za ním pěkná spoušť. No, to nesmíš, musíš po pěšince, volali za ním Bob a Bobek. Taková škoda. Tak tohle mi zaplatíte, křičel hlídač. Ale to už byli Bob, Bobek a Kajetán ve městě. Všichni kráčeli spořádaně po chodníku, až na křižovatce se hrok zastavil, jako by vrostl do země. Nejdřív se bál, ale pak se mu zalíbilo, jak na něho troubí auta a zvoní tramvaje. Sám strážník pískal na píšťalku o 106 a pak začal volat: okamžitě uvolněte křižovatku, ten hroch musí pryč. Slyšíš, Kajetáne? Pan strážník se zlobí, prosím tě, pojď. Když mě se líbí to houkání a vřeštění, jo, to jsem jako v Africe mezi stádem slonů a opic, to jsme v zoo neměli. Ale když neposlechneme, tak nás dá strážník zavřít. No tak to radši ne, řekl hroch. Já už jsem v kleci byl a vím, jaké to je. A raději utekl z křižovatky pryč, ale jak utíkal, hned na rohu povalil telefonní budku i s pánem, který v ní byl. Ten samozřejmě hned jak vylezl, volal: pomoc! Policie! Hroch se rozběhl a utíkal, že mu Bob s Bobkem sotva stačili. Konečně se dostali na louku ke klobouku. Tak, tady je náš klobouk, Kajetáne. A teď je to i tvůj nový domov. Hroch ovšem moc nadšený nebyl. Cože? Tady, že mám bydlet? No, do klobouku se přece nevejdu. A postávat na louce jen tak, to mě nebaví. Co když bude pršet? Já chci zpátky do zoo. Já chci zpátky. Tam to mám lepší. A jak se tam o mě starali. Mili mě, krmili mě, pít mi dávali, uklízeli pode mnou. No, to je pěkné, rozčílil se Bob. Ty jsi pěkný dáreček, Kajetáne. Všude naděláš spousty škody, nic neumíš a ještě chceš zpátky. Přes město už ovšem nesmíme. Bobe, dej mi korunu a já to zařídím, řekl Bobek a utíkal k první telefonní budce. Haló? Je tam zoo? Prosil bych pana ředitele. U telefonu. Pane řediteli, nechcete koupit hrocha? No, vy voláte jako na zavolanou. Hroch nám právě chybí. Darovali jsme ho šťastným tisícím návštěvníkům a teď nemáme žádného. Výborně, tak si pro něj přijeďte. A jak si oddychli, když na louce zastavil velký stěhovací vůz. Pan ředitel dal králíkům peníze za hrocha, otevřel zadní dveře a hroch se hezky s králíky rozloučil. Teda byl to prima vejlet. Mějte se dobře a nezapomeňte, chlapci, za mě zaplatit všechny škody, co jsem napáchal. A přijďte se na mě do zoo někdy podívat. Králíci si zhluboka oddechli. Zaplatili všechny škody a ještě jim zbylo na kanára. Nekoupíme radši budík? Zeptal se Bob. Ten nemusíš krmit, ani čistit mu klec, jen občas vyměníš baterku. Tak dobře, souhlasil Bobek. A ten den šli spát s úplně novým budíkem a moc se těšili, jak je ráno ještě před svítáním zbudí, aby došli včas do nového zaměstnání.
1: Dobrý večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké... Jak pak to řekl? Do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dozněly údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

Lehonce vstoupil Ole zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdál, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostaly na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděly pevně a padaly by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: planetu. Poslyšte, pane Ole, ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar. Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava. Ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli.
0: Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodíme pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď prosím vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci. Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění. A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali potřetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království.

Tři dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovariš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě rosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný, krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovariš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou příštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzy, hlavy svěšené, a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím ji z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřily. Jakmile zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla.

0: k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla Víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
1: O nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky, odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot. Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ ji vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu. Z každého koutu se vynořovaly pouťové dobroty, až se sliny v ústech zbíhaly. Jednu cukrovou vatu, prosím. Objednala si Zuzanka první z laskomin a fascinovaně sledovala, jak se růžová vlákna lehonce ovíjí kolem dřevěné špejle. A pak se to stalo. Zuzanka okusila první sousto. Lahoda. Sladká chuť se jí rozlila na jazyku. Už se třásla na další sousto. Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. jako by jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vtet. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen... Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila je babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí. A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané. Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. Vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč! Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce. Konečně! Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.
2: Dobrý večer, děti. Jednou v létě na večer jsem se procházel bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Když jsem se naprocházel do syta, zas jsem si hověl ve vysoké trávě na mezi. Hovím si v trávě a koukám, jak se tam mezi stébly hemží tisíce droboučkých stvořeníček. A přemýšlím o tom. Přemýšlím o zemi, která je strašně daleko a přitom blizoučko, na dosah, zrovna před mýma očima. O zemi vysoké trávy. To je největší objev, jaký jsem letos v létě udělal. Že je každý trs trávy jeden celý svět. Mumlám si a mám z toho objevu úplně zamotanou hlavu. A tu mi ze spletených myšlenek vyskočí zvláštní přání. Kéž bych byl docela maličký. Kéž bych mohl docela maličký navštívit tu neznámou zemi vysoké trávy. Na modrém zvonku před mýma očima se houpal malý červený mravenec. Napadlo mě, že je to možná hrozně zvědavý mravenec, který si schválně vyběhl na nejvyšší zvonek na mezi, aby viděl co nejdál. Zkrátka, že má ten mravenec podobné přání jako já. A jak tak o tom přemýšlím, najednou slyším tenou linký hlásek. To je největší objev, který jsem letos v létě udělal. Že za naším malým světem je ještě další velký svět. Kéž bych vyrostl. Kéž bych mohl docela velký navštívit ten velký svět. Fiu, tohle je něco pro mě. Vesele hvízdl vítr, který tu na mezi čechral trávu. Slyším na jedné straně dvě stejná přání, dost bláhová a pošetilá, aby stálo za to je splnit. Když vítr takhle zahvízdal, až jsem se radostí zatetelil. O větru, který plní pošetilá přání, občas slýchávám od své moudré tety a teď ho potkávám a on slyšel mě a slyšel i malého mravenečka. Co s námi bude dál? Vítr silně hvízdl do mraků, tak silně, že je sfoukl na jednu hromádku a hned se spustil lehonký deštík. Taková malá letní přeháňka, po které zbyde na obloze duha. Vítr sfoukl duhu z nebe do trávy a zaspíval do uší mě i zvědavému mravenečkovi. Dej se trávou, skoč tam bosí, až ti duha nohy zrosí. Můstek duhový se vlní, jako tráva ve větru. Duha tvoje přání splní, raz, dva, tři. A už jsem tu, zajásal mravenec a zrovna tak i já. Ani jeden z nás nezaváhal, nerozmýšlel se, kde pak. My oba rychle vběhli bosýma nohama na duhový můstek. Trochu to chladilo a trochu hladilo. A přitom červený mravenec rychle rostl a rostl a já se rychle zmenšoval a zmenšoval. Tralala, splnilo se mi moje přání, prospěvoval si mravenec. Rostu a rostu, všechno, co bylo velké, je teď menší a menší a já jsem úplně veliký. Je mi blaženě, je mi veselo a přitom zvláštně a divně. Tralala? Mně je zrovna tak, zamumlal jsem úžasle. Veselo a divně.
3: Mně tedy není veselo, mně je jen divně, ozval se za mnou mrzutý hlas.
2: Otočím se a stojím tváří v tvář starému červenému mravenci, který na mě poulí oči a láteří,
3: čeho jsem se to dožil na stará kolena. Vnuk se mi před očima proměnil v obra. A velký člověk v malé stvoření, pidi mužíka, k čemu to je?
2: A starý mrzutý mravenec se obořil na vítr.
3: Bláznivý větře, co jsi to spískal? Proč plníš hloupá přání? Proč obracíš svět na ruby? K čemu je to užitečné?
2: Co já vím, vesele hvízdl vítr. Právě proto tak rád plním bláhová přání. Jsem zvědavý, co se z nich vyklube. Pane mravenčí dědečku, ozval jsem se zdvořile, vám nepřipadá užitečné, že váš vnuk dojde někam, kam ještě žádný mravenec nedošel? Tak jako já se ocitl někde, kde ještě žádný člověk nebyl?
3: Komu to prospěje? Dá se to jíst? Zamumlal starý mravenec.
2: Ale v tu chvíli se už ze všech stran zbíhali a slétali obyvatelé meze. Mušky a myšky, brouci a čmeláci, motýly bílí i měňaví, kobylky a cvrčci a berušky a nevím, kdo ještě. Jen vím, že najednou kolem mě bzučelo, pípalo, cvrčelo a pískalo tisíc veselých hlásků. Vítáme tě, volali přívětivě. Nenech si zkazit náladu mrzutým mravencem. Pojď, ukážeme ti náš svět. Bylo mi dobře v té zemi trávy. Bylo mi pohádkově, jako v tom nejpohádkovějším začarovaném lese, protože ta droboučká stvořeníčka vypadala úplně fantasticky. Taky si se mnou všichni moc mile povídali a já si říkal, že se mi vůbec nebude chtít odejít. V tom cup, cup, po můstku z duhy, který tu pořád ležel v trávě, přicupitel červený mraveneček. Vracel se z mého světa, z velkého světa lidí. Byl zpátky docela brzy a koukal nějak smutně, zaraženě. A tak jsem vyhrkl, mně se u vás tak líbí, tobě se u nás nelíbilo? Já nevím, Neříkám, že se mi u vás nelíbilo, už klíbil se mravenec, zakoulil očkama a vzdychl. Spíš jsem se já nelíbil jim. Sotva jsem přišel do vsi, všichni křičeli, co je to? Takové zvláštní stvoření, my asi máme nějaké mámení, a utíkali domů schovat se. Byl jsem zklamaný, bylo mi divně.
4: Tak už to chodí, ozval se vítr. Když se splní přání, je to vždycky divné. Nikdy nic nevyjde tak, jak si to malovali ti, co si to přání přáli. Někdo je zklamaný a jiný žasne.
2: Ano, mně je, jako bych přišel do pohádkové země, řekl jsem, a tu mi vítr skočil do řeči, za to, když šel velký červený mravenec po vsi, tak to pohádka přišla k lidem.
4: A proč se jim to nelíbilo? Zeptal se smutně mraveneček a já mu honem vysvětloval, víš, oni jsou velcí lidé strašně moc rozumní a proto málo kdy rozumějí nerozumným věcem.
2: Aha, rozumí asi jako můj dědeček, vypískl mravenec a zamyšleně dodal, a když ty jsi velký, tak taky býváš rozumný?
4: Ne, já asi ne, zasmál jsem se. Tak to můžeme být kamarádi, vyhrkl mravenec. Já taky nejsem rozumný a nebudu ani když vyrostu. A já řekl, ano, budeme kamarádi, pokud se sem budu moci vrátit po kouzelném duhovém můstku. Vem si ten můstek, ty malý, velký blázínku, hvízdl vítr. Ale nic o něm nevykládej ve velkém světě lidí. Řekli by, že je to mámení.
2: Já vím a vůbec by mi nevěřili. Vpadl jsem větru do řeči, přetančil můstek a dotancoval do vsi. Vítr zatím svinul můstek jako stuhu do klubíčka a to mi vtiskl do ruky. A já už se teď těším, tak moc se těším, jak zítra znovu vklouznu po duhovém můstku do země vysoké trávy. Dobrou noc.
5: V dobách, kdy kočky žily s myškami a myši s kočkami, měl i náš kocour na bytě jednu myš. Bydleli spolu v psí boudě a skoro vůbec se nehádali. Skoro všechno dělali spolu. Spolu si hráli, spolu chodili na procházku, někdy spolu dokonce i uklízeli a tak měli v té své boudě docela pořádek. Měli čistou podlahu i strop a všude plno obrázků a roztomilých mušek. Však to byla nádherná psí bouda. Měla pevnou střechu a pěkné okénko i půdu a sklep. Jednou v neděli seděl kocourek v křesle a četl noviny a myška myla nádobí. Měla hrnce, talíře a lžičky a uklízela je do příborníku. Najednou kocour povídá.
6: Mňau, v těch novinách dneska píšou samé hlouposti, myško.
7: Co tam píšou?
6: Tak například píšou, že profesor Fiškus měl dobrou myš. To ji asi snědl k obědu.
7: To je ale opravdu hloupost, řekla myška. Profesoři přece myši nejedí.
6: Když je to tu napsáno, tak jedí.
7: Mně se to nezdá, kocourku.
6: Tak si to přečti sama, řekl kocour.
7: Ty jsi ale popleta, kocourku. Tady je napsáno, že profesor Fiškus měl dobrou myšlenku.
6: Aha, já jsem myslel, že měl dobrou myšlenku. Že se ta jeho myš jmenovala Lenka a že byla dobrá. A já už mám zase veliký hlad a dnes je neděle. V některých domácnostech dělají v neděli hostinu, povídá kocour. Dělají hostinu a pozvou na ní spoustu přátel a známých a taky nějaké hudebníky. A mají tam tolik jídla, mňau, že oni nemohou sníst.
7: Jestli chceš, kocourku, povídá myška, uděláme si dnes taky takovou hostinu.
6: Mňau, to je ale výborný nápad. Uděláme si hostinu, souhlasil kocour. Ty připravíš jídlo a pití a já pozvu hosty.
5: Zatímco se myška otáčela kolem plotny, přemýšlel kocour, koho by pozval na hostinu.
6: Ps
7: psa nepozvu, říkal si pro sebe. Pes by všechno sežral a na mě by už nic nezbylo. Prase taky nepozvu, moc přídlem laská. Ani slepice nepozvu, to by bylo jenom samé kdákání a žádná legrace. Králíky bych pozval, ale co by králíci dělali na hostině? Mňau, vždyť žerou jenom trávu. Leda, že bych pozval nějakou kočku, řekl si kocour a vypravil se po střechách schánět kočky. Myška mezi tím všechno pěkně upravila. Na stole byl ubrus, na ubruse váza s květinami a talíře s polévkou a knedlíky a pečeně. A taky mísy plné ovoce, buchet a koláčů, vdolků, placek a lívanců. Potom tam byl podnos s tortem a ještě takové malé talířky se zákusky a tác s obloženými chlebíčky. Ze sklepa přinesla Miška chlazenou limonádu a dokonce i jednu láhev vína. Ale byla tam i káva a čaj a kakao. A všude talířky se slaným pečivem a sladkými bombóny. Kocour zatím scháněl kočky po střechách, ale místo toho, aby je slušně pozval na hostinu, popral se s kocoury a tak přišel domů bez hostů a s dírou v kalhotách. Když si kocourku nikoho nepřivedl, pozvu tedy na hostinu svoje kamarádky.
6: Ty máš taky nějaké kamarádky,
7: divil se kocour. No, přece myšky z dírek na poli.
6: Ne, ne, ty nezvi, Miško,
7: povídá kocour.
6: Já přece jen přivedu radši ty kočky, mě by to myší pískání kazilo chuť k jídlu.
7: Dobře, kocourku, jdi, ale ať si brzo zpátky, aby nám to dobré jídlo mezi tím nepošlapali mouchy. Kocour šel znovu zvát kočky a Miška zatím chodila kolem stolu a odháněla mouchy. Když se kocour pořád nevracel a nevracel, pozvala si Miška na hostinu kamarádky. Myšky opravdu přišly a bylo jich hodně. Bylo jich asi 100. Přišli také myšáci a měli sebou hudební nástroje. A když slyší nějaká Miška hrát muziku, tak to nevydrží a musí tancovat. A tak se myšky vzali za ruce a tancovali nejdřív rejdováka a potom mazurku a polku. Když se dost vytancovali, pustili se do jídla, obešli všechny stoly, nakoukli do spíže a navštívili i sklep. Všechno vyštrachali, všechno rozchroupali, všechno snědli. Nic nezbylo. Potom si sedli do kroužku a zpívali myší písničky. Kocour zatím prolezl půdy a střechy a pozval kočky a taky hodně kocourů na tu slavnou hostinu. To bylo ale koček a kocourů. No, bylo jich dohromady asi 100. Když přišli ke psí boudě, slyší zevnitř zpěv a smích a myší pískání.
6: Mňau, ta tvoje myška dneska ale vyvádí,
7: povídají kocouři i kočky kocourovi. Nakouknou dovnitř a hle, všechno jídlo je snědeno a v boudě je asi 100 myší a všechny se smějí, zpívají a pískají.
6: Mňau, no to je hrůza, kdo to má poslouchat,
7: volá kocour.
6: Kde jsou všechny ty dobroty, co tu byly přichystány?
7: Víš, kocourku, povídá Miška. Ty ses dlouho nevracel a tak jsem pozvala na hostinu své kamarádky. Nejdřív jsme tancovali, potom jsme zpívali a pak jsme všechno snědli. Moc jsme si pochutnali a moc dobře jsme se bavili. Ty nemáš radost? A kocourek neměl radost. A kočky neměli radost a kocouři taky neměli radost. A kocouři syčeli a kočky mňoukali a kocouři vytáhli drápky a kočky vycenili zuby. Ještě, že měla ta psí bouda takový pěkný sklep. Myšky utekly do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě na pole a na poli do myší dírky. A ta myška, co bydlela v psí boudě s naším kocourem, no, ta taky utekla do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě ze zahrádky na pole a na poli do myší dírky. Už nebydlí s naším kocourem. však on jí taky dělal víc starostí než radostí. Od té doby žijí myši s myškami a kočkám a kocourům se vyhýbají. Kočky a kocouři zase zkoušejí žít ve společné domácnosti se psy, ale slyšel jsem, že jim to spolu moc nevychází. Psi prý kočkám ubližují, všechno jim sežerou, štěkají na ně a pro každou maličkost se na ně hned tak rozlobí, že kočkám a kocourům často nezbývá, než utéci před nimi na strom. Však to mají kočky a kocouři za to, že nedokázali myším odpustit tu jejich myší hosti.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Pindí. Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a totiž zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
0: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne.
0: Bohužel, Piggy, a nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů. Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to posla.

0: duši i pro tělíčko.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým doštěm u silnice. Muže už neměla 7 let, kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
1: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
0: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
0: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
1: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
2: Jak?
1: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu Bělouše.
0: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čí pak si?
2: Slaměných.
0: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
2: Jaká jsem, taková jsem.
0: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonělo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už si někdy byla?
2: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
0: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla si.
2: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnici je tam za menší komornou.
0: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
2: Nejdřív by se to muselo zkusit.
0: Povídá rychle, aby neurazila a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova Slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rinku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jako by se ani nemohl dočkat, šeptla vdova slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo?
3: Mám stejný rozum jako včera.
0: A co ty, děvče?
2: Já dostala svůj rozum od mámy.
0: Máš ještě poslední rozmyšlení.
1: Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce. Písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil.
3: Protože chalupa vdovy slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřádsky spásala panskou trávu.
1: Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
2: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
1: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno:
0: až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár.
1: Když vyšli ze zámku, namířili si přes rink a uličkou, kudy se chodí ke vsi k Belnici. Vdova slaměná pořád do kroku. Co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla:
2: a co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
1: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladívek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle.
0: Vzdycháš, jako proražený měch.
1: A to nic.
0: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
1: To je Stázina z Kbelnice, co jsem o ní povídal.
0: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
1: Kdo ti Stázinou ublížil?
0: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova Slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost.

0: namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu Kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl. Tak, aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu švec kacmar, střevíce s kamínkovými třeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík. Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba. Jako bys přišel na zavolanou.
1: To přišel.
0: Ušijete mi u vás ve stratu, střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
1: Taky, že bude.
0: Můžeš mi hned vzít míru.
1: Taky, že vezmu.
0: Už ho Kuba drží. Popadl Kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu. I kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V Kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vytřásá Kolomajznu z paruky. Desátník křikl: dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí. Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí zbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za Kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba, a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
2: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou Kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s Kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
2: Aby ti líp šlo myšlení,
0: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: Kapitola třetí. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval.

0: telefonoval okamžitě na městský úřad.
1: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
2: Úředník odpověděl.
3: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
2: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy muchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
4: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
2: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
4: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
2: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
4: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
4: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
4: Led je tvrdý, ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
2: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
2: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké pesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
2: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
4: Výborně! Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
4: Zkusím to ještě jednou.
2: Zvůn!
4: Co to?
2: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
4: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
4: Tak, kde pak máme staré odpadky?
2: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
4: Promiňte.
2: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
2: Spustil na pana profesora vyzývavě.
4: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat,
2: odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
4: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
2: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
2: Zun!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
4: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj!
2: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
6: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
2: Zun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
2: Tulákovi zablesklo v očích.
6: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
2: Zun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
2: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
5: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
6: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
2: Zun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
6: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
2: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
4: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
2: Dal se do běhu za pobudou.
4: Počkejte!
2: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
6: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
2: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
2: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
4: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
2: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
2: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
2: Zun! Zun! Zun! Zun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála, i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
4: Co mám udělat s tím pobudou?
2: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
7: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
2: Naříkala babička.
4: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
2: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
2: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrala.
7: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
2: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
2: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
2: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
4: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
2: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: kůže zbytky a sůl. Terapeťo, nejsi ty, tulpas a chuťové látky pomocné.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Hí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém podušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, podušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku a přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn a až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tady, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při Valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je viď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla Amálka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. Kamálka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na kebuli. A byl 13. a těžký.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Máme tady čtvrtou radu.
1: Tram, tarata, tarata, tarata, tará.
4: Jak si umíš chovat, když jdeš nakupovat?
1: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
5: Jo, bez placení.
4: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musí zaplatit.
3: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
1: No, a to se mám připlazit.
5: To ne, ale pozdravit.
1: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
5: To je fakt, proč bych zdravila?
3: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
4: Ano, tak je to správně.
1: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
3: No, a to ti má postavit slavobránu.
4: Jo.
5: No, ručičko líbá, milostivá slečinečkou.
3: Ale no tak.
5: Račte za 20 haléřů družníčka. Mám vám to donést domů, abyste se mě unavinkala. Nožičku líbá.
1: No, nahodu, nožičku líbá. Říkat nemusím.
4: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
5: člověka k člověku.
3: Ano, správně. Ano, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
4: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
3: Ano, prosím.
4: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
1: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
3: Ale ne, tak to pan Stejbl
4: neubude, když...
1: Když ponesu tři.
4: Ne, když řekneš, prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
1: Ano.
4: Slyšíš to, cítíš
3: ano,
4: to.
3: No, správně. Ano. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
1: postavím se na konec, no.
3: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
1: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
5: To je fakt.
3: Přede mne?
1: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
5: No jo. A když si lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
1: ano.
5: Dokonce, že je...
1: Jo, to mi říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
4: počkejte, že... Počkejte, tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
1: Aby mě pustila před sebe.
4: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
3: Ano.
4: Žáno, to...
3: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
5: To by byla hloupá, paní Kateřino.
3: Vane, ohleduplná.
5: Ohleduplná?
3: No jistě.
5: To jakože ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
3: Ano, ale ne.
5: Byla hloupá.
3: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
5: No jo, no to...
1: No tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
5: Jo.
3: No.
4: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
5: No to prosím, jestli mám peníze.
4: No,
3: ale Máničko, tak samozřejmě, no to
4: ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
3: Ano.
4: Že ano.
5: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
4: Počkej, tak jsem to nemyslel. To, já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
5: Jo, tak, jako, že bych si to měl...
4: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
5: No, na papírek. Jo, takhle, no, tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
3: Přece si na něco zapomněl.
5: No, na ten papírek. No.
4: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
5: Umím počítat.
4: No tak bez toho by to snad nešlo.
5: To je fakt.
4: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
5: Na to upozornit?
4: Ale...
5: Tak proč to mám přepočítávat?
1: No přece, aby ses pocvičil v počte.
4: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
5: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
4: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
5: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
4: Ale Hurvínku, nejde to obsat nějakou otázkou?
1: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
4: No, Máničko, zkus to ty.
1: Zeptáš se. No? Ano, prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
3: Ale Máničko, prosím.
4: Máničko, reším. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle taky ne. Tak stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo zmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
3: Ano.
4: Tím končíme s nakupováním.

0: O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: náte a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl, hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada mís se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale úbrus byl prázdný. Volát kadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tud kadlec sebral úbrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že úbrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu úbrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš-li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tud tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu na plat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj úbrus a mého kohouta, bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej. Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živs tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.
1: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden hervík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: Tam nemám chvíli klid, já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte, všichni pryč, volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá, vykřikl kvapník. Já chvátám. Chvátejte taky. Utíkejte. Zachraňte se. A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích pak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř...
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
3: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: předateli malovaný, dejte aspoň dílí. Slepice si snese, snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, ta, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím sezobnutě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Maminko, můžu ven? Poprosila Moja.
2: Tak běž, ale jen na chvilku. Brzy bude oběd. Moja vyběhla na sluníčko, okoukla šplhací stromy, rozhrnula rákosí, aby zkontrolovala hladinu jezírka a pak vyrazila na kopec. Až nahoru však nedošla. Co to je? V trávě něco modře a zeleně zářilo. Moja se zastavila a naklonila hlavu ke straně. Potom tu zeleně a modře zářící věc obešla. Byla zapadlá v trávě, ale i tak bylo vidět, že je hodně dlouhá a úplně placatá. Moja se k ní přiblížila a konečkem prstu se jí opatrně dotkla. Nic se nestalo. Ta věc jí nekousla a dokonce se ani nepohnula. Moja si dodala odvahy a vytáhla ji z trávy.
1: Takovou krásu ještě neviděla. Bylo to velikánské ptačí pero s třpitivým okem na konci. Moja měla z toho oka nejdřív trošku strach. Ale jak se jí z té trošky strachu zachvěly ruce, oko už na ní nehledilo tak upřeně a pero změnilo barvu, jako kdyby přes něj přeběhla duha. To musím všem ukázat. Moja se rozběhla domů. Před pavilonem jako obvykle přežvikovala čerstvé lístečky teta Šinda. Podívejte to, ukazovala jí nadšeně Moja překrásné ptačí pero. Šinda zvedla oči a lhostejně řekla,
3: paví pero.
1: Moja si však radost zkazit nenechala. Mami, vběhla dovnitř.
2: To je krása, Mojo, rozplývala se máma Kidživu. Že bychom si to tady vyzdobili?
1: Kde pak, řekl táta Richard, takové paví pero nosí smůlu. A odkud ho vůbec máš? Moja v rychlosti vypověděla, kde paví pero našla a pak si ho s mámou a tátou prohlíželi. Nejvíce jim líbilo, jak mění barvu a honili na něm duhu ještě dlouho do odpoledne. Paví pero bylo od toho dne největším mojiným pokladem. Dobře si ho schovala poblíž rákosiny a kdykoliv směla ven, ze všeho nejdřív si ho běžela prohlédnout a potěšit se s ním. Až jednoho dne krása jejího pokladu vybledla stejně jako obloha po západu slunce. Moja zrovna po čtyřech vylézala spoza keřů a když zvedla hlavu, oslnila jí ještě neuvěřitelnější nádhera. Nevěřícně zamžikala. Pak si uvědomila, že je to ohromná spousta pavých per a také si všimla ptáka, který se tou spoustou per honosil. Na hlavě měl korunku a díval se na ní. Pav! Vydechla a honem zdvořile pozdravila. Dobrý den!
3: Zdravím, prohodil pav. Ty jsi ta Moja, co se o ní občas mluví?
1: Ano, odpověděla Moja. A jak mluví?
3: Prostě mluví. Jsi známá a populární. No, tolik jako já ne. Ale trošku ano. Ačkoliv ani pořádně nevím proč. Nejspíš, že jsi ještě mrně. Až vyrosteš, nikoho už zajímat nebudeš.
1: To snad nevadí, prohlásila zvesela Moja. Když ale viděla, jak se její nový známý zatvářil, raději stichla.
3: Jak to, že nevadí? Chci snad být úplná nula? Durdil se páv.
1: Ze mě si vezmi příklad. Všichni mě obdivují.
3: Jsem nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější.
1: A co bych měla dělat, abych nebyla ta mula? Zeptala se Moja.
3: Nula, ne mula, opravil jí páv. Co bys měla dělat? No, krásná jako já nebudeš. Chytřejší také ne, když si pleteš nulu s mulou, ale můžeš se naučit zpívat. Zpěvačky ty obdivují úplně všichni.
1: Jú, zaradovala se Moja. Zpěv a hudba, to je její. Proč vstává každý den první? Přece proto, aby slyšela zpívat ptáky.
3: Hned však zesmutnila. Jenže kdo by mě tak mohl to zpívání učit? Kdo jiný než já? Nafouknul se páv. Jsem nejen ze všech nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější, jsem i ten nejlepší zpěvák.
1: To budeš hodný, páve, moc děkuju.
3: Tak zítra ráno, řekl páv a pyšně odkráčel.
1: Moja Moja se celá šťastná rozběhla domů. Má nového kamaráda. Ten kamarád je krásný a chytrý a ještě tak hodný, že ji naučí zpívat. Ráno Moja nemohla dospat. Tak se těšila, že jí páv bude učit zpěvu. Jenže čekala a čekala, sluníčko stoupalo po obloze a páv pořád nikde. U všech bílých goril, vždyť propásnu oběd, uvědomila si, když ji začalo kručet v břiše. To bude doma zle. Čekala však dál a nakonec se dočkala. Zdravím, Mojo, zavolal na ní páv, jako by se nezdržela ani o minutku. Ale páve, začala Moja potichu. Já vím, přerušil jí páv. Musel jsem dát nějaké rozhovory, to víš, nejsem pánem svého času. A znovu začal Moje vykládat, jak je nejkrásnější, nejchytřejší a také nejslavnější. Moja se na něj dívala s otevřenou pusou. To měla štěstí, že páva potkala. Potom přece jen došlo na výuku zpěvu. Tak Mojo, nejdřív stupnice. Moja nevěděla, co jsou stupnice, ale pochopila, že páv čeká, až začne, a tak spustila. La, la, la, la. S tebou bude práce, řekl páv nespokojeně, když Moja dospívala. Tak zase zítra, nebo pozítří. To už jsme skončili, zeptala se zklamaně Moja. A proč? Páve, nemohl bys mi aspoň předvést, jak ty stupnice správně zpívat? Mojo, za prvé mám málo času a za druhé nebudu přeci svůj nejskvělejší zpěv předvádět jenom tobě. Zpívám zásadně pro velké nebo důležité publikum.

Jakou naší mojou je? Zeptala se znepokojeně Kidži Wu, když si všimla, že Moja zase usnula hned po večeři, ani nechtěla pohádku na dobrou noc. Jestli zatím není ten Vejtaha Páv, řekl Richard. Chodí po celé zoo, tváří se jako Mojin nejlepší kamarád a všude vykládá, že ji učí zpívat a že se spolu proslaví. Kde kdo se o něj proto začal zajímat? Ale neboj, Kidži Wu, já s tím něco udělám. Příští den měla Moja štěstí. Po delší době za ní zas přiletěl Páv. Ani se Moji nezeptal, co dělala, a jako obvykle začal vykládat o sobě. Moja z toho byla ještě nešťastnější. Ale Páve, to už si mi přece mockrát říkal, špitala nesměle. Tohle můžeš slyšet třeba 100krát, ocekl Páv. No dobře, ale nemohl bys mi přece jen ukázat, jak správně zpívat. Aspoň stupnici. Mojo, chceš vůbec, abych tě navštěvoval? Vypískl Páv. A v tom okamžiku se rozhrnul křoví, vedle Páva se objevil Richard a zahromoval. Tak to by stačilo. Když všude vykládáš, jak Moju učí zpívat, tak nám něco předveď. Páv leknutím svěsil ocas a chtěl se dát na útěk. Jenže Richard mu ho rychle přišlápl a Páv si potupně kecl na zadek. Zpívej, nebo ti tohle publikum nestačí? Zatvářil se výhružně Richard. Začal tiše Páv, ale při pohledu na Richarda raději honem přidal. Ozýval se ošklivě a drsně. Moja přitom tuhla krev v žilách. To, že má být zpěv toho nejlepšího zpěváka? Jak jen mohla takhle naletět? Konečně Páv zmlkl. Tak a teď mazej, nařídil mu Richard. Páv v tu ránu zmizel v křoví. A ty pojď se mnou, Mojo. Zpívat pro radost tě naučíme s mámou, babičkou a tetou. Zamířil k domovu tak rázně, že mu Moja stěží stačila a do kroku jim svým hlubokým hlasem vyspěl.

0: Druhý den se hned ráno Moja vyplížila ven. Vzala pavý pero, ještě na okamžik zaváhala a hodila ho do jezírka. Už z něj neměla radost. Pero několik dnů plavalo na hladině a pak zmizelo. Nejspíš obalené bahnem leží někde na dně.
1: Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem, panamákem. Dědeček měl ten klobouk velice rád, Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé jako tenisáky, některé jako balony na volejbal, rostly všude u vrátek i u verandy a některé dokonce i na cestičce. Jak je to vůbec možné, tolik zelí, kde se to pořád bere? Divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Než snědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub divil ještě víc. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček.

0: domeček. Mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavu a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenomže dědeček měl svou hlavu a honil bilásky, jak jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal. A když dělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. Ale dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nezdržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky? Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýli najedli, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíř, rajská jablíčka, a Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady bylo veselej. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub. Třeba panamák. To je nápad, volali bělásci. Zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říct a v poledne, když dědeček vařil oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Kdy pak mám svůj panamák? Scháněl si dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu. Je to překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouku na každý den jeden. Tomu nerozumím, bručel si dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou, ale Jakub řekl, co je na tom divného? Tady by přece rostly i hrnce, ale nadsázet hrnce, klobouky jsou lepší. Klobouky je dobrá věc, mračil si dědeček, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost. Počkal, až klobouky dozrají a když byly veliké a krásně žluté, všechny je otrhal a odnesl na půdu. Bylo jich asi 200 a sotva se tam vešly. Tak vidíte, řekl Jakub bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A bělásci věděli, že to mají tak trochu na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak jeden bělásek se tukl do čela a řekl, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka. Ty jsi se zbláznil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka a víš, jaké to je? Co bych si počal, kdybych měl 200? Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat, řekl bělásek a pošeptal něco ostatním motýlům. Bělásci se začali usmívat a všichni volali na Jakuba. Zasaď dědečka, uvidí, že to dobře dopadne. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat, a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z bělásky z jednoho talíře a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byly docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostly a zrály a měly čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z bělásky, kdy je otrhá. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, k čemu by mělo být na světě tolik dědečků, a křičeli jeden přes druhého. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou honit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, vzdychali Bělásci, ty jsi přece jenom loupý chlapeček. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří oříč a okonev a ohrnce v kuchyni. Vypadalo to všelijak a Jakub běžel mezi ně a volal: dědečci, tohle nejde, takhle si ublížíte, nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat taky jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní? Volali zbývající dědečci. A Jakub se zamyslel a pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a řekl: budete si se mnou hrát. Co jiného byste chtěli dělat? A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden sázel zelí, druhý ho sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak. Vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co ještě. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého Běláska a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném, a Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od Bělásku.
1: Čtvrt.

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: je hodin, určitě tři.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

teď je hodin 100 pro 4. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Pro děti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.

0: Silničí, silničí, silničí, pod kolije myslivci, myslivci. No, jo, výměna názorů. Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
1: Nic.
0: Nelži.
1: Nelžu.
0: Žeš.
1: Nelžu.
0: Žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
1: Nedostala.
0: Dostala.
1: Nedostala.
0: Dostala. Žeš a já ti za to naplácám. Tu máš.
1: Au.
0: Tu máš.
1: Au.
0: Tu máš. Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
2: Co tady pištíš, Mařeno?
0: Co?
2: A proč mlátíš tu panenku?
0: Hleme se, koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
2: Hele, hele, nech toho mání. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
0: Co s tebou?
2: A nic.
0: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
2: A kdy lžu?
0: Vždycky, když otevřeš pusu.
2: No jo, no jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
0: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
2: Ale tak to nemůžeš, no, no ale... No. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
0: Fakt?
2: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
0: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
2: Kde pak?
0: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
2: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: špatná slova?
0: Určitě.
2: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
0: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hrvinku, a učit se.
2: No tobě se to mluví, šprtko.
0: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
2: Jseš?
0: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
2: Co já?
0: No.
2: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
0: Jo, to jo.
2: Tak jo.
0: A na co?
2: No, třeba. Na slepou bábu.
0: Platí.
2: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
0: To ne.
2: No, tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
0: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
2: Platí.
0: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
2: Marzeno.
0: Hrvíne.
2: Nech toho, nebo tě proženu.
0: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
2: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
0: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
2: To věřím. Přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma. Ha, ha.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, trá, prázka. sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo. Stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen cidi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.

0: Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když je štědrý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku.
1: No, myslíš, že se sem vejde? Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze.
0: Karlička bude děsně ráda, řekl Jakub.
1: Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou.
0: Na prahu ji očistil kopyta od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo.
1: Nemáme tu ovšem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí.
0: Každému pak dal kus vánočky.
1: Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe.
0: Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrub nějakou koledu, děsně ráda koledují.
1: Karlička má hrozně ráda koledy, řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko. Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá.
0: Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil, troubil, troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trumpetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku a že se podívají, co to může být. To se ale nemá, řekla Karlička, ale pan Klement jí usadil, od kdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je, zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit.
1: Je tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl.
0: No já se přece jmenuju Jakub, pane Klement, vyhrkl Jakub. A mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik. To by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme. Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil. A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet. Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažen čtyř spřežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu sví a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl. Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřeženě lipicánu jí slabounce odpovědělo.
1: Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí?
0: Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepjali a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho?
1: To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívá a Klement řekl rychle: ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit.
0: Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale navlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víď, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda Lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak Lipicáni ještě udělali několik okruhů a Voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tvářičce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty a my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
1: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
0: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka dostavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
1: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
0: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek vánočky s čajem?
1: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
0: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
1: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, Lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
0: A co když tady nebudete, řekl Jakub?
1: Budeš mít klíč, řekl pan Klement.
0: A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku.
1: Jen po sobě vždycky uklič, dodal, a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
0: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze Syně koště, jsem velice čistotný.
1: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
0: To jsem právě zapomněl.
1: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
0: Výborně,
1: řekl Jakub a skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli Karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéské náměstí a Karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes. Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě. A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokrojích louskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klementín to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat. Našel jsem toho zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Gnostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7. No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí.
2: Prosím, a jak se koukám?
1: Optal si Jakub. Koukáš, jako bys neuměl počítat do pěti, pravil ten nejplešatější. A že umíš do pěti?
2: Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
1: Sedl si na bobek a díval se do ohně.
2: A najednou spatřil v ohni někoho chodit. Byla to docela malá postavička. Jakub poznal lampáře z bílého a zeleného náměstí s dlouhou tyčí na rozžíhání lamp.
3: Chytám jiskry na tyč, abych měl dost ohně k zapalování, řekl lampář. Ale neříkej to nikomu.
1: S kým si to tam povídáš, řekl ten nejplešatější muž.
2: Ale to jen tak pro sebe, řekl Jakub.
1: A jak to, že ty vůbec nepláčeš, řekl ten nejplešatější. Není ti hanba? Klidně utečeš z domova, procouráš celý štědrý večer, tváříš se, jako bys neuměl do pěti počítat a neuroníš ani slzu. Umíš ronit slzy?
2: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky?
1: Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a oni je chytli. Plynař se zatím tiše vytratil. Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád díval a řekl, těší se domů.
2: No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není.
1: No, ale pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý.
2: No, doma, odpověděl Jakub.
1: Kde by bylo ústřední topení?
2: Doma přece.
1: A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsičky, ale už zhaslou.
2: No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi.
1: A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak?
2: No, jejich, řekl Jakub, všech.
1: No dobře, řekl zase ten plešatý. A jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub.
1: A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába. A jinak si neříkáte?
2: No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl, ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato.
1: Jo, Zlato, řekl ten plešatý, a to stačí?
2: No úplně, řekl Jakub. Plešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce valnašin, vidlenské salnašin, dojda. Oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají zlato, řekl Plešatý, když dospívali. A ten marnotratný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
3: No, nebudu, řekl Jakub.
2: Tak on prý je jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten Plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
3: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
2: Inteligence? Řekl zamýšleně ten Plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku.
1: No a co bys ještě chtěl, optal se Plešatý, když máš ten dostavník s lipicány. Tak co bys chtěl teď?
3: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl řídit dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
1: A co bys řídil, řekl Plešatý, tady?
3: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
2: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl Plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť.
1: Popelářský vůz, řekl Hofman.
2: No a všichni byli rádi.
1: Tak, teď nás prožeň, řekl Plešatý. Jakub je prohnal
2: a dokonce dal dvě pokuty po 10 haléřích.
1: Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela, do krabičky od sírek, aby měl co vysýpat. Právě jeho Jakub dvakrát potrestal, na Plešatého si netroufal. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí. Ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No vy, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino?
3: No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
2: A v tom se celý provoz zastavil. Jen Plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
0: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku, a vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy svítily bíle a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece no něco takového. A právě nám se něco takového stane, no ale štěstí v neštěstí. Za oknem tiše ržáli lipicáni, pod stromkem byl malý semafor na baterii a Plešatý se s tatínkem napili pod stromečkem a říkali si Jardo, ale tatínek byl Jakub. A Jakub byl také Jakub.

0: pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříčníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cháska brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů, Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Anččin výlet na draku. Ančka se dívá zvědavě na přípravy. Několik dřevěných příček bylo k sobě přivázáno provázky a pokryto lesklou látkou. Anička slyšela, jak si několik hochů povídalo o draku. Domyslela si tedy, že toto asi je drak. Když byl ocas připevněn a veliké klubko těžkého motouzu přivázáno, jeden z kluků držel draka vysoko ve vzduchu a druhý v chůzi odmotával klubko. Vál zrovna hezký větřík, hoch s klubkem tedy zvolal: pust ho, a dal se do běhu. Marcela držela Ančku tak, aby viděla, jak drak lítá ve vzduchu, jak krásně se vznášel, ale tu najednou začal divně lítat a ačkoliv děti volali na chlapce s motouzem, začal sebou drak zmítat na jednu nebo na druhou stranu, až konečně po 4 nebo 5 kotrmelcích se zřítil k zemi. Má moc krátký ocas, usoudil jeden hoch. A tu se děti scháněly po hadrech, které by přivázali draku k ocasu. Přivážeme Ančku, rozhodla Marcela. Jistě jí bude ohromně bavit cesta vysoko do nebe. Hoši přivítali s nadšením toto nové rozhodnutí. A tak byla Ančka přivázána k draku. Tentokrát se drak vznesl rovně do vzduchu a zůstal klidný. Chlapec s klubkem odmotával a odmotával, až byl drak s Ančkou vysoko, vysoko nad dětmi, jak se to Ančce tam nahoře líbí.

štěstí. Byl to hadr, kterým byla přivázána, a pokaždé, jak jí vítr otočil, bylo trhnutí větší. Marcela pozorovala, jak se Anička vznáší vysoko nad loukou, a byla velice zvědavá, jak se jí to asi líbí. Byla by si sama tolik přála být také tak vysoko s Ančkou, ale když už se dívala tak 5 nebo 10 minut, začala jí být dlouhá chvíle. Pouštět draka je přece jen moc jednotvárné. Mnohem větší zábava bylo pořádat čajové dýchánky pod jabloní. Spustíš, prosím tě, už brzo draka? Zeptala se chlapce, který draka pouštěl. Chtěla bych už Ančku. Nech jí ještě trochu se projet, hoch odpověděl. My ti ji přineseme domů, až spustíme draka. Vezmeme si ještě jedno klubko pro vásku a pustím ho ještě výš. Ale Marcela nechtěla odejít bez Ančky. Sedla si tedy na zem a čekala, až hoši draka stáhnou. Marcela, jak pozorovala Ančku, která vypadala jako tečka na nebi, nemohla ovšem vidět, jak se trhá hadřík, kterým byla Ančka přivázaná. A tu se hadřík přetrhl docela a Ančka letěla sama po hlavě k zemi. Marcela vyskočila a leknutím nemohla ani promluvit. A také drak bez Ančky padal dolů. My ti Ančku přineseme, vykřiklo několik chlapců, když viděli Marcelin ustrašený obličej. Utíkali v ten směr, kam asi Ančka spadla. Marcela a její kamarádky utíkali s nimi. Děti běželi, až konečně našli draka se zlomenou jednou příčkou, ale Ančku nikde neviděli. Jistě spadla někam blízko vašeho dvora, řekl jeden hoch Marcele, protože byl drak zrovna nad námi, když panenka spadla. Marcela byla docela zničená. Šla domů a lehla si do postele. Maminka s dětmi sama šla hledat Ančku, ale Ančku ne a ne nikde najít. Když se tatínek vrátil večer domů, taky šel Ančku hledat, ale neměl žádné štěstí. Marcela nic nevečeřela, a ani mamince, ani tatínkovi se nepodařilo jí uklidnit. Ten večer nikdo neuložil panenky spát, neboť Marcela se šla sama vyplakat na svou postýlku. Konečně se ještě pomodlila za Ančku a usnula. A zdálo se jí, jak víly vzali k sobě Ančku na návštěvu do své říše a jak ji potom poslali naspátek k Marcele. Ráno se probudila s pláčem. Maminka hned k ní přišla a těšila ji a tatínek slíbil odměnu tomu, kdo by Ančku našel. Je to všechno má vina, maminko, vzlikala Marcela. Já jsem neměla půjčit Ančku chlapcům, aby ji přivázali k draku. Ale já vím určitě, že mi ji víly pošlou zpátky. Maminka vzala holčičku do náruče a hladila a těšila ji, ačkoliv sama byla přesvědčená, že je Ančka už doopravdy ztracená a že ji nikdy nenajdou. A teď, kde myslíte, že Ančka byla celou tu dobu? Když se hadr s ní přetrhl, vítr ji unášel samotnou vzduchem, až ji položil mezi větve vysokého jilmu u domova Marcelčina. Ančka tam tedy ležela a dívala se do větví stromu. Dva ptáčci, čermáčci, kteří měli hnízdo na tom stromě, odletěli a štěbetali. Za chvíli se vrátili a doráželi na Ančku, protože ležela u jejich hnízda. Ale Ančka ani sebou nehýbala, jen se na ně usmívala. Když se utěšili a přestali na Ančku dorážet, jeden z nich si ji dobře prohlédl. Byla to maminka Čermáková. Zavolala tatínka Čermáka. Podívej se na tu pěknou přízi, můžeme si jí vyslat hnízdo, řekla. A tak Čermáčkové přiskákali k Ančce a zeptali se, zdali by jim dala trochu svých vlasů na hnízdo. Ančka se na ně jen usmívala a tak čermáčci tahali Ančce vlasy, až měli už dost, čím by čistě a měkce vyslali své hnízdo.

0: srdíčko. Přišel večer a čermáčci zpívali své písně na dobrou noc. Anička viděla, jak hvězdy vycházejí, jak jiskří celou noc a jak v raním svitu mizí. Ráno tahali zase čermáčci Ančce vlasy. Vytáhli si ji trochu stranou, takže teď vykukovala z větví a když slunce docela vyšlo, Ančka zpozorovala, že leží ve stromě na dvoře vlastního domova. Ještě před snídaní šla Marcelka zase ven hledat Ančku a byla to ona sama, která ji našla. Poslouchejte, jak se to stalo. Maminka Čermáková vydávala Marcelku s Ančkou hrát si často na dvoře. I začala volat, vidíš, vidíš? A tatínek Čermák také volal, vidíš, podívej, podívej, vidíš, podívej, podívej, vidíš, vidíš? A jak Marcelka vzhledla do stromu, aby viděla, proč čermáčci dělají takový rámus, objevila Ančku, která vykukovala na ní za větví. Jak se zaradovala. Tady je Ančka, vykřikla a maminka s tatínkem vyšli ven a viděli, jak se Ančka na ně usmívá. Tatínek šel na půdu, odkud oknem dlouhou tyčí schodil Ančku, která spadla rovnou do Marcelčiny náruče, kde byla pevně objatá. Už nikdy nepoletíš na draku, Ančko, řekla Marcelka. Tak se mi po tobě stýskalo, už mě nikdy nesmíš opustit. Tak byla Ančka donesená domů, kde dostala snídani se svou malou paní. Maminka s tatínkem se usmívali, když nakoukli do pokoje, ve kterém Ančka s Marcelou snídali, protože Anččin úsměv byl široký a celý žlutý. Marcela, celá šťastná, krmila Ančku svým vajíčkem.
1: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domnělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku. Až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku vlas. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevinilá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla, že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomos na protější stráni. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, blesklo jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile půmlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hůčelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odláká mě, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštili, co se na protější straně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než bral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a pokladcem, křikla na ně, až se vylekali. Šest párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
2: Jsem babíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
1: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráně k potoku a občas zaduněl osmrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráně je zřejmě zápas o poklad. Támhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč. A pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o 1/3 a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o 2/3 a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za babíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad podoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta, vzala míč a pospíchala potokem k táboru. Na louku se z užlabiny neodvážila, to by jí mohl někdo zahlédnout. A žádný běžecký souboj by nevyhrála, protože po tom sestupu strání měla nohy jako z olova. Až těsně u tábora vyběhla z rokliny na palouk a běžela k Radimovi. Radim stál k ní zády a napjatě sledoval, jak se k táboru valí válka 4 družin. Když ho Esmeralda zatáhala za rukáv a se slovy tady to je, mu podávala míč, nevěřil svým očím. No to je ale gól, vzmohl se konečně na slovo a 5 dlouhými hvizdy ukončil boj o poklad. Jeho signál naraz zmrazil válečnou vřabu. Družiny nechápali, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rikem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míčem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na babíku v povel před ní všichni seřadili, 3x jí zaskandovali hurá a 5x jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekla Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda. Pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná, ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř. Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.
3: Máme sníh a máme mráz a nás je dovce jako ovce, všechno je bílé zas.

0: máme, hory jsou ráj.
1: Sluní špekáč tu.
0: Soudou, kde zlátek čaj a teplo mají. Máme sníh a máme svah. My v okamžiku školu sniku přemenem žádný strach. Lalala, máme práv a máme sníh. My dva se spolu nestratíme v závěji.
2: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou tu žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Hejlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
3: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses. On to myslí obrazně.
2: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
3: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
2: zalkal profesor Kadeřábek.
3: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
4: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
3: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
4: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávený ponožky. Ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, dost, dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy.
2: Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
3: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
4: Jenže bysme to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz, dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
3: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
4: Dost, dost, volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem. Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
2: A zmizel v pracovně.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hurvínku.
2: Pšt, tiše, Máničko, tiše.
1: Co je?
2: Já jsem slyšel kukačku.
1: V hodinách?
2: A ne, na stromě.
1: Tak to nekukala kukačka.
2: Jak to?
1: Ta totiž nikdy nekuká.
2: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
1: No, zamysli se, Hurvínku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
2: Kominík.
1: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
2: Slyšel?
1: No povídaj.
2: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
1: No jo, no tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. No. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák, sameček od kukačky.
2: A samička nekuká?
1: No.
2: Nikdy?
1: Nikdy.
2: A co tedy dělá, když nekuká?
1: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
2: Jak cizí?
1: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
2: No a proč ona hnízdo nemá?
1: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
2: Protože bydlí v hodinách.
1: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi nebo lvostrnadovi. Nebo chocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
2: Páně Máně, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
1: Víš, že?
2: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? Když on sám kukat neumí, ha?
1: On ho to nemusí učit kukat. Umí ten ptáčí prcek od narození.
2: Nevěřím.
1: Co pak ty neumíš kukat?
2: Umím.
1: No.
2: Hele, kuku, kuku.
1: No tak vidíš, kluku.
2: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
1: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
2: Kukačka?
1: Ne.
2: Strnát?
1: Ne.
2: Chocholouš?
1: Ne. Přece pan Spejbl.
2: Jo, s ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
1: Aha. No, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
2: Ne.
1: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
2: Kuku! A vlastně ano! Máni, jdeme!

jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal. Tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jako by se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno. To se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit. S tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý zkroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežní pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A
jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlobce.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
0: veselá mysl, půl zdraví,
1: co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tumová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
1: Jak bylo ve škole, holčičko?
0: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla. Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tůmová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami na kreslení. No, a já jsem jí hned odpověděla. Majka se znovu napila mléka. Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kouříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout? Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne, a poslala mě do kouta. Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla, to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak si byla na paní učitelku Pláničkovou drzá. Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla. A proč? Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince na srozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
2: Protože jsem to řekla. A teď plav.
0: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
3: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
4: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
0: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
3: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
0: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy, a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
2: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
0: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
3: Ale já teď snídám, matko.
0: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
2: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš, měla bys s tím hned přestat.
0: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi. Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé paní Hadrabové.
2: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
5: Paní Hadrabová se podivila.
6: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
2: Paní Tůmová řekla. To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku. Ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku. Ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře. Jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
5: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
6: Neříkejte, paní Tůmová. Vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové. Však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
5: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala drmolit do sluchátka.
7: Panstvo není doma. Vy jste maminka té Majky z Copánky, že jo?
5: Paní Tůmová si povzdechla.
2: Kvůli ní právě volám, Noru. Začala z ničeho nic odmlouvat. Krabatí přitom pusu, šilhá ke stropu a mžiká očima. Začalo to u ní teprve včera. A už dneska si s ní nevím rady.
1: Chtěla jsem se zeptat paní Zámečníkové, jestli nemá s Čeňkem taky takové trápení.
5: Nora ji uklidňovala.
7: To víte, že jo. Ta má s Čeňkem snad všechna trápení, co na světě existujou. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
2: Paní Tůmová řekla. Mockrát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
5: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
2: Mám starosti s naší Majkou.
5: Paní Láry Fáry odpověděla.
8: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
5: Paní Tůmová ji přerušila.
2: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
5: Paní Láry Fáry se zamyslela.
8: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
5: Paní Tůmová se polekaně zeptala.
2: Jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
5: Paní Láry Fáry se zasmála.
8: Kde pak? Majka je na mě moc hodná, ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
2: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do její

0: Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
1: Paní Tumová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Láry Fáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s podměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Láry Fáry pravila:
0: později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
1: A podala ohromené paní Tumové klec s ptákem. Cestou od domku paní Láry Fáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tumová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená. Jásala:
2: maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška.
3: Myslíš, že umí mluvit?
1: Paní Tumová pokrčila rameny.
4: Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví. Jen s dětmi.
1: Majka začala vyzvídat.
3: Kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
1: Maminka řekla:
4: slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.
1: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil:
5: dej mi hryznout, potvoro!
1: Majka se otočila na maminku.
3: Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď?
1: Paní Tumová se usmála.
4: Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
1: Penelopa mrkla okem a vykřikla:
5: správně, správně!
1: Paní Tumová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se:
3: můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
1: Než se paní Tumová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat.
5: Kdo tady poučí? Kdo tady poučí?
1: Maminka se rozzlobila.
4: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
1: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polekaně vyskočila.
3: Co se pak Penelopě stane, mami?
1: Paní Tumová vysvětlila.
4: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
1: Penelopa zavřískala.
5: To udělám proto, že to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
1: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s pěti dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům. Paní Tumové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovaně.

0: vyšší než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Láry Fáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
1: Paní Láry Fáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
2: Ale Láry Fáry,
0: odpověděla paní Láry Fáry.
2: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
0: Paní Tůmová řekla.
1: Tak dobře, paní Láry Fáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
0: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
1: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
0: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
3: Řekni, kdo tady pohoučí? Kdo tady pohoučí? Tak sakra, kdo tady pohoučí?
0: Majčina maminka ji rychle hodila přes klec ubrus, vlídně požádala děti, aby už šly domů a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka ubrus z klece sundala, aby mu papouška ukázala a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
4: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
0: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
3: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Tak kdo tady vlastně pohoučí?
0: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydýlku a hartusil.
3: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
0: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
3: Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poručila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku a nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
1: Pospíš si, Majko, snídaně je na stole.
0: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
1: Pospíš si, pospíš si! Pořád samé pospíchání. Pospíchej si sama.
0: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
3: Pospíš si, pospíš si, pospíchej sama, ty kůželína. Pospíchej sama, kůželína, pospíchej sama, kůželína. Pospíš si, pospíš, pospíš.
0: Majka ji okřikla. Buď už konečně sticha, Penelopo. Penelopa jí ocekla.
3: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poučila. Kdo tady vlastně poučí? Správně, správně, správně.
0: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
5: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
0: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
3: Ale já teď snídám, matko. Pospěš si, pospěš, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
0: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
3: Pospěš si, ty kůželína, zvonek už drnčí, zvonek drnčí.
0: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
1: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
0: Penelopa zaskuhrala.
3: Kdo to říká? Kdo to říká? Kdo tady vlastně poučí? Kdo tady poučí?
0: Majka se na papouška obrátila a povídá. Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus. Penelopa zamžikala a zakřičela.
3: Buď sticha, pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já a ne proto, že jsi mi to poučila. Protože chci já a ne proto, že jsi mi to poučila. Kdo tady poučí?
0: Majčina maminka řekla.
5: Tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Láry Fáry?
0: Majka se zaradovala.
1: To se ví, maminko! A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
0: Paní Tůmová se zamyslela.
5: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
0: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
1: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli, nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.

0: A chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to povídáš, Toníčku?
0: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
0: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
2: Skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami.
1: Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená.
2: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek.
1: To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
2: A zase to znělo jako mami, mami.
1: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám. Už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu.
2: Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
0: Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
2: Pytlík to táhl ke vchodu, bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami.
1: Ale pytlík nesnal slitování, nic, strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami, křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8.
2: A pak vylezl ve vší slávě sám.
1: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
2: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
1: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
3: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Kapitola 2. Proč je lepší, když se robot rozbije?
1: Do laboratoře profesora Kurami vešla návštěva.
0: Byla to paní pěkně při těle a nadmíru upovídaná.
2: Pane profesore,
1: spustila rázně.
2: Poslouchejte, ten můj manžel je strašně ospalý mužský.
1: Pan profesor se polekal, jak se na něj ta ženská obořila.
2: Divíte se, že mám tak silný hlas? To je tím, jak každé ráno toho svého burcuju, rozumíte?
3: Chápu vás, paní,
0: odpověděl profesor Kurama.
3: Váš pan manžel se ráno nemůže probudit a vy byste si přála, abych vám sestrojil nějakého budícího robota.
0: Paní se zasmála.
2: Přesně tak, pane profesore, vy jste na to hned přišel, něco takového bych vážně potřebovala.
1: Jen to dořekla, už byla ze dveří pryč.
0: Pan profesor neměl rád takové ženské s hlučnými a skřípavými hlasy, ale co měl dělat? Hned se dal do práce.
1: Vymýšlel, jak by mohl takového budícího robota dát dohromady.
0: Protože měl vždycky spoustu dobrých nápadů, sestrojil brzy robota, který nejen budil.
1: Na to by přece postačil obyčejný budík.
0: Nýbrž dělal i mnohé jiné užitečné věci.
1: Tak především uměl ve stanovenou dobu každého probudit.
0: Dále dovedl svléknout pyžamu.
1: Potom vyčistil kartáčkem zuby, namydlil obličej a umyl vzbuzeného.
0: Pak ho utřel ručníkem.
1: Uměl také oholit, napomádovat vlasy a učesat.
0: To všechno ten robot dovedl.
1: Paní s chraplavým hlasem se chodila dennodenně pana profesora poptávat.
2: Pane profesore, ještě to nemáte hotovo? Jestli mě co nejdřív nepomůžete, já snad přijdu o hlasivky.
0: Profesor Kurama byl konečně s prací hotov. Vysvětloval paní dopodrobna, jak má s robotem zacházet.
1: Jenže ta ho ani pořádně nevyslechla, popadla robota a řítila se domů.
2: Teď už se nebudu každé ráno zlobit a sama se aspoň pořádně prospím,
1: libovala si. A večer postavila robota k posteli svého muže.
2: Nesmím se na robota příliš spoléhat. Raději ho nařídím tak, aby začal budit o něco dřív,
1: řekla si a otočila nějakým kolečkem.
0: Její manžel o tom nevěděl a pomyslel si.
4: Takový robot je dobrá věc, ale bude lepší, když posunu budící kolečko, aby mě probudil o něco dřív, jinak zaspím.
1: A taky otočil nějakým kolečkem.
0: Žena to viděla. Domnívala se, že vrátil kolečko do původní polohy.
1: Proto robota nařídila na ještě dřívější dobu.
0: Na to oba spokojeně usnuli.
1: Byla půlnoc. Všude bylo ticho, paní, pán a všichni lidé v okolních bytech spali tvrdým spánkem.
0: V tom se rozlehlo po celém domě.
5: Je ráno.
0: To se dal do křiku robot.
1: A nejen to. Popadl muže, vytáhl ho z postele a svlékl z pyžama.
0: To by probudilo i toho největšího spáče.
4: Co se děje? Je mi hrozná zima. Čík!
1: Muž chtěl znovu vlézt do postele, ale robot ho chytil a jal se mu čistit zuby.
4: Počkej, pusť mě!
0: Vykřikoval muž.
4: Vždyť je teprve půlnoc.
0: Ano. Manželka postrčila robota, aby budil dřív. Manžel ho taky popostrčil. Pak ještě jednou ona a tak se to všechno stalo.
1: Teď se muž usilovně snažil vyvléci z robotova sevření. Jak tak spolu zápolili, robot upadl na zem. Žuch!
0: Myslíte, že se rozbil?
5: Je ráno, je ráno, je ráno.
0: Zaznělo znovu silným hlasem.
1: Tentokrát to platilo paní.
0: Robot se opět vztyčil, popadl ji a snažil se jí svléknout pyžamo.
2: Pomoc!
1: Zaječela na celý dům.
0: Muž k ní přiběhl a spolu s ní se snažil robota uklidnit.
1: Ale marná snaha. Robot řádil jako pominutý. Paní namydlil tváře a chystal se jí oholit.
0: Pánovi zase nacpal do úst pomádu, na vlasy a napřahoval kartáček, aby mu pomádou vyčistil zuby.
1: Při takovém jeku a křiku se ovšem seběhli sousedé a vyzvídali, co se to děje.
0: Náhle něco v robotovi zahrčelo a on se přestal hýbat.
4: Toho bláznivého robota musíš okamžitě vrátit profesoru Kuramovi.
1: Rozčiloval se manžel.
0: Pan profesor byl vzbuzen uprostřed noci.
2: Takhle jsem si to nepředstavoval.
1: Obtloustlá paní s křaplavým hlasem mu donesla robota zpátky a nadávala a zlobila se.
2: Za rámeček nedáte.
3: To, že jsem zavinil já? Tak dlouho jste si hráli s páčkami a kolečky, až jste robota rozbili.
0: Rozhněval se taky pan profesor.
1: Byl ještě celý zlostný, když si znovu lehal do postele.
3: To je nesvědomitost. Stroj přece musíte obsluhovat tak, jak ho nařídím. Ale to ne. Každý si dělá, co chce a potom to takhle dopadne. A vůbec nedovedu pochopit, jak může být na světě takový spáč, který potřebuje robota na buzení. Mne by probudilo každé šustnutí.
1: Zlobil se stále pan profesor, až nakonec usnul.
0: V tom se otevřely dveře jeho bytu.
6: Spí tvrdě, to je dobře. Profesor Kurama je slavný vynálezce, jistě bude mít doma spoustu peněz. Podívám se mu na ně.
0: Ano, byl to zloděj.
6: Kde pak má asi svou pokladnu?
0: Zloděj se potichu plížil pokojem a šátral kolem sebe, aby našel, kam profesor ukrývá peníze.
6: Tady něco je. Ale co je to za divnou pokladnu?
0: Zloděj nahmatal robota a otočil kolečkem, aby ho otevřel.
1: Tu se celým domem rozlehl křik.
5: Je ráno, je ráno, je ráno.
0: Zloděj se domníval, že otevírá pokladnu a zatím uvedl do pohybu robota.
4: Ticho, budeš tiše.
0: Vylekal se zloděj, ale robot se nedal rušit.
5: Je ráno, je ráno, je ráno.
1: Volal jako na lesy.
4: Mlč, vždyť byla před chvílí teprve půlnoc.
0: Snažil se zloděj skrotit robota a uhodil ho.
1: Robot přestal křičet, jako když utne, ale za to popadl zloděje a začal ho svlékat.
4: Co to děláš? Přestaň, vrať mi šaty!
0: Bránil se zloděj.
1: Jenže robot byl porouchaný a dělal si, co chtěl.
0: Popadl zloděje a celý obličej mu pomazal zubní pastou.
1: Potom ho postříkal vodou a jal se ho ručníkem utírat.
4: Nech to! Vždyť to bolí! Mám oči zalepené pastou! Pusť mě!
1: Jak zloděj hulákal, zacpal mu robot ústa pomádou na vlasy.
0: Zloděj se chtěl dostat z robotova obětí.
1: Celý přitom zrudl a plival kolem sebe pomádu.
0: Robot uchopil hřeben a začal zloděje vší silou česat.
4: Přestaň už! Au! Vyrveš mi všechny vlasy!
1: Polámaný robot však jeho nářku nechtěl rozumět. Stiskl teď zloděje ještě pevněji, popadl břitvu a holil mu vlasy.
0: Zloděj se jenom třásl a bál se, aby mu robot neuřízl hlavu.
7: Pomoc! Vrahové, pomoc!
0: Zlodějova hlava byla dočistá holá.
1: Konečně se profesor Kurama probral ze spánku a vběhl do pokoje.
0: Spatřil tam svlečeného muže, který se chvěl jako osika a bědoval v robotově náručí.
3: Co to tu provádíte? Vždyť nastydnete, člověče!
1: Volal na zloděje, ale ten bez ustání naříkal.
7: Co to tu máte za strašidelnou pokladnu? Popadla mě, celého mě oholila a div mě nerozmačkala.
3: Jaká pokladna? To je přece polámaný robot.
7: Tak proč ho tady necháváte?
3: Přinesli mi ho zpátky, protože se porouchal. Ale kdo jste vlastně vy, že se procházíte v noci po cizím bytě a děláte si tady s mými věcmi, co chcete?
7: Já vlastně nevím.
0: Zakoktal zloděj a už pelášil ven.
3: Počkejte, něco jste si tu zapomněl. Vaše šaty.
0: Zloděj se samozřejmě nevrátil.
3: No co to má znamenat? Co to bylo za divného člověka? Přijde si v noci do cizího bytu a svlékne se tady. A ještě navíc mě ten robot nenechá klidně vyspat. Co se dá dělat, když už jsem ho jednou vyrobil?
1: Povzdechl si pan profesor a potřetí se té noci uložil do postele.

0: zasažen.
1: O ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty. Vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta. Jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém. Navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo. A nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, aneb jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu, a zahoučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších, a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malý se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř. Akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka

0: jsem, bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Vigy básnička.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy vtip.
2: Kam šel Jirka, ptá se otec.
3: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
4: Ale to je hodně nebezpečné.
1: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

0: milí mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Piggym přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Piggy. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký tympán.
0: Nemyslíš tymián?
1: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
0: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
1: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať tady.
0: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
1: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
0: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou,
1: ale zamíchat. Míchám jako robot kuchyňák, míchák.
0: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, te kde tě mám vypnout?
1: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
0: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
1: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
0: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
1: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
0: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
1: Ne bylinky, marťán, zelený.
0: Piggy.
1: Promiň, já vím, já míchám, já jsem se zasnil. Tak, A teď přidáme bylinky a...
0: A ještě jednou pořádně promícháme.
1: Aha.
0: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
1: Uh-huh. Tak. Míchám, míchám, míchám.
0: Dobře. Kuchyňáku dost.
1: Do mícháno. A to je všechno?
0: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Uh-huh. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
1: Je, jako když tvaruju plastelínu.
0: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
1: Rozkonko!
0: Co pak?
1: Můžu říct ten koneček sám?
0: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
1: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz vlastkončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
0: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
1: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
0: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: O komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj.
1: Musím se léčit, pomyslil si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi.
0: A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitída jako trám. To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány.
1: Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
2: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal, nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře.
0: Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby zazníval zpěv barevných síkorek. Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil. Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí. To bych vám mohl povídat. Nechejte si poradit. Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá. Uvidíte, že z toho dostanete bronchitidu jako trám. A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů. Na kašel si ani nevzpomněl.

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula, jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky po kradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselější. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí a ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj, protančím ledovou plání, od svítání do svítání, celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano,
2: nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana by chtěla jít na svůj jarní bál? A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pust mě jen tančit, prosím.
2: Nesluší se, aby jarní pana šla na bál jako nějaká žebračka. Pustím tě, ale ne dřív, dokud si ty své zelené šaty neozdobíš.
1: A čím je mám ozdobit?
2: Natrhej trojí kvítí. Jeden květ do vlasů, druhý květ za pás a třetí do náruče. Dokud je nenajdeš, tančím tady já.
0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údery větrů. Vždyť louka je bílá pláň. A les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz, sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
3: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
3: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana třeba, že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, mráčku. Ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
4: Že nekvete?
1: Ani lísteček. Všude jen sníh a sníh.
4: Poradím ti za to, že jsi mě šaty vyspravila. Vezmi zbytky, které si odstříhala, a rozházej je kolem sebe po sněhu. A o jarním bále si zamlouvám první taneček. Nezapomeň, první taneček.
0: No, co váháš, jarní pano? Seber si z klína odstřižky a rozhoď je kolem sebe. Vidíš? Sníh taje před očima. Začernal se cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasu. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
2: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě.
1: To tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka.
2: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypával. Zima bude co nevidět ta tam, celý svět bude svítit čistotou a jarem, jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jarní bál přece jen nezapomněla.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
1: Chystala bych se, studánko. Ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
2: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a to vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
1: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál. Sama tančí. Severák už ji opustil, i meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.
1: Ale stejně to není to pravé jarní sluníčko, jak já ho znám.
0: Máš pravdu, jarní panenko. Svítí a jako by nesvítilo. Dívá se a jako by se nedívalo. Hej, sluníčko, slunce, vidíš ty nás vůbec?
4: Dívám se, ale nevidím. Severák mi pocuchal zlaté vlasy.
5: Jeden sem a druhý tam. Vlasy mi visí do očí. Ať se dívám, jak se dívám, nevidím.
1: Jen co je pravda. Takové krásné zlaté vlasy a hlavu máš jako vrabčí hnízdo.
5: Zimu mám svým pohledem zahánět a zatím si nevidím ani na špičku nosu.
1: Pojď jen blíž, sluníčko. Vlasy ti rozpletu a pěkně učešu.
0: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí, vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
1: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
5: Děkuji ti, jarní panenko. Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
1: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
5: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero. Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
1: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
5: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhod je po horách. Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
0: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
1: Petr Klíč a druhý a třetí Petr Klíče rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
5: Máš sněženky ve vlasech, fialky za pasem. Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
1: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
2: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí. Začíná velký jarní bál.
1: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte, mraky, a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
0: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem bezesnu sestřička zimní pana.

0: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
1: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo tak ví?
2: Lovu žab se hodí čáp.
1: To se rýmuje. K lovu žab se hodí čáp.
3: Proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami, problok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdař Bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka. Tak Kilimandžáro, řekl, no tam už nedle jste, touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva. Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku, a pohladil králíka. O jaké slávě to mluví, divil se v duchu profesor a raději přidal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb, tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů, i televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen, chybělo L a Ž, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
4: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
3: hulákal muž v helmě do megafonu.
4: Odstupte, odstupte. Nebraňte demolici.
3: Čemu? Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích.
5: Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte.
3: Napomenul ho jakýsi rozumný pán.
1: Okamžitě přestaňte,
3: řval profesor a rozrážel kordon lidí jako pagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vyděsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů. Koule se už rozkývala. Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet. Pane, pane, to nemůžete. Profesor bušil na prosklenou kabinu. Co je? Zavrčel otráveně jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu. Jsou tam lidi. Špitl z posledních sil profesor.
5: Jaký lidi? Lidi, zařval jeřábník, všechno prohlídli, někdo tam není.
3: Ovšemže, pustil se do vysvětlování profesor, oni se totiž před lidmi schovávají a vlastně to ani lidi nejsou, jsou to lichožrouti.
5: Co?
3: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá. Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv, začal důstojně. Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe. Ale to už bude pozdě. Jeřábník se vyklonil z okýnka. Pomoc! Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat. Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl, jen já. Já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit. Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu. Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit. Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudly Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí. Přerušilo ho houkání hasičského vozu. Právě dorazil na naléhavé volání a z jeho útrop vyběhlo několik hasičů. Vemte si stahováky, zazněl povel. Hasiči s dlouhými tyčemi zakončenými zahnutým bocem zaútočili na jeřáb. Srazili oba policisty a zkušeně šplhali po konstrukci. Narušitele chytili bocem za opasek a už letěl. Profesor Kadeřábek dopadl do připravené plachty. Rychlý zákrok hasičů odměnili diváci potleskem. Jeřábník si oddechl a spustil stroj. Zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta snička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní. Na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jihlatku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit. Ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se.

0: Dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře. Povídá pan, já jsem se přel o zábradlí, držím. No a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou. Tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř před síní a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale... Neřekl byste mě, když už tady jsem... No prosím, prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Piggy vtip. Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
2: Proč myslíš, ptá se druhý.
1: No, že to tady tak hodně sypali.

velikou řepu, kočka s myškou na to nestačí. Tak zavoláme žirafu a krokodýla Pepu, roh a tygr taky přikvačí.

babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Prasotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no, to já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
0: No, a
1: nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Oho.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních...
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů, záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být merunky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Dál bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a

0: Chrotačuník, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrotačuník, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo, jo.

kroužíme. Krochtačů mít pašit, chňůrek, prasátko a kaneček a bříško, šup sem, šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
0: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
2: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
0: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
2: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
3: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
3: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
3: pečo, pečo, zajíce, mně zajíc, tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr.